chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: coraje. Sí.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch trnavských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že trnavský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu sedávalo blahé paměti.
1: Na řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, čupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele.

já vyzkoušíme třetíce, karasy a platice, a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem hostejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vitra nebo štika udělá z ryby nebo štíka.

ale škola ve vodě zdá se být i v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom jelci jeseni vzdělání si necení, ocasem líny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

pár zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

vás mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině, že ryba němá je a plachá, kdo tohle tvrdí, pustit lachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě

si klidných vod. Modrý letním, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích,

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka a ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

Tam pod vodou tlejou šejich moc, z mulařských plavců, co ke dnu zvou. Tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v oči.

Tam pod vodou tlejou a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou. Ženou se nad nima dychtiví stíny, co každej měl.

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolarský plavce, co ke dnu zvou, ahoj,
0: to poslední ahoj, co každý

0: už tlejou. Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte jako Banana Boat nebo Dayo také. S českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrtstoletí staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo, protože Hoptropáci tady zpívají, zhudebněli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 200 nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stožár.

kánem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš. Po

chrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džinu. Tu příznak stekle houkl

0: přistěšně rozlámala na naší kocápce. Však tuhla jako skála, když čuchla k posádce. Pak démon alkoholu ji srazil v oceán. Vyslezli zase dolů a chlastali jsme dál.
1: Já tady nebudu, já vidím obludu, já odsaď pryč budu, jí mám je strach. Chyťte tu obludu, sežere palubu, tohle je vohubu.
0: Ach, ach.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: už nekonejší, plujte sami kamarádi, chrápu pod vodou, chrápu pod vodou, hej, chrápu pod vodou.
1: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

A to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím Píseň pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohohle alba slýchávám, když už někdo do těch písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Benjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Beroun.

0: od Lidba Vodáka, také jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhrubněná Hovtropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový trampský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vejde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy, naše dlouhý lodě bloudí,
3: bloubí poutní kroubík.

0: polejda, komínky, špricky, kanister, flastr, šprajc, sekera, pilka, sirky, třísky, na břehu kouká zajíc, citra, niněna, penčo, bum,
1: basa a kytary, hlas, kofola, rokola, budvar, rum,
0: západ a zrzavej vlas, peře je kurdě, je leje, zlej je koleje, koleje les,
1: single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, jes.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
3: Dobrý den.
2: Jakou náladu přinášíte? Letní?
3: Já jsem dobře naložena.
2: Jo.
3: Pořád.
2: Jo.
3: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S nimi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí. Mm-hmm.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Aha. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohohle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: No, Karel se strašně rozčilil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano, ano,
3: ale večerní,
2: ano,
3: nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jsou slečený, ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezký.
3: No, ale ho tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře?
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojilo. Ale jak koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a potom ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahým před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla opona strašně veliká.
3: Dírka ani opona tam nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je to.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě. On dal i kousnout. To byl strašně hodnej kluk. A obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet, nebo
3: já
2: tak.
3: Jsem se spíš pohybovala v podzámčí, no, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde by máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si psal Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím.
5: Pečko.
3: To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu ano, verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: A takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly několik pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk. Ano. V té technické...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to. Ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený. Já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. A pořád poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a takového hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co trochu, já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Beldou.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravujeme vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám bejčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo. Získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce. Práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divného, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčku je dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano.
1: Ano.
3: Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco, anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisér, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... To si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy, takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak by říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála, jako vždycky výtečně, jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě po druhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte i s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějte do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazard.
4: To by tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme
4: děkuju,
3: i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod, ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.

0: to teda ne, chudy si nevemu, to bych se odstav rakli dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
1: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
0: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
2: Ježiš.
1: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
0: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
1: Prosím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti. Ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
2: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
0: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
2: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
0: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, a ne já.
2: To si byla, ty asi to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
0: Ale prosím tě,
1: helejte,
0: to nebylo ze stanu.
1: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
2: Z mý strany?
1: No jistě, jít se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
0: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
1: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
0: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
1: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno? Dáme jim hlasovat.
5: Ano.
4: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
4: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to poslední oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil zasloužilého umělce. No, ve mě to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nedostal. No, říkal jsem, dobře, on si zaslouží hledat což, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, ha, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený, on si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
2: Děkuju moc krát. A to krásné léto přeju nám všem. Mm-hmm. Protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Silničáři na Vysočině přes léto zalévají tisíce stromů podél silnic. Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec. Španělští fotbalisté v semifinále mistrovství světa zdolali obhájce stříbra Francouze. Čekáme oblačno, postupně se bude vyjasňovat, teploty až 28 stupňů. Vítejte u zpráv, dobré středeční ráno přeje Karol Fiš. Letní údržba stromů u silnic vyjde krajské silničáře každoročně na 1 až 2 miliony korun. Například se zaléváním mladých stromků museli začít kvůli suchu už na jaře. Celkem jich po celé Vysočině musí pravidelně zavlažovat tisíce.
2: Tady vůbec je to katastrofa na ty Petrovice, to tamhle na druhou stranu je to lepší, ale... Snažíme se tam dát těch 40 litrů zhruba, aby tam bylo.
3: Pan Petr zrovna s kolegou zalévá mladé stromky na silnici mezi Puklicemi a Petrovicemi na Jihlavsku. Za den jich takto ošetří necelou stovku. Po celé Vysočině jich je násobně více.
4: Jsou to tisíce nových stromků v rámci náhradní výsadby. Vždy, když skácíme nějaké stromy, tak samozřejmě dostáváme uloženo, že musíme vysadit stromky nové.
3: Vysvětluje výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec s tím, že s technikou na zalévání vyráží silniče. Ale jim ze všech cestářství v kraji. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí asi 3,5 tisíce uchazečů, celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí.
5: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitán je pes Jan Hamza.
6: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
5: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
7: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
5: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: O kurzech pro vůdce malých plavidel si budeme podrobněji povídat dnes po 11. hodině s hostem dobrého dopoledne Richardem Gardlem. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, oznámil to ve videu na Instagramu. Pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při havárii v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Poslanci se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
8: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediné, o co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
0: Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tím i celé vlády. Odchod premiérky už v neděli naznačil prezident Volodymyr Zelensky. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svyrydenkovou zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Serhij Korecký.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Španělští fotbalisté v semifinále mistrovství světa zdolali obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Dosud ve svém jediném finále porazili Nizozemce. V neděli v New Jersey se Španělé utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin.
1: Počasí.
0: V Novém Rychnově je teď 15 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo náměšti nad Oslavou 17. Dnes očekávejte zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle s možností přeháníky. Postupně bude ubývat oblačnosti, odpoledne ještě může lokálně sprchnout, ale už bude polojasno, večer pak skoro jasno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny slabý, v tuto chvíli i bez nehod, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 5. hodině. Máme dnes 15. července. No a právě dnes je to 110 let, co vznikla firma vyrábějící stroje, po kterých toužily celé generace a které naprosto zásadním způsobem změnily cestování. Navzdory různým nehodám a skandálům patří k největším ve svém oboru dodnes. Více o ní uslyšíte, a nejen o ní, za několik minut v kalendáriu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobré ráno s Martinem Vaším.

0: Pět hodin a k tomu 14 minut. Vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je 15. července a v tento den slaví narozeniny firma, která patří mezi jen několik těch, které ve velkém vyrábí stroje, bez kterých by se dnes spousta lidí nedostala ani na dovolenou. Stroje, po kterých toužily celé generace před námi. A zároveň to je i den, který byl před 10 lety krušný v Turecku. Je tady kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Jihlavské městské koupaliště Vodní ráj bylo otevřeno před čtvrtstoletím v roce 2001. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 000 skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
3: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
2: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.

0: 5 hodin a skoro 20 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teploty jsou teď po ránu v našem kraji velmi vyrovnané. V Počátkách nebo Černovicích je 15 stupňů, Havlíčku v Brod nebo Libice nad Doubravou hlásí 16 nad nulou. Dnes očekávejte zpočátku zataženou až oblačnou oblohu, ojediněle se mohou ještě objevovat nějaké přehánky. Postupně bude ale oblačnosti ubývat, odpoledne ale může ještě na některých místech pršet. Převážně ovšem bude polojasno, večer pak skoro jasno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu po 11. hodině se s námi dostanete na vodu. Richard Gardlo z jihlavské společnosti Vodní sporty nám vysvětlí, jak získat kapitánský průkaz pro řízení lodí od těch nejmenších bez motoru až po velké jachty na moři.

Dobré ráno, v 5 hodin 24 minut posloucháte Český rozhlas Vysočina. V Žerovnici se rozhodli odstranit kontejnery na bioodpad. I to se děje v našem kraji. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat v dnešním Dobrém ránu. Stejně tak tomu, že silničáři na Vysočině zalévají kvůli suchu tisíce stromů kolem krajských silnic. Zálivka je kolem 40 litrů k jednomu ze stromů. Naše redaktorka se silničáři na takovou akci vypravila a i tuto reportáž dnes ráno uslyšíte. Teď vám zahrajeme Hanu Zagorovou. Dobré ráno.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 82. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny kuponů mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i v budoucnu platily letošní ceny. Opozice novelu označila za populistickou. Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím 1 000 000 korun mohli využít takzvané EET off. Systém má podle Schillerové každoročně přinést do státního rozpočtu 14 miliard. Polské stíhačky nad mezinárodními vodami Baltského moře zachytili ruský průzkumný letoun Ilyushin. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Incident se stal 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Fotbalisté Španělska jsou prvními finalisty mistrovství světa. V Dallasu porazili Francii 2-0. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2-6-3. Uspěla také Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2. V Telči nebo při Vyslavě je teď 15 stupňů, v Dukovanech 18. Dnes očekávejte zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle s možností přeháníky. Postupně bude ubývat oblačnosti, odpoledne ještě může lokálně sprchnout, ale už bude polojasno a večer pak skoro jasno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na okraji Třeště na výjezdu na Stonařov leží na zvozovce mrtvá srna. Projíždějte tudy opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 5 hodin 36 minut a posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Sucho a změny klimatu byly tématem rozhovoru v úterním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Hostem byl profesor Jakub Hruška z České geologické služby a Ústavu pro výzkum změn klimatu Akademie věd České republiky. My se za chvíli spolu s ním vydáme do lesů v našem kraji.
1: Český rozhlas Vysočina,

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, v 5 hodin a 40 minut dospíval Jiří Korn. Hostem úterního dobrého dopoledne byl profesor Jakub Hruška, přírodovědec a také odborník na změny klimatu. Řeč přišla i na skladbu lesů v našem kraji. Pozná se nástup sucha i v lesích?
1: Tak u lesa je to velmi markantní, protože třeba pro Vysočinu byly typické ty smrkové monokultury, lesy vyvinuté v úzovkách v 19. století na vysokou produkci dřeva. A právě vyvinuté v době, kdy vlastně bylo relativně zima a relativně dost srážek a smrk je původně horský strom, takže stáhnout do těch středních poloh nebyl zase takový problém. Ten problém teda dneska nastává v tom, že prostě to dnešní klima, to sucho, je pro smrkové lesy v těch středních polohách Českomoravské Vysočiny nevhodné a bude, zdá se, čím dál tím nevhodnější. Protože třeba máme data z půdní vlhkosti v lesích a ta prostě kontinuálně 15 let klesá. Opravdu kontinuálně 15 let klesá půdní vlhkost v lesích. Je to právě důsledek toho, že je teplej, víc vody se odpaří, stromy ke svému životu potřebují vodu, je to prostě rostlina a spotřebovávají stromy ve skutečnosti hodně vody a lesnictví na Vysočině se prostě chtě nechtě bude muset přeorientovat na nějaké jiné druhy dřevin. Samozřejmě tady je doma buk, tomu se zatím docela daří. Je tady doma jedle, které je v lesích hrozně málo a která určitě jako má perspektivu a už nám sem pomalu začíná, jako řekl bych, doléhat i to, že tady porostou duby, které dřív byly jako doménou těch nižších poloh. Modřínu se docela dobře daří.
0: Dnes po 11. hodině nám vše podstatné kolem získání kapitánských zkoušek pro řízení lodi vysvětlí Richard Gardlo z Jihlavské společnosti Vodní sporty. Tak ani dnes si nezapomeňte poslechnout hosta Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.

0: 16 stupňů je v Bystřici nad Pernštejnem, v Jihlavě, Hruškových Dvorech taktéž 16 a třeba v Hubenově máme 15 stupňů nad nulou. Dnes očekávejte zpočátku zataženou až oblačnou oblohu, což se projevuje i teď v těchto chvílích ojediněle, tak ještě může zapršet. Postupně té oblačnosti ale bude ubývat. Odpoledne se pak mohou místy vyskytnout ještě nějaké přehánky, bude ale většinou polojasno. Večer pak skoro jasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

5 hodin 50 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si budeme s makovičkami povídat o pavučině. Vědí, jak vzniká, tak to uslyšíte právě teď.

0: Jak dělá pavouk pavučinu? A proč tu pavučinu dělá?
1: On asi chce nějakou mouchu do sítě.
2: On v bříšku vyrobí tu pavučinu, ve zadečku, a on ju prostě namotá.
3: To vystřelí tu pavučinu. Má tam asi klubičko pavučiny.
4: Já jsem jednou viděla sítko s pavoukem. Byla šedá. Má takový čauky a má v sobě takový štfelce.
5: To je taková modrá nítka, by se dalo říct. A ono je to tam různě zamotaný přes sebe.
3: Aby mohl chytat muchy. Oni tam naletíjou.
0: Proč zas neodletí?
3: Protože nemůžou, ona je ta pavučina lepkavá.
2: Ta pavučina nějak trošku voní. A oni to zacítí, ty mouchy, a prostě tam letí. A pavouk přijde a zamotá se do pavučiny a sní je.
3: A nejdřív do ní ještě vstříkne ten jed.
0: A sní celou mouchu ten pavouk?
3: Jo.
2: Aby mu nezhnily ty mouchy, tak si prostě z pavučiny může vyrobit ledničku a dá si ty mouchy tam. Makovičky.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Náměšti by mohla vzniknout plovárna na břehu řeky Oslavy. Žirovnice bojuje s plasty v bioodpadu. Prvním finalistou fotbalového šampionátu jsou Španělé, v semifinále porazili Francii. Čekáme oblačno, postupně se bude vyjasňovat, teploty až 28 stupňů. Vítejte u zpráv, dobré středeční ráno přeje Karol Pěška. Městská plovárna na břehu řeky by mohla v budoucnu vzniknout v Náměšti nad Oslavou. Lidé ve městě se teď můžou koupat jen v rybníku Ratan. Kvalita vody v něm se ale postupem let snižuje, proto bezpartijní starosta Jan Kotačka plánuje zbudování plovárny u řeky.
2: Moc by se mi líbilo, kdyby jsme udělali podobný pláž, jak vidíme tady u rybníka, tak kdyby jsme vybudovali s různýma molama u řeky a naučili ty lidi chodit třeba opravdu i se vykoupat do řeky, kde ta voda neustále proudí. To znamená, je relativně čistá.
0: Žirovnice chce omezit počet velkých kontejnerů na tříděný odpad. Jejich stání v ulicích jsou podle radnice příliš anonymní a často v nich končí nesprávný materiál. Například v bioodpadu je poslední dobou velké množství plastů, které znehodnocují produkty tamní kompostárny, uvedl městský ekolog Milan Kořínek.
3: Snažíme se toho většinu vytřídit, ale ne všechno se daří a opravdu ten igelitový pytlík, když se rozbije na 50 kusů, tak ho těžko někdo sebere. My kompost z kompostárny odvážíme do sběrného dvora, tam si můžou zdarma občani Žirovnice kompost naložit, ale je to potom na nich, aby si ty nepovolené příměsi, které tam nemají co dělat, vytřídili sami.
0: Místo velkoobjemových kontejnerů by měli lidé bioodpad více třídit přímo doma do hnědých popelnic. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem. Turek ve videu řekl, že pokud ho policisté označí za viníka havárie, na svou pozici rezignuje. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Můžou také využít rozšíření licence na dovolené u moře ve vodách u pobřeží. Například termíny teoretických státních zkoušek v létě jsou už plné, přibližuje ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
4: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
0: O kurzech pro vůdce malých plavidel budeme podrobněji mluvit dnes po 11. hodině s hostem dobrého dopoledne Richardem Gardlem.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska postoupili po druhé v historii do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili Francii 2-0. Trefili se Mikel Oyarzabal a Pedro Porro. Ve druhém semifinále se dnes od 21 hodin v Atlantě utkají úřadující šampioni Argentinci s Angličany.
1: Počasí.
0: V Telči nebo při Bislavě je teď 15 stupňů, v Dukovanech 18. Dnes očekávejte zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle s možností přehánky. Postupně bude ubývat oblačnosti, odpoledne ještě může lokálně sprchnout, ale už bude polojasno a večer pak skoro jasno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrní teď buďte na výjezdu z Třebíče na křižovatce s odbočkou na Kožichovice. Leží tam na vozovce mrtvá srna. A usmrcená srnka je také na Jihlavsku. Na výjezdu z Třeště na Stonařov. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina máme krátce po 6. hodině. Proč se ze zpěváka Karola Duchoňa stal v současné době fenomén? I to se dozvíte v dnešním pořadu Alex a host od režiséra Petera Bebiaka. Podrobněji se dnešnímu odpolednímu rozhovoru budeme v našem vysílání věnovat už za několik minut.
1: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin a 12 minut. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisér Petr Bebiak. Dozvíte se například i to, čím to je, že se zpěvák Karol Duchoň udržel v žebříčku popularity dodnes.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén.
0: Celý rozhovor s Petrom Bebiakom si můžete poslechnout dnes po 13. hodině tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď v 6 hodin a 14 minut posloucháte Dobré ráno a tady je Vladimír Mišík.

0: 6 hodin a 17 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teploty v našem kraji jsou teď poměrně vyrovnané, ale přeci jen mezi nejchladnějším a nejteplejším místem jsou rozdíl 4 stupně Celsia, v Černovicích je 14, naopak nejtepleji teď máme v Dukovanech, kde je 18 stupňů, jinak se teploty drží většinou mezi 17 a 16 stupni. Přes den očekávejte převážně zataženou až oblačnou oblohu, ještě se mohou objevit i nějaké přehánky, postupně ale oblačnosti bude ubývat, naopak k večeru se opět můžou vyskytnout nějaké menší lokální přehánky, bude potom převážně polojasno až večer skoro jasno, teploty 25 až 28 stupňů.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu po 11. hodině se s námi dostanete na vodu. Richard Gardlo z jihlavské společnosti Vodní sporty nám vysvětlí, jak získat kapitánský průkaz pro řízení lodí od těch nejmenších bez motoru až po velké jachty na moři.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Kromě opravy vozovek teď silničáři na Vysočině taky zalévají stromy. Zodpovídají totiž za výsadbu podél silnic na Vysočině. A zejména mladým stromkům současná sucha příliš nesvědčí. Silničáři je tak vyjíždí pravidelně zavlažovat, aby neuschly.
1: Na každý z mladých nedávno zasezených stromků u Puklic přijde asi 40 litrů vody. Pan Petr z krajské správy a údržby silnic jich takto denně zvládnou ošetřit necelou stovku.
2: Přednost mají tyhle jarní výsadba, že ty ještě ten kořenový bal nemají tak jako rozvinutý a docela se s ním těžko perou. Snažíme se tam dát těch 40 litrů zhruba, aby tam bylo.
1: Každý ze stromů přitom podle pana Petra zalévají postupně z konví, které si napouští z naložené cisterny.
2: No protože nachlejsta z cisterny k tomu stromku 200 litrů vody, když ta země takhle jak beton, to jako není zalití, podle mě. A třeba doma pěstuju bonze, kdybych takhle zalejval, tak už jsem nedávno neměl.
1: Některá technika ale umožňuje i zalévání přímo z auta. Podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce záleží, kde je zrovna k dispozici.
3: Tam, kde mají chlapy kropící vozy, tak samozřejmě můžou zalévat z kropičky. Tam, kde je nemají, tak máme nakoupené nádrže s čerpadly. Takže tímhletím způsobem můžeme samozřejmě i třeba, když je nějaký hůř přístupný terén, špatně se někam dostávají, tak používáme i normálně klasické.
1: Jak často silničáři musí stromy zalévat, pak závisí na počasí. Letos kvůli suchu začaly už na jaře.
3: Když bude suchý jaro, tak musíme zalévat už na jaře, tak aby byla zajištěna ta schopnost té vegetace růst. Snažíme se i používat při vysazování té náhradní výsadby hydrovaky, kde vlastně je látka, která se snaží udržovat tu vlhkost v sobě.
1: Přes léto ale vyráží i ve chvíli, kdy hlásí větší srážky. Například bouřky, avizované na tento týden, by se zaléváním podle Martina Jakubce příliš nepomohly.
3: Když přijde nějaký přívalák, tak ta voda nemá šanci se vůbec jako vpít do té půdy, odteče z povrchu, ta půda je vyprahlá, že jo, takže to jde prostě jak po betonu.
1: Silničáři musí zvládnout zalít tisíce nově vysazených stromů po celé Vysočině. Každoročně vyjdou tyto práce na 1 až 2 miliony korun podle aktuálního počasí. Z Puklic Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V českých zásobnících je teď méně plynu než loni. Podle ministerstva průmyslu a obchodu ho loni bylo o 80 milionů metrů krychlových více než letos. Asociace nezávislých dodavatelů uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace dále odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste o 5 až 15%. V zoologické zahradě v Jihlavě rozkvetl bambus, k vidění je u tropického pavilonu. Většina druhů těchto rostlin přitom podle vedení zahrady kvete velmi vzácně, obvykle jen jednou za 30 až 120 let. Většina bambusů navíc po vytvoření semen odumírá. Dlouholetý rozhlasový komentátor Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlově a začal působit jako novinář. Pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Spolu s Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. V roce 2020 Petru Nováčkovi tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. Bulharsko se už nebude účastnit jednání tzv. Koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu. Oznámil to premiér Rumen Radev. A podle něj válku nelze vyhrát na bojišti a eskalaci ukončí jen silná diplomatická mise. K pokračování v koalici ochotných Radeva vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron. Bulharský premiér ale tvrdí, že v uskupení pro Bulharsko není místo. Fotbalisté Španělska si po druhé v historii zahrají finále mistrovství světa. V Dallasu porazili Francii 2-0. Dnes v 21 hodin začne v Atlantě druhé semifinále mezi Argentinou a Anglií. V Počátkách nebo Svratouchu je právě 15 stupňů, v Třebíči 17. Dnes čekáme zpočátku zataženo až oblačno s doznívajícími přeháníkami. Odpoledne může už jen lokálně sprchnout, ale převažovat už bude polojasno. Teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na výjezdu z Třebíče na křižovatce s odbočkou na Kožichovice auto srazilo srnu. Usmrcené zvíře je na vozovce, probíhá odklízení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: 6 hodin a 40 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Vůdců lodí neboli plavců v Česku přibývá. Ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je tak přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžou využít rozšíření licence na dovolené u moře do jedné námořní míle od břehu. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a teď v létě.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme
2: ano.
1: Do lodi.
2: Ano.
1: Tak.
2: Odstrčíme.
1: A jedeme.
2: Můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
2: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
3: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek paní Bára.
4: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3,5 tisíce uchazečů a podle státní plavební správy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
5: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
1: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
5: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
1: S uznáváním dokladů mezinárodně je to složité. Záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: O kurzech pro vůdce malých plavidel si budeme podrobněji povídat s dnešním hostem Dobrého dopoledne Richardem Gardlem. Co všechno musí člověk udělat pro to, aby složil takzvané malé kapitánské zkoušky, uslyšíte po 11. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď vám v 6.43 přeji dobré ráno.

0: 6:47 a vy posloucháte Dobré středeční ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Do jakého dne se probouzíme, nám už řekne meteorolog Ondřej Brambus. Já vás zdravím. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Takže aktuální počasí je takové, že se nám začíná protrhávat oblačnost. Během noci se vyskytly přeháňky nebo i bouřky, a to na většině území kraje, ale stále je ty srážkové úhrny jsou poměrně pestré, na některých místech kolem 30 mm, ale na některých místech jen kolem 1 mm srážek. Jinak srážky se aktuálně vyskytují spíše ve východní části kraje, řekněme podél hranice s Jihomoravským krajem, a postupně odcházejí dále k východu. Teploty jsou od 14 nebo aktuálně už od 15 do 18 stupňů Celsia a fouká nám jenom slabý vítr.
0: Očekáváte, že by se dnes ještě nějaké přeháňky na Vysočině v průběhu dne mohly objevit?
2: Ano, můžou se objevit. Teď v těch ranních hodinách spíše právě na jihu nebo východě kraje, takové slabší doznívající. Pak budeme mít chvilku pauzu, bude nám převládat sice oblačná obloha, ale srážek by moc být nemělo. Větší šance bude v odpolední hodinách, kde se nám opět budou vytvářet takové velmi lokální přeháňky, ale na některých místech ty srážkové úhrny mohou být krátkodobě větší, a ta šance bude zůstávat i během večera, kdy je větší šance v jižní části kraje. Ty teploty maximální dnešní 25 až 28 stupňů Celsia a vítr bude většinou mírný do 20 km za hodinu.
0: A počasí nám předpověděl meteorolog Ondřej Brambus. My vám za to děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte tři ženy, které se nikdy nepotkaly, ale měly společný sen. Novinářka, královna krásy a filmová hvězda přijali v polovině 20. let výzvu, kterou většina považovala za šílenou. Přeletět Atlantik non-stop. Věděli, že na ně číhá smrt. Jejich odvaha i po letech ohromuje.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku. Potomky přistěhovalců, členy po uličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Dva pánové jdou proti sobě v parku po cestě a oba za sebou táhnou pravou nohu. Jeden se na druhého s porozuměním podívá, ukáže si na nohu a praví Kuwait 1993. Druhý ukáže palcem za sebe a říká psí exkrement 10 metrů zpátky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Léto v údolí řeky Doubravy. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dopad sucha na mladé stromy snižují silničáři na Vysočině zaléváním. Filip Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec. Počká na výsledky policejního vyšetřování své nehody. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. Poražená Francie si zahraje o bronz. Bude zamračeno, postupně se ukáže sluníčko, teploty až 28 stupňů. Hezké středeční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Silničáři na Vysočině musí kvůli suchu zalévat stromy podél silnic. Péči vyžadují hlavně mladé, nedávno vysazené dřeviny. Takových jsou po celém kraji tisíce. Spotřeba vody na zalévání se podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce liší rok od roku podle počasí.
4: Přenesu-li to na finanční vyjádření, tak se bavíme zhruba kolem milionů, 2 miliony maximálně ročně. Dělal jsem si nějakou statistiku a vychází to zhruba v rámci toho roku, přeneseno na dny, kdy musíme ty stromky zalévat kvůli tomu, že je opravdu extrémní počasí, tak se bavíme do 30 dnů v roce.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
5: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
6: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
5: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
7: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Přes 23 milionů korun pro výkonného ředitele Otakara Smolíka a téměř 21 milionů pro šéfku personálního Lidii Jaroměřskou musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým bývalým manažerům na odchodnou. Český rozhlas to zjistil podle informačního zákona. Jde o rekordní sumy. Třeba bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který roky řídil největší pojišťovnu v zemi, dostal o 20 milionů méně než Smolík. Odchodné pro ex-manažery už prověřují dozorčí rada pojišťovny a ministerstvo financí. Smolík ani Jaroměřská na dotazy nereagovali. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Tehránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Také tvrdí, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci.
8: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Španělska postoupili do finále světového šampionátu. V semifinále porazili 2-0 Francii. Její trenér Didier Deschamps po porážce v Dallasu zpochybnil kvalitu rozhodčího utkání.
9: Teď položím otázku a nebudu na ní odpovídat. Nechci působit jako uplakánek, protože jsme prohráli. Ale měl tento rozhodčí úroveň na to, aby řídil semifinále mistrovství světa?
2: Ve druhém semifinále proti sobě dnes v 21 hodin v Atlantě nastoupí Argentina a Anglie. Vítěz vyzve ve finále Španělsko, poražený se v souboji o bronz utká s Francií.
3: Počasí.
2: Počátkách nebo se v Ratouchu je právě 15 stupňů, v Třebíči 17. Dnes čekáme zpočátku zataženo až oblačno s doznívajícími přeháníkami. Odpoledne může už jen lokálně sprchnout, ale převažovat už bude polojasno. Teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči v Humpolci musí počítat s uzavírkou v ulici Lnářská. Důvodem jsou stavební práce. Jezdí se po vyznačené objížďce, která vede ulicemi Okružní, Pražská a Hálková šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré středeční ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 7 hodině. Rozemleté igelitové sáčky, plasty nebo komunální odpad tvoří aktuálně podstatnou část biomasy, kterou zpracovávají z obecního bioodpadu na kompostárně v Žirovnici. Vedení města kvůli tomu došla trpělivost a chystá restrikce. Z ulic stáhne velkoobjemové kontejnery a bioodpad bude muset každý třídit ve své popelnici. Podrobněji se tématu budeme věnovat za několik minut.
8: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem. Zítra má.

0: Máme 7 hodin a 12 minut a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dnes už je 15. července. No a v tento den slaví narozeniny firma, která patří mezi jen několik těch, které ve velkém vyrábí stroje, bez kterých by se dnes spousta lidí nedostala ani na dovolenou. Stroje, po kterých navíc toužily celé generace před námi. A narozeniny slaví i jedno velké koupaliště v našem kraji. Je tady kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Jihlavské městské koupaliště Vodní ráj bylo otevřeno před čtvrtstoletím v roce 2001. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné 5. série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
3: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
2: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.

0: 7 hodin a 18 minut. Vy posloucháte Dobré středeční ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teploty nám už pomalu stoupají, nejčastěji se pohybují na Vysočině mezi 15 až 18 stupňů. Nejtepleji je v Dukovanech a Moravských Budějovicích, kde je právě těch 18, o něco chladněji v Počátkách nebo Černovicích, kde je pouze 15 stupňů nad nulou. Dnes očekávejte ještě teď sem tam nějaký mrak, zataženou až oblačnou oblohu, dokonce se ještě mohou ojediněle objevit i přehánky, ovšem odpoledne pak už bude oblačnosti méně a bude převážně polojasno, teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu po 11. hodině se s námi dostanete na vodu. Richard Gardlo z Jihlavské společnosti vodní sporty nám vysvětlí, jak získat kapitánský průkaz pro řízení lodí od těch nejmenších bez motoru až po velké jachty na moři.
1: 'Osobnosti Česka'. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. 'Osobnosti Česka' s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: 'Osobnosti Česka' s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 7:24, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. V našem vysílání teď dospíval Petr Kolář. Z ulic Žerovnice a okolních vesnic začnou mizet velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Lidé si budou muset ve větší míře pořizovat vlastní nádoby domů. Město tak reaguje na skutečnost, že bioodpad dovážený ke zpracování na místní kompostárnu je plný plastů.
1: Květináče, plasty, igelitové sáčky.
2: Jo, je to, co nám lidi do biopopelnic zdají, tak to tady vidíte. Snažíme se toho většinu vytřídit, ale ne všechno se daří a opravdu ten igelitový pytlík, když se rozbije na 50 kusů, tak ho těžko někdo sebere.
1: Na kompostárně v Žirovnici jsme teď s městským ekologem Milanem Kořínkem, stojíme u haldy. To už je zpracovaný kompost?
2: To už je zpracovaný kompost, který čeká na vyskladnění.
1: A je tady vlastně vidět, ale v tom hromada věcí, které tam nepatří. Co se s tím teď dá dělat?
2: Teď už jenom ručně dotřídit. My kompost z kompostárny odvážíme do sběrného dvora, tam si můžou zdarma občani Žirovnice kompost naložit, ale je to potom na nich, aby si ty nepovolené příměsi, které tam nemají co dělat, vytřídili sami.
1: To s tím, že když se to pak odveze na zahrádku, jako čeká o to víc práce.
2: Přesně tak, ale spousta lidí ten kompost si od nás nebere, takže oni se jenom zbavují odpadu, že ho hodí do biopopelnice. I takové případy máme, že opravdu nám někdo třeba pytel s komunálním odpadem hodí do kontejneru. Když si ho všimneme, tak ho vyndáme, ale pokud ho nezahlédneme, tak bohužel projde naší kompostovací technikou a pak je ten odpad všude.
1: S námi je tu i bezpartijní starosta Radek Opravil.
3: My vlastně připravujeme takové restriktivní opatření a to je snížení počtu těch velkých kontejnerů, protože se nám opravdu stávalo, že tam byl ten nepořádek prostě největší. Takže prostě stahujeme a bude jich míň a každý ať si třídí pěkně u toho baráku.
1: Pak se popeláři podívají a hned se uvidí, kdo to tam dává, kdo ne.
3: Přesně tak a vlastně by ten moment to neměli ani odvíst a většinou ten problém v těchto popelnicích není. Většinou opravdu je v těch velkých anonymních kontejnerech, tam ten nepořádek se objevuje.
1: Vytipovaná kontejnerová stání zmizí z žirovnických ulic během druhé poloviny letošního roku. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: je 7:30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V jaderné elektrárně Temelín můžou oba její bloky vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 82, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Bloky by tedy měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny kuponů mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i v budoucnu platily letošní ceny. Opozice novelu označila za populistickou. Poslanci by dnes ve třetím čtení měli projednávat návrh na znovu zavedení EET. Od nového roku by se systém vztahoval na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Státnímu rozpočtu by EET ročně přineslo 14 miliard korun. Evidovat by se měly také bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit. Turecko si dnes připomíná 10. výročí nevydařeného vojenského puče proti prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi. O život tehdy během noci přišlo 251 lidí. Po potlačení puče začal režim dělat rozsáhlé čistky v armádě a státní správě. Následovalo zatýkání desítek tisíc lidí kvůli obvinění z vazeb na domnělého strůjce puče, duchovního Fethulláha Gülena. Fotbalisté Španělska jsou prvními finalisty mistrovství světa. V Dallasu porazili Francii 2-0. Cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 10. etapu Tour de France. Slovinský obhájce vítězství díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí. Vede více než 3,5 minuty před druhým Dánem Jonasem Vingegaardem. V Libici nad Doubravou nebo Vatíně je právě 16 stupňů, v Moravských Budějovicích 18. Dnes čekáme zpočátku zataženo až oblačno s doznívajícími přeháníkami. Odpoledne může už jen lokálně sprchnout, ale převažovat bude polojasno. Teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte v oblasti 149. a 0,5. kilometru ve směru na Prahu. Pracují tam cestáři, omezení je pouze u krajnice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin 35 minut. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se vydáme do vesmíru a to konkrétně k planetě Neptun a to už za chvíli s Martinem Písaříkem. Do té doby si můžete tipnout, kolikrát Neptun od svého objevení obkroužil slunce.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 7 hodin a skoro 44 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: V našem kraji se teď teploty nejčastěji pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia, například ve Velkém Meziříčí je 17, v Havlíčkově Brodě 16 stupňů nad nulou. Teď ještě můžete někde narazit na oblačnost, případně i doznívající přehánky, během dne převážně bude už ale polojasno a teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 49 minut, to je čas, kdy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si budeme s makovičkami povídat o pavučině. Jestli děti vědí, jak vzniká, to si teď můžete poslechnout.
1: Makovičky.
2: Jak dělá pavouk pavučinu a proč tu pavučinu dělá?
3: On asi chce nějakou mouchu do sítě.
4: On v bříšku vyrobí tu pavučinu, to je zadečku, a on ji prostě namotá.
5: To vystřelí tu pavučinu.
6: Má tam asi klubičko pavučiny.
7: Já jsem jednou viděla sítku s pavoukem. Byla šedá.
8: Má takový čauky a má v sobě takový štfelce.
9: To je taková modrá nítka, by se dalo říct. A ono je to tam různě zamotaný přes sebe.
10: Aby mohl chytat muchy.
11: Oni tam naletí, jo.
2: Proč zas neodletí?
11: Protože nemůžou, ona je ta pavučina lepkavá.
12: Ta pavučina nějak trošku voní. A oni to zacítí, ty mouchy, a prostě tam letí. A pavouk přijde a zamotá si je do pavučiny a sní je.
11: A nejdřív do ní ještě vstříkne ten jed.
2: A sní celou mouchu ten pavouk.
11: Jo.
12: Aby mu nezhnily ty mouchy, tak si prostě z pavučiny může vyrobit ledničku a dá si ty mouchy tam.
1: Makovičky.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
4: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: V Česku přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Žirovnice sníží počet velkých kontejnerů na tříděný odpad. Fotbalisté Španělska vyřadili Francii a jsou podruhé v historii ve finále mistrovství světa. Bude zamračeno, postupně se ukáže sluníčko, teploty až 28 stupňů. Hezké středeční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí asi 3,5 tisíce uchazečů, celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně u mořského pobřeží v zahraničí.
5: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
6: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
5: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka zprávy Klára Kroupa Němcová.
7: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
5: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: O kurzech pro vůdce malých plavidel si budeme podrobněji povídat dnes po 11. hodině s hostem dobrého dopoledne Richardem Gardlem. Problém se správným tříděním odpadu řeší v Žirovnici. Například v kontejnerech na biologicky rozložitelný odpad stále častěji končí plasty, igelitové pytle a další materiál, který znehodnocuje kompost. Bezpartijní starosta Radek Vopravil naznačil, jak proti tomu chce město zakročit.
8: My vlastně připravujeme takové restriktivní opatření a to je snížení počtu těch velkých kontejnerů, protože se nám opravdu stávalo, že tam byl ten nepořádek prostě největší. Takže prostě stahujeme a bude jich míň a každý ať si třídí pěkně u toho baráku a nebylo to třídění takový anonymní.
4: Poslanec za motoristy Filip Turek ve večerním instagramovém videu oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, při které se v centru Prahy srazil se zdravotnickým vozem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se havárie stala tak, jak ukazují kamerové záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Bulharsko se už nebude účastnit jednání tzv. Koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu. Oznámil to premiér Rumen Radev. Podle něj válku nelze vyhrát na bojišti a eskalaci ukončí jen silná diplomatická mise. K pokračování v koalici ochotných Radeva vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron. Bulharský premiér ale tvrdí, že v uskupení pro Bulharsko není místo.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili Francii 2-0. Trefili se Mikel Oyarzabal a Pedro Porro. Španělé jsou v zápase o titul světových šampionů po druhé v historii. Trenér Luis de la Fuente po utkání hledal správná slova.
9: Je těžké popsat, co právě cítím, ale musí to být hodně blízko čistému štěstí a hrdosti. Jsem hrdý, že můžu vést takový tým. Být ve finále je luxus, jen pro vyvolené.
4: Ve druhém semifinále se dnes od 21 hodin v Atlantě utkají obhájci trofeje Argentinci s Angličany.
0: Počasí.
4: V Libici nad Doubravou nebo Vatíně je právě 16 stupňů, v Moravských Budějovicích 18. Dnes čekáme zpočátku zataženo až oblačno s doznívajícími přeháníkami. Odpoledne může už jen lokálně sprchnout, ale převažovat bude polojasno. Teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Žďársku na hlavní silnici číslo 37 mezi Osovou Bytýškou a Křižanovem kousek za obcí Ořechov se osobní auto střetlo s nákladním. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem. Jeden pruh je momentálně průjezdný také na trase Jihlava Žďár v obci Rytířsko. Tam havarovala dvě osobní auta. Nehoda je teď také na hlavním tahu číslo 19, kousek od Nové Cerekve na Pelřimovsku. Tam se střetla dvě vozidla, také se jezdí jedním pruhem. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krátce po 8 hodině posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Známe to všichni, přijdeme domů, mobilní telefon zapojíme do nabíječky a odejdeme něco dělat. A právě chvilka nepozornosti stačí, aby se zařízení přehrálo a vznikl požár. Podobných případů v Česku přibývá a jak častý je to problém, o tom budeme mluvit za několik minut.
0: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: Stanovanách dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina, a to v 8 hodin a skoro 14 minut. V Česku přibývá požáru od nabíječek akumulátorových a slaboproudých zařízení, tedy od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a podobných zařízení. V roce 2021 jich hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288. Kvůli varování lidí mají třeba hasiči v Benešově malou výstavku přístrojů, které podobné požáry způsobily.
1: Václav Janovský.
2: Vyšetřovatel?
1: Ano.
2: Pokud bychom začali vaším tady jedním z exemplářů té vaší takové v uvozovkách smutné výstavky, kdy vy tady máte věci, od kterých začaly lidem hořet garáže, domy, tak na co to se teď díváme?
1: Díváme se na torzo elektrokoloběžky, kdy došlo k požáru, baterie, kořelé garáž, tak rodinný dům.
2: To jsme se bavili, že ta škoda byla asi přes 13 milionů korun.
1: Ano, ano.
2: Jak to máme hasit?
1: V tomhle případě, když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, tak samozřejmě ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést jí před dům, nebo samozřejmě zavolat hasiče.
2: Vedoucí prevence Radek Svoboda je tady taky s námi. Co je tady to v té bedně? Tam si vůbec netroufnu odhadnout.
3: Bedně, to je předmět doličný.
4: To je zbytek powerbanky. Ta powerbanka se nejdřív začne lehce nafukovat a pak bouchne. A zažili jsme i požáry třeba od nabíječky na cigarety.
5: Že takových případů přibývá, potvrzuje tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Kristýna Posekaná.
6: Počty požárů akumulátorových a slaboproudých zařízení, kam patří mimo jiné mobilní telefony, jejich nabíječky, elektronické cigarety nebo akumulátorová zařízení pro domácnost i zahradu, skutečně každým rokem rostou. Například v roce 2021 jsme jich řešili 161, loni už 288. Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
5: Hasič Radek Svoboda taky připomíná, že riziko takových požárů stoupá při vysokých letních teplotách.
4: No určitě, protože ty spotřebiče jsou udělané nějaký standardní provoz, nějaký standardní teplotě.
5: Před odjezdem na dovolenou je podle Radka Svobody dobré vypojit ze zásuvek kromě ledničky a mrazáku všechny elektrospotřebiče. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Už za pár minut se na Českém rozhlase Vysočina podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Jaké dopravní omezení vás aktuálně čeká na silnici první třídy 19 mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Prnštejnem, a kdy tam práce skončí, tak to se dozvíte už za několik minut v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, je 8 hodin a 16 minut.

0: 8 hodin 21 minut posloucháte dobré středeční ráno Českého rozhlasu Vysočina. Co je důvodem dopravního omezení na hlavním tahu silnice 19 u Olešné mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Novým Městem na Moravě? To teď vysvětlí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na konci minulého týdne jsme zahájili opravu hlavního tahu mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem. Důvodem pro kompletní výměnu povrchu silnice 1/19 u Olešné je velký výskyt vyjetých kolejí, prasklin a hrbolů. Denně tudy projede přes 10 000 vozidel, včetně těžkých nákladních aut. Doprava je v místě prací vedená kyvadlově a řízená světelnou signalizací. 4,5-kilometrový úsek budeme mít hotový do konce října.
2: Počasí.
0: Teploty na Vysočině stále stoupají, v Jihlavě už je teď 19 stupňů Celsia, stejně jako třeba ve Vatíně. O něco chladněji je pak v Havlíčkově Brodě nebo Libici nad Doubravou, kde je teď 17 stupňů. Ještě můžete narazit na zvýšenou oblačnost, někde mohou doznívat i přehánky. Přes den ale očekáváme převážně jasnou oblohu a teploty 25 až 28 stupňů.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Načetná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Za 5 minut bude 8:30 a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Léto na Vysočině.
0: Náměště nad Oslavou udělala z tamního rybníka Ratan městskou plovárnu, investuje do úpravy okolí. Protože ale hygienici nemají tyto rybníky ve sledovaných plochách, nechávají se dělat rozbory sami. Kvalita vody však postupně klesá.
2: Dějí si vlasy. Pan Karel přišel s dcerami. Ještě předtím, než začal roztírat krém na zádech jedné z nich, tak se koukli do rybníka, aby zjistili, jaká je kvalita vody.
3: Jestli to není zelený nebo něco tam neplave, tak nějak. Ještě se to dá. My jsme se koupali, že to bylo zelený jako brčál.
2: Paní Marie přivedla k rybníku, kde se ona sama koupala už v dětství, svoje vnoučata.
4: Radka vždycky v letě koupání, no jasně.
2: Jo.
4: No.
2: Co říkáte teda na tu vodu letos zatím?
4: Zatím dobrý. Zatím podle mě dobrý, viděla jsem už, co jsme byli, tak už synice všude byly, já si myslím, že to je dobrý.
2: Jaká je kvalita vody, mohou koupající zjistit jak pohledem, tak i na informační tabuli, která je na pláži. Je tady oranžový emotikon, zatím s rovnou pusou, takže ani se nesměje, ani se nemračí.
5: My jsme vždycky začínali na škále 2. Když jsme první měření prováděli v květnu, tak jsme vždycky byli na 2, letos jsme začali už v květnu na 3, ale poslední měření, které máme, tak ještě nemáme výsledky z červencového měření, máme z černového měření a tam je to stupeň 3 dál.
2: Kouká do vody bezpartijní starosta Jan Kotačka. Město nechává její kvalitu zjišťovat jednou měsíčně. I proto, že klesá, uvažuje Kotačka o tom, že by město nechalo udělat místa pro koupání v řece Oslavě.
5: Kde ta voda neustále proudí, to znamená, je relativně čistá. A moc by se mi líbilo, kdybychom udělali podobný pláž, jak vidíme tady u rybníka.
2: Stavět krytý bazén nebo umělé koupaliště v současnosti náměšť neplánuje. František Jirků, Český rozhlas.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: je půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: U Lidic na Kladensku se ráno srazily dva autobusy. Jedna žena se zranila středně těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na křižovatce s odbočkou do centra Lidic. Na místě zasahují policisté, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvážejí do nemocnic. V zoologické zahradě v Jihlavě rozkvetl bambus, k vidění je u tropického pavilonu. Většina druhů těchto rostlin přitom podle vedení zahrady kvete velmi vzácně, obvykle jen jednou za 30 až 120 let. Většina bambusů navíc po vytvoření semen odumírá. Zásobníky zemního plynu v Česku jsou teď plné ze 47%. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se skladování suroviny obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvykle. V topné sezóně prý nedostatek plynu nehrozí, může být ale o něco dražší. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak v noci zaútočily na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí také, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Španělští fotbalisté jsou ve finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu přehráli Francii 2-0. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla také Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2. V Počátkách nebo při Vyslavi je teď 17 stupňů, v Dukovanech 20, dnešek bude zpočátku ještě místy oblačný, postupně polojasný. Odpoledne se mohou vyskytovat pouze lokální přeháníky. Teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku, na trase Pelhřimov-Tábor v úseku mezi Starým Pelhřimovem a Čížkovem havarovalo osobní a nákladní auto. Jezdí se tam jedním pruhem. Na trase Jihlava-Žďár odstraňují střed dvou osobních aut v obci Rytířsko. Také tam se jezdí jedním pruhem, stejně jako na Žďársku na hlavní silnici číslo 37 mezi Osovou Bytýškou a Křižanovem za obcí Ořechov. Tam se osobní auto střetlo s nákladním. Problém je teď na Pelhřimovsku na hlavním tahu 34, v úseku mezi Velkým Rybníkem a obcí Komorovice. Budete tam popojíždět v koloně. A stejně tak na Jihlavsku, na hlavní silnici číslo 38, mezi exitem z dálnice a místní částí Antonínův důl Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, kde vám v 8 hodin 38 minut hrajeme skupinu Olympic. 4 10-litrové konve na jeden stromek. Silničáři v současném suchu objíždí aleje podél silnic na Vysočině a zalévají novou výsadbu. My jsme se s nimi vypravili a jaké to bylo, tak to uslyšíte za chvíli.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: zůstat s tebou usnit. 8 hodin a 42 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, kde jsme vám teď dohráli Jiřího Korna. Kromě opravy vozovek teď silničáři na Vysočině taky zalévají stromy. Zodpovídají totiž za výsadbu podél silnic v našem kraji a zejména mladým stromkům současná sucha příliš nesvědčí. Silničáři je tak jíždí pravidelně zavlažovat, aby neuschly.
1: Na každý z mladých nedávno zasezených stromků u Puklic přijde asi 40 litrů vody. Pan Petr z krajské správy a údržby silnic jich takto denně zvládnou ošetřit necelou stovku.
2: Přednost mají tyhle jarní výsadba, že ty ještě ten kořenový bal nemají tak jako rozvinutý a docela se s tím těžko perou. Snažíme se tam dát těch 40 litrů zhruba, aby tam bylo.
1: Každý ze stromů přitom podle pana Petra zalévají postupně z konví, které si napouští z naložené cisterny.
2: No protože nachlýsta z cisterny k tomu stromku 200 litrů vody, když ta země takhle jak beton, to jako není zalití, podle mě. A třeba doma pěstuju bonze, kdybych takhle zalejval, tak už jsem nedávno neměl.
1: Některá technika ale umožňuje i zalévání přímo z auta. Podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce záleží, kde je zrovna k dispozici.
3: Tam, kde mají chlapy kropicí vozy, tak samozřejmě můžou zalévat z kropičky. Tam, kde je nemají, tak máme nakoupené nádrže s čerpadly. Takže tímhletím způsobem můžeme samozřejmě i třeba, když je nějaký hůř přístupný terén, špatně se někam dostávají, tak používáme i normálně klasické.
1: Jak často silničáři musí stromy zalévat, pak závisí na počasí. Letos kvůli suchu začaly už na jaře.
3: Když bude suchý jaro, tak musíme zalévat už na jaře, tak aby byla zajištěna ta schopnost té vegetace růst. Snažíme se i používat při vysazování té náhradní výsadby hydrovaky, kde vlastně je látka, která se snaží udržovat tu vlhkost v sobě.
1: Přes léto ale vyráží i ve chvíli, kdy hlásí větší srážky. Například bouřky, avizované na tento týden, by se zaléváním podle Martina Jakubce příliš nepomohly.
3: Když přijde nějaký přívalák, tak ta voda nemá šanci se vůbec jako vpít do té půdy, odteče z povrchu, ta půda je vyprahlá, že jo, takže to je prostě jak po betonu.
1: Silničáři musí zvládnout zalít tisíce nově vysazených stromů po celé Vysočině. Každoročně vyjdou tyto práce na 1 až 2 miliony korun podle aktuálního počasí. Z Puklic Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin na 48 minut a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Ve vysílání je s námi taky meteorolog Petr Minstr. Dobré ráno i vám.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď aktuálně na Vysočině vypadá s ranními teplotami?
2: Teploty jsou okolo 18-19 stupňů. Ta oblačnost je většinou už zmenšená, polojasno nebo skoro jasno, srážky už se nevyskytují na Vysočině a co se týče celkového úhrnu za včerejší den a dnešní ráno, tak jsou teda bohužel místa, kde spadlo velice málo srážek, hlavně na jihovýchodě kraje i kolem 1 mm, naopak například z nočních přeháněk a bouřek na Pelhřimovsku i ke 40 mm a potom kolem 20 ta se severní polovina. Takže někde zalito celkem máme, ještě dnes očekávat nějaké přehánky můžeme, ale rozhodně to nebude velkoplošná záležitost. Zpočátku tedy bude ještě malá oblačnost, slunečno, v průběhu dne budou opět naskakovat kupovitá oblaka a mohou se vytvořit i lokální přehánky, dokonce to bude spíše záležet na přehánkách, které budou mimo Vysočinu a Vysočina poslouží spíš jako transportní trasa přes přehánky, možná i bouřky, které potom na malém území mohou úřadovat alespoň svými srážkami. Mělo by to být menší množství srážek, ale bouřka se přece jenom vyskytnout může. Postupně potom zase k večeru bude polojasno a večer ještě by se mohly nějaké přehánky případně objevit. Teploty 25 až 28 budou v maximech, vítr ten bude převážně mírný severní nebo severovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Petr Minstr. Děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Po 9. hodině se na vás už bude těšit ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina kolegyně Ivana Vízna. A my se uslyšíme opět zítra po 14. hodině odpoledne tady na Českém rozhlase Vysočina.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

zem, zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Vlado, řekni fór.
1: Dva pánové jdou proti sobě v parku po cestě a oba za sebou táhnou pravou nohu. Jeden se na druhého s porozuměním podívá, ukáže si na nohu a praví: Kuwait, 1993. Druhý ukáže palcem za sebe a říká: psí exkrement 10 metrů zpátky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Náměšti by mohla vzniknout plovárna na břehu řeky Oslavy. Rekordních 23 milionů musí zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatit na odchodnou bývalému manažerovi. Výhru v semifinále oslavovali Španělé zpěvem a troubením na klaxony aut. Přes den bude převážně polojasno, teploty až 28 stupňů. Vítejte u zpráv. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Městská plovárna na břehu řeky by mohla v budoucnu vzniknout v Náměšti nad Oslavou. Lidé ve městě se teď můžou koupat jen v rybníku Ratan. Kvalita vody v něm se ale postupem let snižuje, proto bezpartijní starosta Jan Kotačka plánuje zbudování plovárny u řeky.
3: Moc by se mi líbilo, kdybychom udělali podobný pláž, jak vidíme tady u rybníka, tak kdybychom je vybudovali s různýma molama u řeky a naučili ty lidi chodit třeba opravdu i se vykoupat do řeky, kde ta voda neustále proudí, to znamená, je relativně čistá.
2: Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu vrtulník přepravil do nemocnice do Prahy, další cestující mají lehčí zranění rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli, oznámila jejich středočeská mluvčí Michaela Richterová.
4: Po 7:30 ráno jsme vyjížděli společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě dvou autobusů, k níž došlo na silnici první třídy číslo 61 na pomezí Lidic a Buštěhradu. Na místě je několik zraněných s tím, že jeden z nich byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic.
2: Dozorčí rada zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Český rozhlas podle informačního zákona zjistil, že přes 23 milionů korun dostane na odchodnou bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík a téměř 21 milionů personální šéfka Lídie Jaroměřská. Oběma manažerům zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. Předseda dozorčí rady Slavomír Bel očekává výsledky kontroly na podzim. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v Černém moři 20 ruských plavidel, včetně ropných tankerů. Oznámil to velitel dronových vojsk Robert Brovdy. Podle něj jde o další fázi operace poté, co Ukrajina minulý týden zasáhla 116 ruských lodí v Azovském moři. Naopak Moskva v noci pokračovala v útocích na ukrajinské přístavy, které mimo jiné odbavují náklad pro tamní armádu. Zasáhla 4 plavidla, přístavní infrastrukturu a nádrže na skladování paliva. Ve městě Oděsa ruský úder zabil nejméně 3 lidi.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Vítězství 2-0 nad Francií a postup svých fotbalistů do finále mistrovství světa slavili Španělé ještě po půlnoci. Vyšli do ulic s vlajkami a oslavovali hlavně troubením aut a zpěvem. O titul světového šampiona se Španělé v neděli utkají s vítězem druhého semifinále, tedy buď s Anglií nebo Argentinou.
5: Radost z výsledku utkání dávali fanoušci v Andaluzii na jihu Španělska najevo hlavně sborovým skandováním popěvku o hrdosti na to, že jsou Španělé. V barech, restauracích a před zahrádkách lidé neodtrhli oči od obrazovek a prožívali z hráči chvíle napětí. Při obou gólech vstávali ze židlí a objímali se a konec zápasu pak si jasotem odpočítali.
6: Argentina.
5: Parta kluků ve žluto-červených dresech a se španělskými vlajkami na ramenou by jako finálového soupeře nejraději viděla Argentinu. Z Linea de la Concepción Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Počátkách nebo při Vyslavě je teď 17 stupňů, v Dukovanech 20, dnešek bude zpočátku ještě místy oblačný, postupně polojasný. Odpoledne se mohou vyskytnout pouze lokální přeháníky. Teploty se přes den ustálí mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku budete popojíždět v koloně na hlavním tahu číslo 34 mezi Velkým rybníkem a obcí Komorovice. Kolona je také na 38 na hlavním tahu mezi Jihlavou, místní částí Antonínův Důl a nájezdem na D1 na 112. kilometru. A pozor také na D1 na 87,5. kilometru ve směru na Prahu. Je tam pneumatika na vozovce. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásné středeční dopoledne. Po včerejším dešti se vzduch v kraji pročistil a snad se vám i dnes lépe dýchá. Třeba si i trochu zaspíváte. Na Českém rozhlase Vysočina pro vás chystáme písničky, které nestárnou. Bude tu Lucie Vondráčková, Marta Kubišová nebo Petr Novák. A přidáme taky tip na dobré jídlo. K létu patří těstoviny a dnes mohou být taky na talíři. Počkejte si na recept, který vám dáme už za pár minut.

0: Krásná a klidná písnička ve středečním dobrém dopoledni na Českém rozhlase Vysočina. Máme 9 hodin a 13 minut a jdeme do kuchyně.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Na co všechno používáte v kuchyni citronovou šťávu? Do čaje, do vody, na pokapání ryby nebo řízku, do salátových zálivek a do mnoha dalších jídel. Zkusili jste ji někdy dát do těstovin? V Itálii je to běžné a pokud vyzkoušíte náš dnešní recept, možná pochopíte proč.
2: Máte někoho, kdo vám poradí, co vařit? Babičku, kamarádku nebo sousedku? Je to velká výhoda. Můj dospělý syn Tadeáš vaří moc rád a objevuje chutě mezinárodních kuchyní. Tu italskou má v malíčku a rád se při návštěvě předvede.
3: Pasta con pomodori al limone. Budeme potřebovat olivový olej, který si ohřejeme na pánvi. Přidáme nakrájený česnek na plátky. Následně cherry rajčata, které nakrájíme na čtvrtky. Přihodíme je do té pánve k tomu česneku. Chvíli smažíme na velmi mírném ohni, aby se nám nic z toho nespálilo. Ono to postupně pustí šťávu. Tady můžeme přidat sůl a klidně nějaké bylinky, bazalku. V mezičase si do vedlejšího hrnce dáme vařit vodu, kterou samozřejmě pořádně osolíme. Přidáme tam těstoviny, takové ty dlouhé, takže buď špagety, tagliatelle, linguine. S tím, že vodu z těch těstovin určitě nebudeme vylívat, budeme ji používat dále na tu omáčku. Přilejeme trošku té osolené vody z těstovin. Teď přichází ta zvláštní část. Vezmeme si ideálně biocitrony, nastrouháme hodně té citronové kůry, ať to pořádně chytne tu chuť. Když se nám dovaří těstoviny, postupně přidáváme tady do této velké pánve, promícháváme, dolíváme trošku té vody z těstovin, těstovin jenom vydáváme z hrnce, předěláváme do pánve. Když se nám to všechno takhle promíchá, přidáme šťávu z citronu, vymačkáme do té pánve. A úplně na závěr přisypeme spoustu italského sýra, parmezán, pecorino romano a podobně.
2: Omáčka s jemnou chutí citronu je díky vodě z těstovin a lepku v něm obsaženém opravdu hustá. K mému údivu jsou těstoviny i s citronovou šťávou vážně moc dobré. Rozhodně je zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Česku roste zájem lidí o rekreační plavbu, přibývá majitelů lodí a taky držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla. Máme podrobnosti, tak si na ně počkejte.
1: Už zase skončil vlád.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Český rozhlas Vysočina přeje krásné středeční dopoledne. Stále více Čechů vlastní loď. Státní plavební správa v současnosti eviduje přes 22 tisíc plavidel. Za posledních 10 let se jejich počet zdvojnásobil. A výrazně podle ní přibývá i lidí s průkazem vůdce malého a rekreačního plavidla. Informace správa představila na Slapské přehradě, kde její hlídky kontrolují dodržování pravidel plavby.
2: Jdeme se teď vydat na vodu se státní plavební správou, která tady kontroluje plavidla.
3: Když vám to nechytlo, zamávejte, já vás odtáhnu.
2: Hinek Beneš tady teď, dá se říct, že řídíte člun státní plavební správy, nazývá se to tak. Ty jste tady zastavil u rybářů, kteří evidentně měli problém s nastartováním svého malého člunu. Takže i takhle fungujete, není to jenom o těch kontrolách a tak?
4: Není jenom, my se cítíme jako lidi, kteří mají k té vodě vztah, takže se snažíme kromě té perzekuce se uplatňovat i tak jako pomoc na vodě pro každého, kdo ji potřebuje.
3: Počkej, Honzo, já si ještě najedu.
5: Dobrý den, státní plavební správa, můžu vás poprosit o předložení lodních listin.
6: Dobrý den, tady prosím.
5: Děkuju, průkaz vůdce malého plavidla, takže všechno v pořádku. Děkuju vám.
6: Díky.
5: Šťastnou plavbu vám přeju.
6: Díky, nashledanou.
2: Ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová. Pojďme říct, jak se zvýšil počet těch plavidel u nás.
5: Tak v tuto chvíli je přes 22 tisíc plavidel evidováno v rejstříku. Každým rokem přibude asi 800-700 nových plavidel.
2: S tím souvisí je to, že přibývá lidí, kteří se dělají v uvozovkách řidičské oprávnění, nebo jak se tomu přesně říká?
5: Je to průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla.
2: Jak se zvyšují ty počty?
5: Ty se zvětšují zhruba od 3500, 3400 nových držitelů vlastně každý rok. Celkem je těchto držitelů přes 71 tisíc.
2: A s rostoucím zájmem o vodní turistiku souvisí taky počty výjezdů vodní záchranné služby Červeného kříže. Za ní na Slapy dorazil prezident David Smejkal. Jaká jsou ta letošní čísla?
7: Tak na všech vodních plochách, kterých je 16 dneska, které zajišťujeme, jich máme více jak 420. Téměř se blížíme 50% loňské sezóny.
2: Čím to je?
7: Byly to horké dny, které přinesly spoustu lidí, no přivezli k vodě. Byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus způsobí velmi negativně.
2: Podle Davida Smejkala letos v Česku utonulo 27 lidí. Radí nepřeceňovat cíly a neskákat do vody přehřátí. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
1: O kurzech pro vůdce malých plavidel si budeme podrobněji povídat s dnešním hostem dobrého dopoledne Richardem Gardlem. Co všechno musí člověk udělat pro to, aby složil takzvané malé kapitánské zkoušky, poslouchejte po 11. hodině.

0: Posloucháte středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teď vám představíme, jaká bylinka vám pomůže od úzkostí a strachu. Tušíte, která to bude?
1: Bejvávalo.
2: O bylině proti strachům a úzkosti. Která by to mohla být? Třezalka tečkovaná. Také se jí za dob prababičkovský říkávala arnika nervů. Teď zrovna kvete, hezky žlutě. Naši předkové jí taky říkali čarovník nebo Janův olej. No a čaj z třezalky staré bylinkářky, jak už bylo naznačeno, doporučovali na nervy. Proto ten název arnika nervů. On ten čaj v skutku takhle působí, prostě uklidňuje. A navíc je dobrý i na nespavost. A nejen to. Za starých časů se po domácku dělával taky olej z třezalky. Naši předkové ho používali na zmenšení bolestí a taky na rány. On i zbavuje zánětů. Stará bylinkářka radila, co se týče výroby, a vězte, že je to jednoduché, natrhej čerstvý třezalkový kvítky, klidně i pupeny, ze kterých ty květy teprve za čas budou. A mělo by ten den svítit slunce. Pak to dej do flašky a zalej olejem. Za oněch dob se používal olej lněný. Dnes je dobrý ten olivový, ale lněný lze pak velmi dobře použít i na spáleniny. Tu flašku pak nech 3 týdny stát na nějakým teplém místě. Ono se to zbarví úplně do ruda. Pak vem plátínko a zceď to. Zbytek vymačkej, ať ti toho co nejmíň uteče. No a uskladnit je to potřeba ve tmě, ve sklepě nebo v tmavej láhvi. No a zítra o tom, čemu se za starých časů říkávalo stříbro chudých.

0: Krásná letní písnička zní středečním dobrým dopolednem Českého rozhlasu Vysočina. Když potřebujete v horkých dnech hřešit a dát si zmrzlinu, je dobré vědět, která je zdravější než jiné. Pořádek nám v tom za chvíli udělá naše minuta pro zdraví.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zdraví. Když už mám chuť na zmrzlinu, kterou si vybrat, aby byla zdravá?
1: Z hlediska výživy a obsažených látek je jednoznačně nejlepší ovocná dřeň. Když koupíte kvalitní, nebo si dokonce uděláte sami z vlastního ovoce, má to benefity toho ovoce, vitamíny, vlákninu. A zároveň to vyvolá pocit ochlazení a člověk si pochutná. Pak jsou mlsouni, kteří mají nejradši tu nejpoctivější smetanovou s argumentem, že k létu to patří. Patří ale všeho s mírou. Ona ta smetanová zmrzlina má patřičný obsah kilojoulů, tak aby po létě nefňukali, že mají kila nahoře.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Dnes opět teploty dosáhnou až k 28 stupňům, tak si tu zdravější zmrzlinu vychutnejte. Za chvíli začíná každodenní hradozámecké léto. Ještě předtím písnička Život je pes.
3: Takhle se jde, že na co sáhneš, to ti nejde.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad o zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři,

0: V provedení vidíme toho aurusperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
1: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
0: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
1: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z auersperku. Čím byla zajímavá?
0: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že podědila po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
1: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
0: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
1: Tohle jsou
0: vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů aurusperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
1: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
0: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
1: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
0: No tak zase někdy příště.
1: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě, prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž. To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník, a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tady 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 3,5 tisíckrát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo. A já už vím, kdo to je. Je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál. Kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na tu mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou, zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stále více Čechů má zájem stát se vůdcem lodě pro rekreační plavbu. Žirovnice bojuje s plasty v bioodpadu. Španělé jsou prvním finalistou fotbalového šampionátu. V semifinále přehráli Francii. Přes den bude převážně polojasno, teploty až 28 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích, na své motorové lodi nebo plachetnici. Můžou také využít rozšíření licence na dovolené u moře ve vodách u pobřeží. Například termíny teoretických státních zkoušek v létě jsou už plné, přibližuje ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
2: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
0: O kurzech pro vůdce malých plavidel budeme podrobněji mluvit dnes po 11. hodině s hostem dobrého dopoledne Richardem Gardlem. Žirovnice chce omezit počet velkých kontejnerů na tříděný odpad. Jejich stání v ulicích jsou podle radnice příliš anonymní a často v nich končí nesprávný materiál. Například v bioodpadu je poslední dobou velké množství plastů, které znehodnocují produkty tamní kompostárny, uvedl městský ekolog Milan Kořínek.
3: Snažíme se toho většinu vytřídit, ale ne všechno se daří a opravdu ten igelitový pytlík, když se rozbije na 50 kusů, tak ho těžko někdo sebere. My kompost z kompostárny odvážíme do sběrného dvora, tam si můžou zdarma občani Žirovnice kompost naložit, ale je to potom na nich, aby si ty nepovolené příměsi, které tam nemají co dělat, vytřídili sami.
0: Místo velkoobjemových kontejnerů by lidé měli bioodpad více třídit přímo doma do hnědých popelnic. V českých zásobnících je teď méně plynu než loni. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ho loni bylo o 800 milionů metrů krychlových více než letos. Asociace nezávislých dodavatelů uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace dále odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste o 5 až 15%. Dlouholetý rozhlasový komentátor Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlově a začal působit jako novinář. Pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Spolu s Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. V roce 2020 Petru Nováčkovi tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska postoupili do finále světového šampionátu. V semifinále porazili 2-0 Francii. Její trenér Didier Deschamps po porážce v Dallasu zpochybnil kvalitu rozhodčího utkání.
4: Teď položím otázku a nebudu na ní odpovídat. Nechci působit jako uplakánek, protože jsme prohráli, ale měl tento rozhodčí úroveň na to, aby řídil semifinále mistrovství světa?
0: Ve druhém semifinále proti sobě dnes v 21 hodin v Atlantě nastoupí Argentina a Anglie. Vítěz vyzve ve finále Španělsko, poražený se v souboji o bronz utká s Francií.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě nebo Humpolci je teď 18 stupňů, ve Velkém Meziříčí 20. Dnešek bude zpočátku ještě místy oblačný, postupně polojasný. Odpoledne se mohou vyskytnout pouze lokální přeháníky. Teploty se přes den ustálí mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku se musíte počítat se zdržením na hlavním tahu číslo 34. V úseku Velký rybník Komorovice je silnější provoz a budete tam popojíždět v koloně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nechce se vám každý den zalévat? Tak zasaďte kytky do trubek. Myslíte si, že blázníme? Tak to si poslechněte dnešní příběh z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.
6: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Richard Müller a Ivan Tásler nabídli písničku Srdce jako kníže Rohan do středečního dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli tu budou taky Václav Neckář, Tomáš Klus nebo Helena Vondráčková. Teď jdeme ale na návštěvu.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Dobré nápady často přicházejí náhodou a často tehdy, když člověk pracuje na něčem úplně jiném. Přesně tak vznikl i zavlažovací systém Luboše Noska s kostelními slové. Právě během sucha a veder, které teď v létě panují, ušetří spoustu běhání z konví.
2: S Lubošem Noskem stojím před zvláštním zavlažovacím zařízením. Já se to pokusím jednoduše popsat. Na celé boční stěně chalupy tady máte v několika patrech, 1, 2, 3, 4, 5, v 6 patrech, takové ty oranžové odpadní roury průměru nějakých 10 centimetrů a máte v tom zasazené květiny.
3: Původní myšlenka byla moderní, na internetu všady hydroponie, takže jsem zkusil tam hydroponicky to pěstovat, jahody, květiny, ale tam se mi to úplně neosvědčilo, ty kořeny mi zahnívaly, rostliny zahnívaly, spíš jsem neměl to dobře udělané pro vzdušnění. Takže letos jsem to změnil, dal jsem větší spát, aby voda pouze protekla.
2: Ono to jde cik-cak?
3: Čerpadlo vytlačí vodu úplně do nejhornější trubky a to, co ty kytky nevypijou, tak vlastně voda odteče postupně těma trubkama zase až dolů a vrátí se do nádoby jednou denně. Možná teď jsou hice, tak dám, nastavím dvakrát denně na 15 minut, aby voda čerpala.
2: Časovač tady vidím na stěně.
3: Ano.
2: Máte to promyšlené. Takže ten spát je řešení, že jedna trubka jde doleva, pak jde na druhou stranu a je to propojené těmi zelenými hadicemi zahradními. Dívám se nahoře, afrikány, nějaké pelargonie, petunie. Jsou to kytičky, přemýšlíte i o zelenině. Tamhle vidím jahůdky dole.
3: Nějaký jahody tady mám, ale jako člověk, co toho sní, lepší na oko se podívat.
2: V jednotlivých trubkách jsou zářezy čtvercové a v tom jsou zasazené květináčky. Je to takový ten tenký plastový sadbový květináček. Já tady vytáhnu jedno kvítí a dívám se dole. Kořeny lezou a pěkně to tam cáká. Je tam voda. Ty kytky si odeberou, zbytek odtéká. Já si tam dovedu představit rajčata, okurky, tady ty jahody, ale i třeba nějakou tu bylinku.
3: Ty firmy jedou hlavně zeleninu v těch halách, ale jedou to hydroponicky, no, ale je tam potřeba nějaký to provzdušnění té vody a prostě to...
2: To chce ještě domyslet.
3: Domyslet. A hnojení řeším, že rovnou do té vody rozpustím, předsedím koňský koblih, který dodají naši konici a to je vlastně hnojení těch rostlin.
2: Ponorné čerpadlo. Máte tady sice místa spoustu, ale myslím, že by to právě šlo využít pro lidi, kteří nemají velkou zahradu, nemají prostor, tak si prostě trubkami zaplní celou stěnu.
3: Hlavně ty stěny, že se okrášlí, člověk se nemusí ohejbat, slimáci to nežerou.
2: Jak to, že to nežerou slimáci? Není to na zemi?
3: Není to na zemi, no, není to na zemi. No.
2: S kostelními slovy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Fotografie zavlažovacího systému Luboše Noska najdete na našich internetových stránkách s adresou vysočina.rozhlas.cz. Teď už slíbený Václav Neckář a Lékořice.

0: Máme středu 15. července a 11 minut nás dělí od půl jedenácté. Český rozhlas Vysočina vás teď zve na sobotu 18. července od 14 hodin do Putimova na 6. ročník mega dětského kempu. Těšte se na vyhlídkový vrtulník, skákací hrady, akvazorbing, trampolíny nebo moře pěny a spousty dalších atrakcí pro děti, ale i pro hravé dospělé. Zopakuji, kdy a kde, v sobotu 18. července od 14 hodin v Putimově. No a zajímavý tip na výlet pro vás budeme mít už za pár minut i přímo tady v našem vysílání. Nedaleko lomu Řásná na Jihlavsku můžete narazit na pozůstatky gotického panského sídla Štamberg. Na místo, které ukrývalo i zajímavé archeologické nálezy, se jela podívat kolegyně Adéla Zachová, regionální stopař, a za pár minut se s ní spojíme.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Krásné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Teď míříme do lesů nedaleko Telče.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Ve druhé polovině 13. století nechal s největší pravděpodobností Jaroslav ze Šternberka vybudovat hrad Štamberk v gotickém stylu v Řásné na Jihlavsku. Dnes z něj zbyla pouze zřícenina. Na místě pracovali taky archeologové, kteří tu objevili mnoho nálezů. Více informací nám už teď řekne přímo z místa regionální stopař Adéla Zachová. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Jsem teď na skalnatém návrší u zříceniny hradu Štamberk, která je památkově chráněná. A ještě dnes tu můžeme vidět zbytky obvodových zdí, strážní věže a také hradeb. A hrad tedy nechali patrně postavit Šternberkové v poslední čtvrtině 13. století. Byl také obehnaný dvojitým příkopem a od první poloviny 15. století ho tedy ani nikdo neobýval, protože v průběhu husitských válek byl zničen a postupně chátral. No a v těchto místech také pracovali archeologové. A co všechno tu právě našli, tak to nám teď poví jeden archeolog David Zimola, kterého teď vítám v našem vysílání a přeju krásné dopoledne.
3: Dobrý den. Já bych tedy hned na úvod bych řekl, že takovým tím největším objevem nebo nálezem, který tady máme na hradě, je objev chybějícího do té doby neznámých částí opevnění, které v nich v jedné té části jsme objevili průchod, takovou malou branku, která spojovala to hlavní návrší, tu akropoli toho hradu, nejvyšší bod, s těmi nižšími polohami, kde se nám podařilo také během archeologického výzkumu objevit zdroj vody, takovou kavernu nebo takovou jeskyňku přirozenou ve skále, vytesanou, kam se chodilo teda pro vodu. Ta branka byla zasypána takovým velmi zajímavým materiálem archeologickým, který se stával například z nástrojů zednických, to znamená lžíce zednická byla nalezena a kladívko. A kromě toho také máme velmi zajímavý soubor takových luxusních keramických nádob, které byly v té době glazovány, to znamená opatřeny polevou a byly tedy využívány tady na hradě tou vyšší sociální vrstvou, šlechtou, která hrad obývala na přelomu 14. a 15. století.
2: Já vám moc děkuji a pokud by se i naši posluchači rozhodli si udělat výlet sem na zříceninu hradu Štamberk, tak tady najdete také spoustu pěšin, informační tabule a také naučnou stezku, na kterou se můžete vydat.
0: Já souhlasím, kolem Řásné v lesích je skutečně krásně, jestli ještě neznáte, tak si tam určitě zajeďte. Ze zříceniny hradu Štamberk v Řásné na Jihlavsku se nám přihlásil regionální zpravodaj Adéla Zachová a taky archeolog David Zimola. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Díky, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.

0: 2,5 minuty po půl jedenácté dozněl na Českém rozhlase Vysočina hlas Heleny Vondráčkové. Za chvíli naše babské rady. Dnes vás naučí zacházet se šitake, asijskou houbou s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. Teď už ale George Harrison.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Úžasný hudebník Vladimír Mišík vyplnil několik minut středečního dobrého dopoledne na Českém rozhlase Vysočina. Teď je 9 minut po půl jedenácté. A dnešní babské rady vám představí elixír života. No, řekněme jeden z mnoha elixírů života, které nám nabízí příroda, tentokrát ta asijská.
1: Babské rady.
2: Houba šitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Šitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Šitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Krásné středeční dopoledne přeje Český rozhlas Vysočina. Rozemleté igelitové sáčky, plasty nebo komunální odpad tvoří aktuálně podstatnou část biomasy, kterou zpracovávají z obecního bioodpadu na kompostárně v Žirovnici. Vedení města kvůli tomu došla trpělivost a chystá restrikce. Z ulic stáhne velkoobjemové kontejnery a bioodpad bude muset každý třídit ve své popelnici. Víc už za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte tři ženy, které se nikdy nepotkaly, ale měly společný sen. Novinářka, královna krásy a filmová hvězda přijali v polovině 20. let výzvu, kterou většina považovala za šílenou. Přeletět Atlantik non-stop. Věděli, že na ně číhá smrt. Jejich odvaha i po letech ohromuje.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku, potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Léto v infocentru jaderné elektrárny Dukovany. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Do 11. hodiny zbývá 9 minut, posloucháte středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. A z ulic Žirovnice a okolních vesnic začnou mizet velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Lidé si budou muset ve větší míře pořizovat vlastní nádoby domů. Město tak reaguje na skutečnost, že bioodpad dovážený ke zpracování na místní kompostárnu je plný plastů.
1: Květináče, plasty, igelitové sáčky.
2: Jo, je to, co nám lidi do biopopelní zdají, tak to tady vidíte. Jo. Snažíme se toho většinu vytřídit, ale ne všechno se daří a opravdu ten igelitový pytlík, když se rozbije na 50 kusů, tak ho těžko někdo sebere.
1: Na kompostárně v Žirovnici jsme teď s městským ekologem Milanem Kořínkem, stojíme u haldy. To už je zpracovaný kompost?
2: To už je zpracovaný kompost, který čeká na vyskladnění.
1: A je tady vlastně vidět, ale v tom hromada věcí, které tam nepatří. Co se s tím teď dá dělat?
2: Teď už jenom ručně dotřídit. My kompost z kompostárny odvážíme do sběrného dvora, tam si můžou zdarma občani Žirovnice kompost naložit, ale je to potom na nich, aby si ty nepovolené příměsi, které tam nemají co dělat, vytřídili sami.
1: To s tím, že když se to pak odveze na zahrádku, jako čeká o to víc práce.
2: Přesně tak, ale spousta lidí ten kompost si od nás nebere, takže oni se jenom zbavují odpadu, že ho hodí do biopopelnice. I takové případy máme, že opravdu nám někdo třeba pytel s komunálním odpadem hodí do kontejneru. Když si ho všimneme, tak ho vyndáme, ale pokud ho nezahlédneme, tak bohužel projde naší kompostovací technikou a pak je ten odpad všude.
1: S námi je tu i bezpartijní starosta Radek Opravil.
3: My vlastně připravujeme takové restriktivní opatření a to je snížení počtu těch velkých kontejnerů, protože se nám opravdu stávalo, že tam byl ten nepořádek prostě největší. Takže prostě stahujeme a bude jich míň a každý ať si třídí pěkně u toho baráku.
1: Pak se popeláři podívají a hned se uvidí, kdo to tam dává, kdo ne.
3: Přesně.

0: Tak a vlastně by v ten moment to neměli ani odvíst a většinou ten problém v těchto těch popelnicích není. Většinou opravdu je v těch velkých anonymních kontejnerech, tam ten nepořádek se objevuje.
1: Vytipovaná kontejnerová stání zmizí z žirovnických ulic během druhé poloviny letošního roku. Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Po celý den vás dnes informujeme, že vzrůstá zájem o řízení lodí u nás v Česku i během dovolených v zahraničí. Hostem dobrého dopoledne bude mezi 11. a 12. hodinou Richard Gardlo z vodních sportů Jihlava a uděláme si jasno v tom, jaká je cesta za kormidlo, plachetnice nebo dokonce motorové jachty. Do 11. hodiny zbývá ještě 6 minut, no a ty vyplní muzika, začíná s ní Valdemar Matuška. Co děláš, dělej rád.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Silničáři na Vysočině přes léto zalévají tisíce stromů podél silnic. U Lidic na Kladensku havarovaly dva autobusy, na místě několik zraněných. Ministerstvo financí kvůli milionovým odměnám prověří hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Odpoledne čekáme převážně polojasno a teploty až 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Letní údržba stromů u silnic vyjde krajské silničáře každoročně na 1 až 2 miliony korun. Například se zaléváním mladých stromků museli začít kvůli suchu už na jaře. Celkem jich po celé Vysočině musí pravidelně zavlažovat tisíce.
2: Tady vůbec je to katastrofa na ty Petrovice, to tamhle na druhou stranu je to lepší, ale... Snažíme se tam dát těch 40 litrů zhruba, aby tam bylo.
3: Pan Petr zrovna s kolegou zalévá mladé stromky na silnici mezi Puklicemi a Petrovicemi na Jihlavsku. Za den jich takto ošetří necelou stovku. Po celé Vysočině jich je násobně více.
4: Jsou to tisíce nových stromků v rámci náhradní výsadby. Vždy, když skácíme nějaké stromy, tak samozřejmě dostáváme uloženo, že musíme vysadit stromky nové.
3: Vysvětluje výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec s tím, že s technikou na zalévání vyráží silnič ale jim ze všech cestářství v kraji. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu vrtulník přepravil do nemocnice do Prahy. Další cestující mají lehčí zranění rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli, oznámila jejich středočeská mluvčí Michaela Richtrová.
5: Po 7 ráno jsme vyjížděli společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě dvou autobusů, k níž došlo na silnici první třídy číslo 61 na pomezí Lidic a Buštěhradu. Na místě je několik zraněných s tím, že jeden z nich byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic.
0: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a zaměří se na její hospodaření, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v reakci na zjištění Českého rozhlasu, že končící manažeři pojišťovny si při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů dostanou výkonný ředitel Otakar Smolík a šéfka personálního oddělení Lídie Jaroměřská. Zlaté padáky jim zajistili smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Srbský prezident Aleksandr Vučić přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Srbský prezident, který udržuje přátelské vztahy i s Moskvou, se už loni zúčastnil regionálního summitu v Oděse. Do Kyjeva dnes přijela také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. V plánu má jednání o vstupu Ukrajiny do unie nebo o společné obranné spolupráci mezi 27 a Kyjevem. Sport. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V Dallasu vyhráli 2-0 nad Francií, která tak bude hrát souboj o bronz. Ve druhém semifinále se v Atlantě utkají dnes od 21 hodin Argentinci a Angličané. Tenistka Barbora Krejčíková v úvodním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách potvrdila roli favoritky a porazila 2x6-3 Bulharku Tomovovou. Nezaváhala ani Tereza Valentová. Belgičanku Kostoulasovou zdolala 6-1 a 6-2.
1: Počasí.
0: Bystřici nad Pernštejnem nebo Hubenově je právě 21 stupňů, v Dukovanech 23. Odpoledne bude na Vysočině ustupovat oblačnost a čekat můžeme polojasno. Pouze lokálně se mohou dostavit krátké přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku buďte opatrní na hlavním tahu číslo 19, kousek od Nového Města na Moravě, na průtahu obcí Olešná. Cestáři tam opravují povrch vozovky. Kvůli pracím je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Máme krátce po 11. hodině, před námi na Českém rozhlase Vysočina je povídání s hostem. Dnes jsem pozvala Richarda Gardla z vodních sportů Jihlava. Dobré dopoledne přeji.
7: Dobré dopoledne všem.
6: No a mluvit budeme o tom, jak si zařídit řidičák na loď. Tohle je laicky řečeno. My vše probereme a poradíme hned po písničce.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Kapela Rangers, písnička Láska je věc kouzelná, zní ve středečním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Teď už k dnešnímu rozhovoru.
1: Host dobrého dopoledne.
0: Hostem je dnes Richard Gardlo z Vodních sportů Jihlava. Ještě jednou dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem.
0: Řidičský průkaz pro auto, to je u nás celkem běžná záležitost, ale řídit loď to už tak běžné není. Můžeme některá plavidla na vodě řídit i bez jakýchkoliv povolení?
2: Samozřejmě, že můžeme. Můžeme, je to daný velikostí a sílou motorů, anebo samozřejmě je to bezmotorové plavidlo.
0: Teď jsem přemýšlel silou paží, jestli to není
2: takže
0: dáno,
2: ano, to
0: se
2: i to je plavidlo, všechno, co se strojil člověk k tomu, aby se pohybovalo po hladině, je vlastně plavidlo.
0: Takže na pramičku můžu, nepotřebuju k tomu mít vůbec žádné povolení.
2: Na paddleboard. Na malou
0: na raft, kajaky, všecko, ano, to, co se sjíždí po vodě, nemá to motora, není to velké, tak pořád platí, že nepotřebuju žádný průkaz lodi voda.
2: Ano.
0: No ale když mi teda nestačí ten raft nebo a chci něco většího, tak co potom, jaká jsou další pravidla?
2: První, co se nabízí, je vůdce malého plavidla. Není to ještě kapitán, to už jsou profesionálové, ale vůdce malého plavidla je v podstatě malý kapitán, se tomu říká, který řídí rekreační plavidlo. A je to plavidlo, které přesahuje určitou velikost, výtlak a samozřejmě výkon motoru, protože do 4 kW, to je 5 koní, to je taková to čísílko na tom motoru vzadu, můžeme řídit i bez oprávnění.
0: Takže i malinký motorek ty rybáři, jak mají za pramičkou, na to taky nepotřebují.
2: Do 5 koňských sil můžeme řídit bez oprávnění, anebo do 20 kW elektromotorů, ale ty dneska málo kdo má, jsou strašně drahý.
0: Ještě než se dostaneme k těm řidičským průkazům, tak pojďme si říct, když někdo třeba už může používat tenhle ten motor a může jezdit po přehradě u nás, musí dodržovat nějaká pravidla a musí třeba i plavec dodržovat nějaká pravidla?
2: Samozřejmě, všichni by měli dodržovat nějaký pravidla toho plavebního provozu, ale setkáváme se s tím, že vlastně lidé se k ním nějak nedostanou nebo nějakým způsobem zanedbají samovzdělávání, protože nemusí nic k tomu nenutí. Jo. Takže oni ty pravidla neznají. Trošku se plavební zpráva poslední roky polepšila, že dává nějaký spoty do televize, do rádia, ale opravdu je čím dál víc úrazů, plavců a plavidel a ty pravidla by se měly nastudovat ty lidi, protože jsou tady určitá omezení i pro tyto v podstatě kapitány, jo, malých plavidel.
0: Kdo musí dávat hlavně pozor? Ten, kdo plave, nebo ten, kdo jede v tom?
2: Samozřejmě největší pozor musí dávat ten nejvíc zranitelný, to znamená, to je ten plavec. Jo. Je tady taková neřez ještě z dob minulých, kdy těch plavidel bylo poskromnou nebo skoro žádné, takže lidi si plavali na těch přehradách, kam chtěli. Většinou jsme zaslechli takový to, jdeme na druhou stranu, poplaveme na druhou stranu a zpátky. To prosím vás už v dnešní době, tam, kde je lodní doprava, v žádný případě nedělejte. Lodní doprava počítá s tím, že určitý pásmo kolem pobřeží, bývá to zhruba 10-15 metrů, je vyhrazeno pro rekreaci anebo pro parkování těch plavidel a tam vy můžete v podstatě bezpečně plavat. Jo? Takže plavejte podél břehů, klidně kilometr, dva, co dáte a zpátky. Neplavejte, prosím vás, přes plavební dráhu na druhou stranu.
0: Nepomůže ani fosforová čepička. Teďka mě napadlo, jak by se člověk mohl vlastně tam zvýraznit uprostřed té přehrady, ale když jede něco rychle, tak asi nemá šanci se vyhnout. Tak to bylo pro plavce. My už za malou chvíli s Richardem Gardlem řekneme, jaký je ten první krok, když chcete řídit nějakou loď.

0: dobrého dopoledne.
1: Dnes si povídám s Richardem Gardlem z Jihlavských vodních sportů o tom, jak si zařídit takzvaný řidičák na loď. Já tomu tak laicky říkám. Když jsem nikdy neřídila žádné větší plavidlo než pramičku, ale chtěla bych si už udělat povolení na nějakou větší loď. Kde začít, jak dlouho to trvá, co všechno tomu musí mít?
2: V podstatě začít můžete napříč republikou kdekoliv, kde to nabízí, protože těch míst, kde se nabízí kde nabízí toho vůdce malého plavidla, je spousta. U nás v Jihlavě to děláme taky v těch vodních sportech. Tam se přihlásíte, v podstatě vás seznámíme s tou vyhláškou, naučíme vás rozpoznávat značky, i křižovatky máme na vodních cestách.
1: Lodní dopravní značky.
2: Samozřejmě veškerou problematiku vás naučíme. Uděláme vám kondiční jízdy s tím větším plavidlem.
1: Kde se dělají?
2: V Jihlavě ne. Kondiční se dělají buď to na Dalešicích, nebo jezdíme normálně na řeky, jako je Vltava. Závěreční zkoušky děláme taky na Vltavě, protože tam jsou plavební komory a ta je podmínkou té závěreční zkoušky, takže vás seznámíme pro plutí plavební komorou a v podstatě vás připravíme prakticky na ten váš život za tím kormidlem a vy už potom na plavební zprávu jdete napsat jenom test. To je podmínka, dneska se to píše digitálně na počítačích, tak jako v autoškole.
1: Jak dlouho to může trvat, když si dělám řidičák na auto v nějaké zrychlené podobě, můžu ho mít třeba do měsíce?
2: U zrychlené podoby ano, jinak zpravidla to jsou tak měsíce dva, asi tak.
1: Takže
2: Na tu loď, no.
1: Takže je potřeba spíš před sezónou nad tím přemýšlet, když by někdo na podzim chtěl třeba už jet někam do zahraničí, může se ještě přihlásit?
2: Může se přihlásit, akorát tam je potřeba myslet na to, že v zimním období jsou plavební komory zavřený, takže nemůžeme dělat závěrečnou zkoušku.
1: A teď ještě, když by někdo chtěl dneska, zítra, je to možné?
2: No, shodou okolností zítra začínáme další kurz.
1: Tak to se nám podařilo.
2: Celý prázdniny, i to září, říjen je možný.
1: Takže je možné, krásně. Jaké plavidlo s tímhletím prvním základním povolením můžu řídit?
2: Takzvané malé plavidlo. Vy jste vůdci malého plavidla, je to malé plavidlo. Vyznačuje se to délkou 20 metrů, takže maximálně 20 metrů, což je v mnoha případech velice dostačující. A je tam neomezený výkon motoru, protože dneska ty výrobci těch v podstatě jachet nebo plavidel musí osadit to plavidlo motorem, který je vhodný pro to plavidlo, takže už se to neomezuje nějakým výkonem. Omezený výkonem jste pouze, když nemáte žádný řidičák.
1: Teď jsme u motoru a ještě je možné řídit u nás plachetnice na velkých jezerech a přehradách. U nás se taky jezdí s plachetnicí, která nemá motor. I tam musím dodržovat nějaká pravidla.
2: No, ona, pozor, plachetnice motor má. Plachetnice má vždycky motor, je vestavěný, není moc vidět, ale na to, abyste mohli vyplout, abyste mohli přistát zase v přístavu, anebo abyste mohli v bezvětří třeba taky cestovat dál,
1: tak
2: tam ten motor musí být. To znamená, základem je zase vůdce malého plavidla na motorový člun, to znamená, musíte projít tím základním výcvikem a jako nástavba je za prvé plachetnice, a o stejné velikosti, do 20 metrů, anebo můžete mít jako nástavbu přípobřežní plavbu na moři. To znamená, to je zase malá nástavba, je to 24 otázek v testu navíc a jste připravený na to plout do jedné námořní míle od pobřeží.
1: Tím jsme krásně nakročili do zahraničí. Takže za malou chvíli po písničkách skupiny Elána Petra Bendeho si povíme, jaké to je, když potřebujeme řídit loď v zahraničí.

0: Tohle je Petr Benda, písnička Láska v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. 4 minuty nás dělí od 11:30.
1: Host dobrého dopoledne.
0: Pokračujeme v povídání s mým dnešním hostem Richardem Gardlem. My jsme slíbili, že teď řekneme, co je potřeba splnit, když chci mít kapitánský průkaz na loď na moři, třeba dejme tomu v Chorvatsku. Musí mít už nějaké zkušenosti od nás?
2: Tak rozhodně by měl mít toho vůdce malého plavidla, ty zkoušky, který jako nástavbu, jak jsem říkal, mají kategorii C, což je přípobřežní plavba, tu jednu námořní míli, to znamená nějaký zhruba 1,8 km od pobřeží, což nám v Chorvatsku stačí i po těch ostrůvkách, protože když lemujete to pobřeží, tak se dostanete i na těch stovky a ostrůvků, který tam Chorvatsko má, je to nádherný pobřeží. Takže s touhletou nástavbou, s tímhletím vůdcem malého plavidla můžete v Chorvatsku si zapůjčit buď to loď nebo skuter, nebo si tam dovíz svoji vlastní lodičku.
0: A tu nástavbu si můžu udělat taky u nás v republice?
2: Ano, ta se dělá hned, to si volíte hnedka při té výuce v podstatě nahlásíte. Ona vlastně je to nástavba, že my skončíme tím motorovým člunem, motorovou jachtou a hnedka ty, kteří chtějí tu přípobřežní plavbu na to moře, tak tam zůstávají na další lekce dál a udělají si tady tu nástavbu.
0: Klidně na jednou časově.
2: Na jednou, ano, ano.
0: Takže něco podobného jak u řidičského průkazu. Pro mě je to pořád takové bližší. Chci na automobil i ano. Dejme tomu na traktor, takže vlastně ten základ je stejný, ale jsou tam nějaké otázky navíc.
2: Je tam navíc pár otázek.
0: Výborně. To jsme v zahraničí. Dá se třeba zahraniční plavba na nějakém plavidle spojit s potápěním?
2: Tak určitě dá, dělá se tam spoustu výletů na jachtách, které jsou potápěcky vybavené, které jsou připravené pro potápěče, ale můžete samozřejmě si naložit svoji výbavu do toho člunu a za určitých podmínek se tam zapotápět, ale musíte ctít místní zákony, to znamená, je potřeba opravdu si zjistit, kde to je dovolený, kde to není dovolený, některé oblasti jsou chráněné, většinou to jsou vraky a tak dále, takže někde můžete jenom pod dozorem toho potápěckého centra, takže se musíte přihlásit tam. Někde můžete volně, ale jak říkám, je potřeba ctít místních zákonů
0: toho státu. No je potřeba ta pravidla znát, protože ano. Nedávno došlo i k nějaké větší kolizi, tragické kolizi.
2: Ano, tam byla ta plachetnice s tou českou posádkou, s tím vysokojedoucím, rychle jedoucím katamaránem té přepravní společnosti. Tam je to velice smutný, tam se v podstatě setkali dva výklady vyhlášky. Jeden je takový, že rekreační plavidla dávají vždycky přednost nerekreačním, to znamená velkým plavidlům, to znamená v případě, že by ten katamarán jel normální běžnou rychlostí, tak by ta plachetnice mu měla dát vždycky přednost. Ale je tam další klauzule, která nám říká, že vysokorychlostní plavidlo zhruba nad 25 km v hodině musí dát přednost všem ostatním plavidlům, protože ono je schopný dát tu přednost.
0: Ty malé lodičky už by potom asi nestihly před ním uhnout.
2: Takže tak. Tady je otázka v podstatě na té policii, asi. Toho vyšetřování, kdo co porušil, ale bohužel je to smutný, ale může být vina na obou stranách. A nemusí.
0: Teď jsme se dostali ke smutnému případu, ale chceme tím dokládat, jak důležité je se připravit a znát všechna pravidla a dbát na vlastní bezpečnost. Za malou chvíli s mým dnešním hostem Richardem Gardlem se taky trošku zapotápíme.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina jsme zpět s mým hostem Richardem Gardlem. Slíbili jsme, že se budeme trochu potápět v zahraničí. Můžeme se potápět třeba z lodi, už jsme o tom mluvili. Musí ta loď být nějak speciálně vybavená nebo označená?
1: Tak vybavená určitě by měla být, protože pokud se budeme potápět jen tak z nějaký lodi, tak budeme mít velký problémy třeba se na ní dostat zpátky nebo si zajistit tu výbavu tak, aby se nedošlo k poškození. A takže vybavené lodě jsou samozřejmě na místě, ale to, co si nakousla, v podstatě je strašně důležitý. Hlavně musí být označená. Ta loď musí v podstatě v té době, kdy se potápěči pohybují pod hladinou, musí mít speciální vlajku a minimálně boj na hladině zase se svojí speciální vlajkou, co se učíme i u toho vůdce malého plavidla, aby to rozeznávali a aby tam nepřejeli, nedej bože, nějakýho potápiče, který se zrovna vynoří. Takže označení toho plavidla je na místě.
0: Potápění je celkem oblíbené, když se potápím jen tak se šnorchlem do nějakých, dejme tomu, kdo zvládne 3-5 metrů, potřebuju mít k tomu nějaké povolení nebo znát nějaká pravidla bezpečnosti?
1: Tak povolení na to nepotřebujeme, v podstatě to provozujeme na dovolení úplně všichni, ale ty bezpečnostní pravidla jsou zase na místě. Určitě pokud se pohybujeme mimo nějakou zónu, která je vytýčená bojkami nebo sítěmi označený pro ty plavce, tak bychom vždycky měli být dobře označený, dobře viditelný. To znamená dbát na to, aby jsme na sobě měli alespoň něco reflexního, něco svítivého. Ale jinak se prodávají boje hladinový, který mají i vlaječku s tou potápěckou vlajkou, kterou můžeme i jako rekreáti, který tam šnorchlujeme a díváme se na ten podmorský svět, za sebou na lanku, v podstatě třeba v 5metrové vzdálenosti za sebou táhneme. Protože ta reflexní boje je vždycky dobře vidět pro ty kapitány těch lodí, kdežto ta naše černá hlava mezi vlnama za přímýho svitu slunce se nám ztrácí.
0: To je potápění se šnorchlem. Pokud už chci potápění s nějakým dýchacím přístrojem, tady už je asi potřeba projít minimálně nějakým zaškolením.
1: Ano, ano, na to děláme kurzy. V podstatě, jako pokud dýcháte stlačený vzduch, vždycky se vystavujete obrovskému nebezpečí. Pokud o tom nic nevíte, můžete poškodit své zdraví, si poškodit natolik, že můžete z toho i umřít. Jo. Proto hrozně apeluju na to, aby lidi opatrně nakládali s těma přístrojema, který prodávají dneska různě na internetu, který si napumpujete svojí vlastní pumpičkou a vezmete si to pod vodu. Pamatujte na to, že stlačený vzduch je nebezpečný. Jakmile se v hloubce byť 3-5 metrů nadechnete stlačeného vzduchu a se zadrženým dechem vyplavete na hladinu, končí to většinou v nemocnici. Měli by o tom ty lidi něco vědět.
0: Takže nemusí. Je možné i se vlastně s dýchacím přístrojem nebo s nějakou nádobou na stlačený vzduch potápět i bez kurzu, ale určitě teda doporučujeme být proškolen.
1: Ne, jakmile dýcháte stlačený vzduch, musíte mít kurz. Ale lidi to obcházejí, tak. Protože se to dneska všude nabízí. Hlavně na těch shopech víme, kterých.
0: Dobré. Když se teda dostaneme pod vodu, co všechno tam amatér může vidět?
1: Je tam toho spoustu. Záleží na lokalitě a na tom, co si představujeme nebo za jakým účelem tam jdeme. Někdo má rád vraky, my tomu říkáme to železo. Někdo má rád zase život, to znamená rybičky barevný. Někdo má rád korály, korálový útesy nebo i velké ryby, protože se dneska potápí i za verlibami, mantami a tak dále. Takže je tam toho spoustu, co vidíme. Musíme někdy zatím letět větší vzdálenost, zaplatit víc peněz, ale stojí to za to, ale rozhodně informace a nejlépe kurz. I na to šnorchlování se dělá kurz.
0: Nedávno jsme informovali o tom, že vlastně není možné ze zahraničí se všech zemí vozit nějaké přírodniny, dokonce ani třeba písek se nesmí převážet zpátky. Jak to vypadá, když se potopím k nějakému vraku nebo někam na dno, uvidím něco krásného, můžu si to vzít a dovést domů?
1: No tak je to velice lákavé, samozřejmě si odvíst nějakou památku, ale vemte si, že to je úplně stejný, jak kdybyste přišli někam na zámek a tam utrhli kus, já nevím, postele starodávný a vzali domů. Zkrátka ne, nesmí se to, je to zakázané, jsou tam velikánské pokuty a někdy to končí i jakoby vyhoštěním a zákazu vstupu do toho státu. Jo. Takže opravdu nic si sebou neberte. Vemte si sebou foťák a kameru.
0: Vy se potápíte už spoustu let. Stalo se vám někdy, že by vás někdo kontroloval, jestli něco z vraku neodnášíte?
1: Ano, ty kontroly jsou tam vícekrát. V podstatě některé vraky, některé vlastně místa, které jsou hodně chráněné, tak jsou vyloženě na ohlášení. Musíte tam jet s průvodcem, musí vás doprovázet a on vás kontroluje, abyste tam nic nedělali, co nemáte. No a pak jsou vraky, které nejsou takhle moc chráněné, ale několikrát se nám stalo, že v podstatě kolem jedoucí policie zastavila, počkala, až vylezeme ven a zkontrolovala si, co si sebou neseme na hladinu.
0: Takže dodržovat pravidla.
1: Ano.
0: Dbát ano. Na bezpečnost.
1: Ano.
0: To je závěr z dnešního povídání s Richardem Gardlem z vodních sportů Jihlava. Moc děkuji za informace, no a krásné léto tobě i všem posluchačům.
1: Já děkuju taky a někdy na viděnou.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Přesně 10 minut nás dělí od středečního poledne. Zprávy chystá Jakub Holík a tak jako každý den budete mít hned po nich možnost využít písniček na přání a poslat někomu blízkému k svátku, narozeninám, z lásky nebo jen tak pro radost z krásného letního dne písničku. Dobře ji vyberte a po zprávách zavolejte na číslo 22 155 49 99 a přání můžete říct do vysílání osobně. Vaše hudební dárečky bude dnes s radostí doručovat Ivana Víznerová. Teď je tu Tomáš Linka, Paní má se má krásná písnička, tak příjemný a pohodový poslech.
1: Léto na Vysočině.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zásobníky plynu jsou méně naplněné než loni, je to kvůli vyšším cenám způsobeným konfliktem na Blízkém východě. Žirovnice sníží počet velkých kontejnerů na tříděný odpad. Někteří ministři evropských zemí žádají zastavení financí pro Mezinárodní olympijský výbor kvůli účasti Ruska na olympiádě. Odpoledne čekáme převážně polojasno a teploty až 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké poledne přeje Jakub Holík. Zásobníky zemního plynu jsou teď v Česku plné zhruba ze 47%. Obchodníci v nich zatím uskladnili 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je asi o 800 milionů metrů krychlových méně, než bylo ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle Neděli nehrozí nedostatek plynu.
2: Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek, především dovoz ze západní Evropy, norský plyn a LNG hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku, zejména po pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů.
0: Asociace nezávislých dodavatelů energií odhaduje, že v letošní topné sezóně zdraží plyn zhruba o 5 až 15%. Problém se správným tříděním odpadu řeší v Žirovnici. Například v kontejnerech na biologicky rozložitelný odpad stále častěji končí plasty, igelitové pytle a další materiál, který znehodnocuje kompost. Bezpartijní starosta Radek Vopravil naznačil, jak proti tomu chce město zakročit.
3: My vlastně připravujeme takové restriktivní opatření a to je snížení počtu těch velkých kontejnerů, protože se nám opravdu stávalo, že tam byl ten nepořádek prostě největší. Takže prostě stahujeme a bude jich míň a každý ať si třídí pěkně u toho baráku a nebylo to třídění takový anonymní.
0: 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Podle ministrů odpovědných za sportovní problematiku znemožňuje ruská agrese na Ukrajině tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Po postupu Španělů přes Francii se rozhodne o druhém finalistovi fotbalového mistrovství světa. V Atlantě proti sobě nastoupí Angličané a obhájci titulu Argentinci. Ti dvakrát zvládli prodloužení a osmifinále s Egyptem otočili za stavu 0-2. O argentinské mentalitě mluví trenér Lionel Scaloni.
4: Jsme národ, který se nikdy nevzdává. Ostatně to ani Španělé, Francouzi nebo právě Angličané. Máme vynikající fotbalisty, mentálně správně nastavené. Zvládli jsme těžké chvíle, které nás udělaly silnějšími.
0: Semifinále světového šampionátu mezi Argentinou a Anglií začne dnes ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Novém Rychnově je 22 stupňů, v Třebíči 26. Odpoledne bude polojasno, pouze lokálně se mohou objevit krátké přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Čerstvá nehoda dvou osobních aut se stala na silnici 602 u obce Hosov u Jihlavy. Je tam průjezdné, je to jen jedním jízdním pruhem. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři a půl minuty po 12. hodině přišel čas oslovit vás, posluchače Českého rozhlasu Vysočina, abyste zajistili písničky pro následující minuty našeho vysílání. Zavolejte na číslo 22 155 49 99, napište SMSku na číslo 90 011 04 s prvním klíčovým slovem píseň a za mezerou napište, co a komu máme hrát, a nebo využijte tabulku na našem webu s adresou vysočina.rozhlas.cz. Písničkami pro Vysočinu vás ve středu 15. července provede Ivana Víznerová.

0: písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Na telefonní lince Českého rozhlasu Vysočina a konkrétně písniček pro Vysočinu teď už trpělivě čeká posluchač pan Jiří. Dobrý den, přeji.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a personál Rádiu Vysočina.
1: Moc krát děkujeme, je to vaše.
2: Mám takový přání, že minulý týden oslavila 70. narození naše známá a sousedka paní Eva Zadinová z Havlíčku a Brodu. Taky přejeme všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, štěstí, ať se brzy vylečí, aby ho mohla zas na zahrádku mezi kytičky a podobně. To. A dál bych jí zahrál písničku od Plavců Vysočinou.
1: Písnička je připravena, krásné přání už zaznělo, pane Jiří. No, písničku posíláme i vám a taky vaší paní sousedce.
2: A jo, a taky zdraví dcera Pavlína.
1: Dobře, děkujeme za doplnění.
2: Zdraví, no.
1: Mějte se.
2: Taky.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju a naslyšenou.

0: A pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Vysočina. Máme téměř čtvrt na jednu a další přání bude mít Jarda od Dačic. Jardo, moc zdravím.
1: Jovanko, ahoj. Samozřejmě, zdravím samozřejmě všichni příznivce písniček pro Vysočinu. A protože včera měl Karel Gott nedožitý 87. narozeniny, takhle touhletou písničkou vzpomene pochopitelně na našeho super zpěváka, bych to řekl, že byl. Jako, to jako já si myslím, že hodně dlouho nikdo nenahradí.
0: Jasně, to byl hlas, který je úplně mimořádný a výjimečný.
1: Přesně. Takže si s ním dáme písničku, když mi Lenky pláčou, Ivanku, já tu písničku pošlu ještě osamělým nemocným a těch, kterým někdo nedá zahrát. A písnička, Ivanko, je pro tebe a pro maminku. Mějte se krásně a doufám, že někdy se taky setkáme, Ivanko. Že se za mnou tady zastavíš.
0: Jarošku, moc děkuju za písničku, vyřídím to i mamince a někdy, až pojedeme na Dačicko, tak určitě zatroubím z auta.
1: Máme na sebe telefon, tak klidně se můžeme.
0: Tak si můžeme zavolat. Jo. Ano.
1: Jasně.
0: Moc zdravím, měj se, Jarošku, naslyšenou.
1: Měj se, ahoj.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, na něm písničky pro Vysočinu. Volat můžete na telefonní číslo 22 155 49 99. Ještě než tak učiníte, tak teď vyřídím jednu SMSku. Prosím, zahrajte našemu synovi Jindřichu Jasanovi píseň Hrobař je hrobníkem ve světle nad Sázavou, posílají rodiče. Tak dnes máme svátek všech Jindřichů, tak určitě k svátku, ale taky ať jde práce od ruky. Kapela Premiér, písnička Hrobař.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A na telefonu čeká Hanka z Lesnova. Haničko, přeju vám krásné odpoledne.
3: No, děkuju za krásný odpoledne, ale venku je takový vedro.
2: To máte pravdu. Horko a dusno, že jste ráda zase zpátky ve svém pokojíčku.
3: Jo, protože tady mám klimatizaci, takže to je výhra.
2: To je výhra. V těchto těch horkých dnech určitě. Haničko, co zahrajeme a komu?
3: Zahrajeme, já dopovídám včerejšek, takže hraju 150, 156, 158, 155, osádkám sanitek, osádkám vrtulníků. No a policistům a policistkám kraje Vysočiny. To je i pan generál, který šéfuje kraje Vysočiny. No a přeju všem dobrý zdraví.
2: Ať zvládají ta horka.
3: Ano.
2: Ve zdraví. Tak. A chtěla jste od Jaromíra Nohavici Kometu. Já jsem vybrala tu verzi, kdy zpívá písničku s kapelou Čechomor, tak snad se bude všem posluchačům líbit.
3: Dobře.
2: Haničko, moc vás zdravím. Krásné odpoledne a taky ať hezky zvládáte ty horké dny. Naslyšenou.
3: Děkuju moc krát.

zmizela, zmizela jako laň lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Jaromír Nohavica, skupina Čechomor a jejich Kometa ve středečním vysílání písniček pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Minuta nás dělí od 12:30, ale to znamená, že pokračujeme dál v našich písničkách na přání. To další přání bude mít naše posluchačka paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a dneska bych prosila zahrát pro pana Petra Ošmery z Jaroměřic nad Rokytnou. Milý Petře, přeji ti hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a posílám ti písničku Jarošovský pivovar. A vám děkuji moc krát za zahrání a někdy nashledanou.
0: My vám děkujeme za to, že voláte do písniček na přání a pomáháte nám vyplnit tuhle hodinu a vybrat písničky. Teď to bude tedy Argema a Jarošovský pivovar a zdravíme paní Marie, naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Tohle číslo dobře zná náš posluchač František z kostelního Vydří. Moc tam zdravíme.
2: Já vás, Ivanko, taky zdravím do práce. Dneska musíte pracovat, protože je to lepší jak včera, tady bylo 34,2,
1: wow.
2: Potom to teda začalo fučet, tak se to spadlo až na 29, tady je teďka nějakých 28.
1: Hmm. Já si myslím, no, že včera, to mají horší ti pracovníci, kteří jsou na sluníčku.
2: Nejlepší ženská od Zocha, ale nějak už jsem se k tomu nedostal. Ale dneska bych dal jinou písničku, protože tady byly takový hezký zprávy jste měli, jak se rozdávají ty hezký zlatý padáky, tak aby jsme nezapomněli na toho Blažka, protože dneska je toho tolik, máme Turka a všechno možný, a na Blažka, aby jsme nezapomněli s bitcoinama, aby se to nevypařilo tím teplem, víte?
1: Takže Pavel Dobeša, písnička Blažek. Je to tak?
2: No.
1: Dobře, František. To jsme si připravili.
2: Bude našla Blažka.
1: A bude pro všechny posluchače?
2: Bude samozřejmě pro všechny, kdo poslouchají.
1: A taky pro vás do Vydří, vy tam budete mít pouť, teď jste mi říkal.
2: No, bude pouť teďka a i tomu Jardovi to pošlu, i když si na mě šel stěžovat, já ho musím pomluvit.
1: Tak, to určitě.
2: Že stojím s elektrotříkolkou na chodníku, že prý tam stát nesmím, tak se musím zeptat, potkám. Kde se s tím teda má stát?
1: Tak si to, jasně, tak si to, pánové, vyřiďte, Františku, a já pustím tu písničku Pavla Dobeše, Blažek. Je to tak. Naslyšenou.
2: Ano, děkuji.
3: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy.
0: Český rozhlas Vysočina.
3: Místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa, tuž to je trefa,

dejte se všetci přejeď rychlíkam, kozla zahradníkem ste zrobili a pytláka hajnem a zlodeja tajnem, to ste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svinia sprosta, duševně silně zakřiknutý,

0: od isté doby nemám rád bláška, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: To byl Pavel Dobeš, písnička Blažek, a další přání bude mít naše posluchačka Jindřiška. Dobrý den, máte slovo.
2: Paní redaktorko, prosím vás, zahrajte manželovi Jaroslavu Skřivánkovi k narozeninám písničku Jindřiška Sázavo. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a manželka a děti. Děkuji.
1: My moc děkujeme za zavolání a posíláme Jitku Vrbovou, Jen ty má Sázavo. Mějte se pěkně, Jindřiško, děkujeme. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na vazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Posloucháte písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina. Trpělivě na telefonní lince vydržela naše posluchačka Zdenka z Kalhova. Já vás moc zdravím, dobrý den.
3: Já vás také zdravím, přeju všem krásné odpoledne po dešti. A prosila bych písničku, na který jsme se domluvili. A bylo by to pro pana Josefa Petra Dopístová, který měl včera narozeniny, jelikož já jsem nebyla doma, takže jsem nestíhala. A jelikož měl narozeniny i Michal David a i Eboštík Kádlík, mistr náš. Takže jsme vybrali písničku od Michala Davida, kterou on má vlastně i rád. Pepíku, ještě jednou všechno nejlepší.
2: Pár přátel a Michal David, to je doplnění k tomu, která písnička zazní. Děkujeme moc za zavolání, Zdenko, zdravíme, naslyšenou.
3: Moc krát děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu s Ivanou Víznerovou.
1: Mám tu jedno přání, které dorazilo z našich internetových stránek s adresou vysočina.rozhlas.cz. Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška a Panenku z Kouta pro Jarmilku Kopeckou k narozeninám. Přichází chvíle, nade vše hezká, kulaté výročí slavíš dneska, proto ti přejeme hodně sil, štěstí a zdraví velký díl. Já ti tvrdím na mou duši, ty roky ti moc sluší, ať je tvůj život pestrobarevný a zábavný, jako ty, tato kytice barevných růží. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezké odpoledne, takže Panenka z Kouta, Marcel Zmožek.

Posloucháte písničky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. 9 minut nás dělí od 13. hodiny a od konce dnešního pořadu. Je tu ještě spousta SMSek, které potřebuji vyřídit, tak začínám SMSkou, která dorazila už z počátku této hodiny. Prosím o nějakou romskou písničku, nejsem Romka, děkuji, Anička z Jihlavy. Tak jsem sáhla pro písničku od nevědomého romského hudebníka Mária Biháriho, kterou napsal pro Zuzanu Navarovou. Česky se ta písnička jmenuje Kamínek.

Skupina Koa, Mário Biháry a Zuzana Navarová v písničkách pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Posledních 5 minut zbývá do 13. hodiny a taky poslední písnička je hodně těžké vybrat. Sylvie z Prahy si vzpomněla na dnešní svátek Jindry Poláka z kapely Jelen. Skupinu Jelen můžete vidět a slyšet společně s Čechomorem na Jelenfestu už tento pátek v Jihlavě, tak vyřídíme další přání. Zahrajte prosím Ptají se lidé od Jirky Schellingera pro dobrou pohodu a taky pro skvělý Český rozhlas Vysočina. Tak tahle písnička od Jiřího Schellingera Ptají se lidé zazní ještě do zpráv a zdravíme Verču z Pelhřimova a Majku Střebíče, které chtěli taky zahrát písničku, ale na ně už se dnes nedostala. Loučí se Ivana Víznerová a těším se na vaši milou společnost zítra v 5 ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ústavní soud zamítl stížnost soukromé firmy ohledně rozšíření dukovanské elektrárny. Česko chce zrychlit a zjednodušit hodnocení nových léků. Pacienti by se k ním tak mohli dostat dřív. Kraj Vysočina znovu podpoří obchody či pošty na vsích. Odpoledne čekáme převážně polojasno a teploty až 28 stupňů. Jsou tu zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Ústavní soud zamítl stížnost společnosti ESHG, která zpochybňovala umístění 11 staveb pro nový jaderný zdroj v Dukovanech na Třebíčsku. Firma na ploše vymezené pro rozšíření elektrárny vlastní pozemky. Neúspěšně navrhovala i zrušení části novely stavebního zákona, která přenesla rozhodovací pravomoc z Třebíčského stavebního úřadu na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ústavní soud označil stížnost za neopodstatněnou. Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá nejen v Česku, ale i v Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů, říká ministr Adam Vojtěch.
3: Naším cílem je, abychom celý tento proces co nejvíce zkrátili, protože to je to, na čem často se ty firmy rozhodují. Jedna z věcí, která byla akcentována, je, aby byla třeba jednotná smlouva mezi nemocnicí, kde ta klinická studie je prováděna, a tím zadavatelem, protože často, než se vyjednala vůbec smlouva, jak bude koncipována, tak to trvalo několik měsíců a to je čas, který nám chybí.
2: Přes 160 obcí na Vysočině dostane od kraje příspěvek na své služby. Například kejžlice na Pelhřimovsku zafinancuje z peněz svůj obchod. Prodejnu potravin takto podpoří i Vepříkov na Havlíčkobrodsku nebo Komárovice na Třebíčsku. Celkem hejtmanství obcím rozdělí více než 9 milionů korun, přiblížila mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.
4: Program venkovské služby financovaný z fondu Vysočiny je určen obcím do 500 obyvatel, tedy těm nejmenším. Podporuje zachování základní občanské vybavenosti prostřednictvím kamenných i pojízdných prodejen potravin a smíšeného zboží nebo provozu pošt a poboček partner. Obce mohly v jedné žádosti kombinovat více podporovaných služeb. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v úvodním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli favoritky a porazila 2x6-3 Bulharku Tomovovou. Nezaváhala ani Tereza Valentová, Belgičanku Kostoulasovou zdolala 6-1 a 6-2. A po postupu Španělů do finále mistrovství světa ve fotbale čeká semifinále Anglie a Argentínu. Utkání začne dnes ve 21 hodin.
1: Počasí.
2: Telči a Náměšti nad Oslavou je 25 stupňů, v Černovicích 22. Odpoledne bude polojasno, pouze lokálně se mohou objevit krátké přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 155. kilometru za exitem Lhotka je neprůjezdný pravý jízdní pruh, na vozovce je roztrhaná pneumatika a kusy plastů. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Seriál 90. případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, prajem.
1: Alex host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně u nás v Česku, režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90ky. Nicméně původně jste vystudoval herectví až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobie, kedy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak som vedel, že nebudem mať prácu. Pretože to bolo obdobie, kedy sa odovzdávali ako herecké ceny, treba zlaté slučky. To bolo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal jste si, že jako režisér se můžete obsadit.
1: Tím pádom můžem mať větší jako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tím pádom aj příležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mě vyhovuje alebo čo očakávám od režiséra, akým spôsobom so mnou bude komunikovať, ako ma bude nejak motivovať, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tú cestu k tej postave. A podľa toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, a i potom vlastně zkušenosti při té režii.
0: Jaký přístup jste potřeboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, co robím, je správné. Nebyť spochybněný.
0: Jistotu to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, co hrám, je správne tak, ako to on chce, ako to cíti, ako to vzájomne možno vnímame obidvaja rovnako. Ako náhle prichádza nekomunikácia alebo ticho, tak to vlastne vyvoláva ako keby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle. Určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal. Já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu sa mám učiť niečo, tu mám pozorovať. Mňa to baví byť na tom placi. Mňa baví, keď so mnou komunikuje a ako vlastne pracuje. Pretože málo kedy sa stane režisérovi, aby prišiel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastne som aj konfrontovaný s jeho prácou. Ale rád je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, a necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť veci s hercom, pomáhať mu alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia, niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho, ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a tomu sa vedieť prispôsobiť.
0: říká Peter Bebiak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 že nie. Letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, akým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra, Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Petr Bebiak, mimo řady dalších režisér filmu o zpěvákovi Duchoňovi, který zemřel před 40 lety v mladém věku, ve věku 35 let. Jak probíhala příprava na natáčení takového filmu? Vyhledal jste jeho příbuzné, z čeho jste čerpal? On měl dceru, myslím?
1: On má dceru.
0: Má dceru, ano.
1: Ano. My jsme vycházeli z představení divadelného, které napísal Jirka Havelka a Robert Mankovecký. A to představení se volá Zem pamätá. A hrá se to v Komornom divadle Martine. A nám se páčila ta struktura toho představení. To, že to je vlastně taký videoklip života Karola Duchoňa, kde se stretnete s jeho nejdůležitějšími udalostmi, které ho formovali, alebo které formoval on. A v podstatě dokážete uchopit a zjistit, kdo byl, ako rozmýšlel a proč dopadl, ako dopadl. A z toho jsme vlastně s Rastem Šestákom, kolegom, s kterým máme firmu, z tohto představení jsme jich požiadali, aby napísali scénar filmový, protože ta je trošku jiná a jinak se rozpráva v divadle a jinak je to potřebné pro film. A na základě toho už potom přišly ty povinnosti získat financie, najít financie, ale to, co bylo nejdůležitější, bylo získat práva na ty pesničky, protože veľa tých pesničiek je prebratých a to boli práve tie 70. a 80. roky, že vtedy sa s tým nejak nehrali, že správnymi, že či tú pesničku od Beatles môžu hrať alebo môžu spievať, jednoducho ju prespievali a zrazu bolo toho tá cover verzia na svete. A toto sme vlastne všetko museli znovu ošetriť. A takto sme sa napríklad dostali pri jednej pesničke až k Jacksonovej deťom, ktoré vlastne práva na pesničku Sugar, ktorú prespieval Karol Duchoň a na Slovensku po slovensky sa volá Nálady. Takže takéto vlastne dlhodobé, to trvalo 5 rokov, kým sa vlastne vysporiadali všetky práva. Posledná zmluva sa podpísala 3 mesiace pred premiérou.
0: A do té doby nemohla být premiéra tedy?
1: Do té doby to bylo všechno také ohrozené.
0: 5 let, to znamená, kdy jste vůbec pomyslel na to, že ten film začnete chystat a jak se to, mělo se to potkat, mělo to být, bylo to plánováno na to výročí 40 leté od jeho smrti, nebo ne?
1: Nevychádzalo to tak. Je to přesně jako těch 5 rokov od toho prvého uvažování až po ten výsledok, ale to totiž ovplyvní veľa iných vecí a hlavnou sú financie. Keď získate tie financie, podarí sa vám ich vyskladať, tak až vtedy môžete začať natáčať a ak by prišli skôr, tak by to bolo o rok skôr, ak by prišli neskôr, tak by to bolo o rok, o dva neskôr.
0: Výročí, nevýročí.
1: Výročí, nevýročí.
0: Karola Duchoně stvárnil herec Vladislav Plevčík. Jak moc bylo potřeba měnit jeho vzhled, aby vypadal jako Karol Duchoň?
1: Karol Duchoň procházel různými fázami v svém životě. Od když byl mladý, tak byl taky štíhlý chlapík, ale časem vlastně trošku začal aj viacej priberať a mával také fázy, kedy byl naozaj že velmi velký. On bral aj lieky na chudnutí a snažil se to nějak obmedzovať a tým pádom celkovo se tak, podle mňa, my jsme mali 6 fáz, ako vyzerá vlastně pre nás aj jak stárne, lebo my jsme zachytili jeho život od nějakých jeho 15 rokov až do jeho smrti a tam jsme vytvorili nějakých 6 druhov alebo 6 typov masiek, ale najdôležitejšie boli tie, ktoré vytváral Martin Jankovič a to bola protetika, ktorá sa používala na tvár a to bolo hlavne dôležité nájsť trpezlivého herca, pretože ráno prísť o 3, keď štáb prichádza do práce o 8, ale oni už museli o 3 začať maskovať, aby o 8 bol k dispozícii a tým pádom, keď už mal masku na sebe, tak nemohol jesť normálnu stravu, musel iba všetko cez slámku, aby sa jednoducho tá maska nezničila, neopotrebovala. A potom po tých 12 hodinách ešte trvalo hodinu aj pol, kým ho odličili. Takže jeho deň namiesto tých 12 hodín normálne trvá pracovný čas pri filmovaní, tak bol 18 hodín.
0: Ešte niekde vyprávil, že ste natáčali i ve veľkém vedru, což také nepřidalo.
1: Pretože vlastne tým pádom, keď sa potíte, tak sa potíte pod tú masku a ona sa uvoľňuje. Takže aj my sme museli rozmýšľať, kedy začínať a ako začínať s detailami a potom prejsť na celky.
0: Peter Bebiak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Poslanci schválili znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Policie žádá o pomoc při pátrání po internetovém podvodníkovi. Fotbalisti Anglie a Argentiny se utkají v semifinále mistrovství světa. Odpoledne čekáme převážně polojasno a teploty až 28 stupňů. Poslechněte si zprávy, které připravil Jakub Holík. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve třetím čtení schválili poslanci. Povinnosti zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off, pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
2: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
0: Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. O pomoc s identifikací hledaného finančního podvodníka žádá krajská policie. Muž na začátku června telefonicky kontaktoval ženu z Velkého Meziříčí s tím, že z údajné investice získala vysoký finanční obnos. Následně ji přiměl ke stažení aplikace na vzdálený přístup a k zadání citlivých bankovních údajů. Část peněz poškozené pak vybral v bankomatu v Praze. Fotografie pachatele je na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. Případné informace můžou lidé volat na linku 158. Ukrajinská armáda rozšířila operaci proti ruským tankerům z Azovského i na Černé moře. Velení sil oznámilo, že v noci na dnešek se podařilo drony zasáhnout prvních 20 ruských tankerů a dalších lodí plujících v černomořských vodách.
3: Velitel nepilotovaných sil Robert Brovdy, známý jako Maďar, na sociálních sítích oznámil, že k dnešnímu svátku, ke dni ukrajinské státnosti, drony zasáhly 17 ruských ropných tankerů, dva se skapalněným plynem a jednu vlečnou loď. Rozsah poškození zatím není známý. Rusko ráno odpovědělo raketovým a dronovým útokem na Oděsu. V okolí přístavu zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni, oznámila městská vojenská správa. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Anglii čeká dnes od 21 hodin semifinále mistrovství světa ve fotbale. V Atlantě narazí svěřenci německého trenéra Tomase Tuchla na obhájce titulu z Argentiny. Památný je vzájemný zápas ze šampionátu 86, kdy se rukou prosadil do sítě Anglie legendární Diego Maradona. Odkaz na historii před zápasem připomněl i trenér Tuchl.
4: It's a big rivalry and two big football nations.
5: Potkají se fotbalové národy, mezi kterými je nesmiřitelná rivalita. Kdo miluje fotbal a sleduje mistrovství světa, musí se na zápas těšit. Očekávám náročný duel, intenzivní, nahoru dolů. Jiný průběh utkání by mě překvapil.
4: Yeah, everything else would surprise me.
1: Počasí.
0: V počátkách Alibici nad Doubravou je 24 stupňů, ve Velkém Meziříčí 27. Odpoledne bude polojasno, pouze lokálně se mohou objevit krátké přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Možné zdržení očekávejte na silnici 19 v obci Olešná u Nového Města na Moravě. Probíhají tam práce na silnici a provoz je veden jedním jízdním pruhem. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 14. hodině, mějte dobré středeční odpoledne u poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Tančit může každý a na tanec se také moc dobře kouká. Kde se bude tančit tento víkend, vám povíme hned po písničce. Hraje a zpívá kapela Kabát.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Kapela Kabát a Bára na Českém rozhlasu Vysočina a vás možná takhle v polovině týdne napadá, co s volným časem teď v létě. My odpověď na tuto otázku známe. Třeba Kino Dukla v Jihlavě zve na speciální letní promítání. Pod názvem Kinohraní se každou středu odehraje několik představení. Předzahrádka kina se promění na hudební pódium a diváci si mohou spojit filmové zážitky s těmi hudebními. Kino se otevře vždy v 15 hodin odpoledne, třeba dnes jsou na programu od 16 hodin Mimoni a Monstra, následují filmy Přežijí jen milenci od 17:45 a od 8 večer se bude promítat Predrag Duronič. A protože se blíží víkend, plánovat můžete díky tipům od kolegyně Dáši Kubíkové. Dášo, těšíme se na ně, pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, já se taky těším, protože asi tou největší a vlastně i nejvýznamnější akcí v našem kraji, na kterou můžu tento víkend pozvat, je Mezinárodní taneční festival Korespondanc ve Žďáře nad Sázavou. I když ten tanec má v názvu, tak nejde jenom o tanec, protože účinkující předvádějí ledacos, taneční divadlo, nový cirkus, zážitky a velká část těchto představení bývá ku podivu velká legrace. Mám opravdu několik nezapomenutelných zážitků, jiná zase dechberoucí nad tím, co všechno tanečníci dokážou. Festival najdete v prostorách zámku, vstupenky se dají koupit na celý víkend nebo na jednotlivé dny od pátku až do neděle, ale některá představení jsou zdarma. Například to úvodní v pátek v 5 odpoledne, kde zatančí skupina místních dobrovolníků. A nebo v sobotu odpoledne je velkým lákadlem battle, tedy souboj tanečníků stylu street dance a to bývá neskutečná podívaná. Festival je mezinárodní, takže v programu budou čeští i evropští umělci, ale to si pozornost získají tanečníci z Tajvanu.
0: A Dáša bude také tančit mimochodem. Každopádně léto přeje koncertům pod širou oblohou. Kam bychom se mohli tedy vydat?
1: Já myslím, že třeba do Jihlavy na Jelenfest 2026. Těch koncertů bude víc, ale tady u nás to bude v amfiteátru v pátek už od 15 až do 23 hodin a kapela Jelenci pozvala hosty. Tady to bude Hradišťan. Chystá koncert pro děti, autogramiádu, jelení galerii a vlastně celkově velkou show. Kdo má radši oldies, tak na Masarykově náměstí také v Jihlavě bude v pátek od 6 hodin hrát Brouci Band, tedy Revival Beatles, což je taky velké lákadlo. No a příznivce komorní hudby zveme do Úsobí na 31. úsobské koncertní léto. Konkrétně tuto neděli od 18 hodin v tamním kostele zahraje Vladimír Roubal na varhany.
0: Dášo, a co děti, pokud zrovna nejsou na letním táboře nebo třeba s rodiči u moře, kam ty bys pozvala?
1: Pro děti mám taky něco. V sobotu si všichni užijí od 2 hodin megadětský kemp a to v Putimově. Je to už 6. ročník, takže mnozí vědí, co je čeká. Vyhlídkový vrtulník, skákací hrad, rodeo bík, akvazorbing, koně, trampolíny, ale kdo třeba není úplně sportovně naladěn, tak si může taky zkusit hlavolami nebo se podívat, jak pracují myslivci, prohlédnout si dobovou vesničku, uvidí ukázky hasičů, záchranky a policie, zkrátka kdo nechce, aby mu děti či vnoučata skákala po hlavě, má je tento víkend rozhodně kam vzít.
0: A já doplním, že všechny ostatní tipy najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz, ale i na Facebooku, tak sledujte naše sociální sítě. A tobě, Dášo, moc díky za pozvánky, naslyšenou.
1: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Další krásná česká písnička v éteru Českého rozhlasu Vysočina. Tohle byl Michal David, jeho Nenapovídej, přesně ve čtvrté na tři odpoledne. Místní se v něm koupou desítky let a po zámku a mostu se pro ně rybník Ratan stal třetím symbolem Náměště nad Oslavou. I proto si v něm radnice nechává dobrovolně dělat rozbory kvality vody. Jaká je, to si řekneme už za chvíli.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vysočine.
1: Náměšť nad Oslavou udělala z tamního rybníka Ratan městskou plovárnu. Investuje do úprav okolí. Protože ale k hygienici nemají tenhle rybník ve sledovaných plochách, nechávají si dělat rozbory sami. Kvalita vody však postupně klesá.
2: Měj si vlasy. Pan Karel přišel s dcerami. Ještě předtím, než začal roztírat krém na zádech jedné z nich, tak se koukli do rybníka, aby zjistili, jaká je kvalita vody.
3: Jestli to není zelený nebo něco tam neplave, tak nějak. Ještě se to dá. My jsme se koupali, že to bylo zelený jako brčál.
2: Paní Marie přivedla k rybníku, kde se ona sama koupala už v dětství svoje vnoučata.
4: Radchán vždycky v letě koupání, no jasně.
2: Jo. No. Co říkáte teda na tu vodu letos zatím?
4: Zatím podle mě dobrý. Viděla jsem už, co jsme byli, tak už synice všude byly. Já si myslím, že to je dobrý.
2: Jaká je kvalita vody, mohou koupající zjistit jak pohledem, tak i na informační tabuli, která je na pláži. Je tady oranžový emotikon, zatím s rovnou pusou, takže ani se nesměje, ani se nemračí.
5: My jsme vždycky začínali na škále 2. Když jsme první měření prováděli v květnu, tak jsme vždycky byli na dvojce, letos jsme začali už v květnu na trojce, ale poslední měření, které máme, tak ještě nemáme výsledky z červencového měření, máme z černového měření a tam je to stupeň 3 dál.
2: Kouká do vody bezpartijní starosta Jan Kotačka. Město nechává její kvalitu zjišťovat jednou měsíčně. I proto, že klesá, uvažuje Kotačka o tom, že by město nechalo udělat místa pro koupání v řece Oslavě.
5: Kde ta voda neustále proudí, to znamená, je relativně čistá. A moc by se mi líbilo, kdybychom udělali podobný pláž, jak vidíme tady v rybníku.
2: Stavět krytý bazén nebo umělé koupaliště v současnosti náměšť neplánuje. František Jirků, Český rozhlas.
1: V létě musíme myslet nejenom na sebe, abychom se chladili všemi možnými způsoby, ale větší péči si zaslouží i naše zahrádky. Nechce se vám každý den zalévat, pak zasaďte kytky do trubek. A pokud si myslíte, že blázním, tak si počkejte na podrobnosti v dnešním příběhu z Vysočiny.
0: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Dobré nápady často přicházejí úplnou náhodou a často tehdy, když člověk pracuje úplně na něčem jiném. Přesně tak vznikl i zavlažovací systém Luboše Noska z Kostelní Myslové. Právě během sucha a veder, které teď v létě panují, ušetří tenhle nápad spoustu běhání z konví.
2: S Lubošem Noskem stojím před zvláštním zavlažovacím zařízením. Já se to pokusím jednoduše popsat. Na celé boční stěně chalupy tady máte v několika patrech, 1, 2, 3, 4, 5, v 6 patrech, takové ty oranžové odpadní roury průměru nějakých 10 centimetrů a máte v tom zasazené květiny.
3: Původní myšlenka byla moderní, na internetu všady hydroponie, takže jsem zkusil tam hydroponicky to pěstovat, jahody, květiny, ale tam se mi to úplně neosvědčilo, ty kořeny mi zahnívaly, rostliny zahnívaly, spíš jsem neměl to dobře udělané pro vzdušnění, takže letos jsem to změnil, dal jsem větší spát, aby voda pouze protekla.
2: Ono to jde cik-cak?
3: Čerpadlo vytlačí vodu úplně do nejhornější trubky a to, co ty kytky nevypijou, tak vlastně voda odteče postupně těma trubkama zase až dolů a vrátí se do nádoby jednou denně. Možná teď jsou hice, tak dám, nastavím dvakrát denně na 4 hodiny, aby voda čerpala.
2: Časovač tady vidím na stěně.
3: Ano.
2: Máte to promyšlené. Takže ten spát je řešený, že jedna trubka jde doleva, pak jde na druhou stranu a je to propojené těmi zelenými hadicemi zahradními. Dívám se nahoře afrikány, nějaké pelargonie, petunie. Jsou to kytičky, přemýšlíte i o zelenině. Tamhle vidím jahůdky dole.
3: Nějaký jahody tady mám, ale jako člověk, co toho sní, lepší na voko se podívat.
2: V jednotlivých trubkách jsou zářezy čtvercové a v tom jsou zasazené květináčky. Je to takový ten tenký plastový sadbový květináček. Já tady vytáhnu jedno kvítí a dívám se dole. Kořeny lezou a pěkně to tam cáká. Je tam voda. Ty kytky si odeberou, zbytek odtéká. Já si tam dovedu představit rajčata, okurky, tady ty jahody, ale i třeba nějakou tu bylinku.
3: Ty firmy jedou hlavně zeleninu v těch halách, ale jedou to hydroponicky, no, ale je tam potřeba nějaký to provzdušnění té vody a prostě to...
2: To chce ještě domyslet.
3: Domyslet. A hnojení řeším, že rovnou do té vody rozpustím, předsedím koňský koblih, který dodají naši konici a to je vlastně hnojení těch rostlin.
2: Ponorné čerpadlo. Máte tady sice místa spoustu, ale myslím, že by to právě šlo využít pro lidi, kteří nemají velkou zahradu, nemají prostor, tak si prostě trubkami zaplní celou stěnu.
3: Hlavně ty stěny, že se okrášlí, člověk se nemusí ohejbat, slimáci to nežerou.
2: Jak to, že to nežerou slimáci? Není to na zemi?
3: Není to na zemi, no, není to na zemi. No.
2: Z Kostelní Myslové Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Zlaté české ručičky, inu, jak se říká, co Čech to kutil. Fotografie zavlažovacího systému Luboše Noska najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Tak se tam určitě koukněte.
0: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte tři ženy, které se nikdy nepotkaly, ale měly společný sen. Novinářka, královna krásy a filmová hvězda přijali v polovině 20. let výzvu, kterou většina považovala za šílenou. Přeletět Atlantik non-stop. Věděli, že na ně číhá smrt. Jejich odvaha i po letech ohromuje.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku. Potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme středu 15. července a venku další ze série letních dnů, kdy teploty šplhají vysoko a dusno je tam jako v prádelně. Jak je aktuálně na Vysočině a co čekat v dalších hodinách a dnech, proberu právě teď s odborníky.
1: Počasí.
0: Na telefonu je připraven Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Petře, přeji vám hezké středeční odpoledne, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jaké počasí panuje na Vysočině právě v tuto chvíli?
2: Máte pravdu, že je teplo a dusno. Ty teploty dokonce i překročily očekávaných 28 stupňů, alespoň tedy třeba v Třebíči bylo dokonce až 30 stupňů, ale aktuálně jsou ty teploty mezi 24 v nejvyšších polohách, dokonce i o něco chladněji, až 28 právě na jihovýchodě. Oblačnost je většinou malá, největší oblaky jsou teď zhruba na spojnici Pelhřimov, Havlíčkův Brod, ze kterých i pár kapek teď krátce spadnout může. Ale těm mrakům se díky suchému vzduchu nahoře moc růst nechce, takže proto mají malou životnost. Nejbližší přeháňky a bouřky jsou v jižních Čechách, v Rakousku a až v těch večerních hodinách, kdy se trošku otočí vítr, tak by se nějaká mohla zabloudit, ale ta pravděpodobnost zase bude jistější, až se tak stane. Zatím k nám na Vysočinu nesměřují tyto mraky, no a vítr ten pofukuje pro zatím takový slabší proměnlivý nebo od severu.
0: Já teda rozhodně nejsem milovníkem horkých nocí, proto jsem uvítal včerejší ochlazení, které přišlo spolu s deštěm a bouřkami. Jak na tom bude ten dnešní večer a taky noc na zítřek?
2: V noci bude převážně malá oblačnost, alespoň v té první polovině a teploty budou klesat, nicméně přece jenom se v druhé polovině noci objeví větší oblačnost a také déšť nebo přehánky, které se mohou dokonce i trochu střídat s nějakými slabšími bouřkami v těch ranních hodinách a ty teploty se zastaví zhruba někde mezi 17 a 14 stupni. Ty srážky budou postupovat potom ještě během rána pryč na severovýchod a v průběhu dopoledne budou ubývat. Odpoledne už té oblačnosti bude méně, takže částečně slunečno a zbyde jenom pár míst, kde by se ještě mohla vytvořit nějaká kratší přeháňka. No a později potom odpoledne a večer už bude skoro jasno, takže vlastně se to počasí bude během zítřejšího dne vylepšovat. No a teploty ty budou podobné 26 až 29 stupňů v odpoledních hodinách.
0: Podrobnou předpověď na nejbližší hodiny a dny pro nás měl meteorolog Petr Minstr. Já děkuji, mějte hezký zbytek středy a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

do železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Přejeme krásné středeční odpoledne, krátce po 3:15. To tohle byl Xindl XA Dřevo. A my už za chvíli vám nabídneme další zastávku našeho zámeckého léta s Františkem Kinským. My na Českém rozhlasu Vysočina totiž celé léto putujeme po našich zámcích a ani dnešek nebude výjimkou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Více než 50 zámků navštěvujeme v našem vysílání během letošního zámeckého léta. Kam se podíváme dnes? To je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
2: Zámecké léto.
3: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
4: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka anebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
5: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvané předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
4: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
5: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
4: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
5: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že podědila po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
4: Dá se říci, že měla blízko k císařově Sisi?
5: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
6: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
4: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
5: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž,

0: dvě věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
1: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
0: No tak zase někdy příště.
1: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ústavní soud zamítl stížnost soukromé firmy ohledně rozšíření dukovanské elektrárny. Česko a Slovensko společně nakoupí vojenskou techniku. Ministři obrany obou zemí dnes podepsali memorandum. Lidé mohou nově odevzdávat staré léky do sběrného boxu u Jihlavské nemocnice. Večer a v noci očekáváme dešťové přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Jsou tu odpolední zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Ústavní soud zamítl stížnost společnosti ESHG, která zpochybňovala umístění 11 staveb pro nový jaderný zdroj v Dukovanech na Třebíčsku. Firma na ploše vymezené pro rozšíření elektrárny vlastní pozemky. Neúspěšně navrhovala i zrušení části novely stavebního zákona, která přenesla rozhodovací pravomoc z Třebíčského stavebního úřadu na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ústavní soud označil stížnost za neopodstatněnou. Ke společnému nákupu vojenské techniky se dnes zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany Jaromír Zúna za SPD podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. Podle Zúny by společný nákup mimo jiné zajistil i lepší cenu za vybavení.
4: Je to velmi náročný a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
3: Nový sběrný box na staré léky otevřela Jihlavská nemocnice. Je umístěný u nemocniční lékárny. Lidé do něj mohou odevzdávat nepoužité medikamenty non-stop. Předtím byli vázáni na otevírací dobu lékárny. Léčiva totiž není možné vyhazovat do komunálního odpadu, upozorňuje mluvčí Jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
5: Ten box je umístěný u naší lékárny, takže otevřený nebo dostupný je 24 hodin denně, protože v blízkosti i našeho hlavního vchodu. A v podstatě tam vložíte nepoužité léky, je tam vlastně taková záklapka, že to nemá zpětný chod, už se nemůžete potom dostat dovnitř. Takže tam vhodíte lék padne dovnitř do boxu, ten box je vybíraný pravidelně a vlastně ten lék tam zůstane a my ho potom ekologicky zlikvidujeme.
0: Sport.
3: Cyklistická Tour de France pokračuje dnes 11. etapou. Peloton se přesune z Vichy do Nevers. Převážně rovinatou trasu by mohl rozhodnout hromadný spurt. Ve žlutém trikotu pro lídra závodu pojede Slovinec a obhájce prvenství Tadej Pogačar. A tenistky Krejčíková s Valentovou postoupili do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. O stejný úspěch bude hrát Sára Bejlek, která kolem 20. hodiny nastoupí proti Tagerové z Rakouska.
0: Počasí.
3: Večer a v noci bude polojasno, postupně zataženo s možností přeháněk a ojediněle i bouřek. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 14 stupni. Zítra očekáváme ustávání srážek a polojasno až skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se nárazově tvoří kolona vozidel. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré středeční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina, za námi 15. hodina. V tomhle horku, které je venku, je zmrzlina skoro povinností. Pokud se ale bojíte o štíhlou linii, buďte v klidu, už za chvíli vám v minutě pro zdraví poradíme, která zmrzlina je nejzdravější a po které nemusíte mít vůbec žádné výčitky svědomí. Teď už ale muzika Neuč slunce hřát, zpívá Helena Mondráčková.
2: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: zdraví. Když už mám chuť na zmrzlinu, kterou si vybrat, aby byla zdravá?
1: Z hlediska výživy a obsažených látek je jednoznačně nejlepší ovocná dřeň. Když koupíte kvalitní, nebo si dokonce uděláte sami z vlastního ovoce, má to benefity toho ovoce, vitamíny, vlákninu. A zároveň to vyvolá pocit ochlazení a člověk si pochutná. Pak jsou mlsouni, kteří mají nejradši tu nejpoctivější smetanovou s argumentem, že k létu to patří. Patří ale všeho s mírou. Ona ta smetanová zmrzlina má patřičný obsah kilojoulů, tak aby po létě nefňukali, že mají kila nahoře.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: jasnou zprávou byli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina krátce před 3:45 kapela Olympic. Pamatujete si ještě hračky, se kterými jste si jako děti hráli? V Kamenici nad Lipou dnes na zámku startuje hračkobraní. A my tam zavítáme s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou už za několik málo minut.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: mi voní dým.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Na zámku v Kamenici nad Lipou dnešním dnem začalo hračkobraní. Tento festival potrvá až do neděle. Čekají na vás nejen zajímavé hračky, ale také doprovodný program. Z místa se nám teď přihlásí regionální stopař Adéla Zachová a ta nám také poví, co všechno je na zámku k vidění. Tak dobré odpoledne, Adélo.
3: Krásné odpoledne, já jsem si prošla ten zámecký areál i zámek, kde jsou vystavené české autorské hračky z přírodního materiálu. Tím je tenhle festival trošičku netypický a jsou tu vystavené hračky, které jsou tedy naprosto originální, nejsou běžně k dostání třeba v hračkářství. Je tu opravdu několik desítek hraček, například jsem viděla takzvanou stavebnici na tyči, kdy skládáte jednotlivé dřevěné objekty na takovou tyčku, takže můžete poskládat třeba tělo panáčka. Jsou tu taky písmenka z textilu, která se lepí na jazyk takzvanému drakoni. A pak tu jsou ze dřeva různá autíčka, vláčky nebo třeba i dřevěné loutky. Myslím si, že se tady bude líbit jak dětem, proto je to tady opravdu ráj, všechny jsou strašně nadšené. Tak si myslím, že i dospělí se tady najdou a určitě se rádi vrátí do dětských let.
2: Jen to slyším, tak jsem se vrátil minimálně o 25 let zpátky. Aďo, říkali jsme, že je připravený i doprovodný program, tak na co konkrétně se můžeme těšit?
3: Ano, jsou tu připravené různé tvůrčí díly, na kterých si můžete vyzkoušet třeba výrobu jednoduchých hraček z toho přírodního materiálu, malování hrnečků, netradiční tvoření z překlišky, dřevěné tvoření, nebo také je tu žonglérská dílna. No a dále jsou připravená různá dětská divadelní představení, vyberu třeba Zakletý les nebo Dlouhý, široký a bystrozraký, takže nudit se tady rozhodně nebudete.
2: Pojďme ještě posluchačům připomenout, kdy a kde mohou festival navštívit.
3: Program odstartoval dnes dopoledne a bude trvat až do neděle 19. července a vše se odehrává na zámku Kamenice nad Lipou a také v zámeckém areálu.
2: Do vysílání se nám živě přihlásil regionální stopař Adéla Zachová, která navštívila akci Hračkobraní. Adélo, moc díky a naslyšenou.
3: Děkuji, hezké odpoledne.
1: Jsme s vámi i na Kamenicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina krátce před 15:30. A teď si na vlnách Českého rozhlasu trochu vyzkouším všechny naše zahrádkáře. Schválně, víte, k čemu se v minulosti používala třezalka tečkovaná? Jestli sloužila k léčení neduhů nebo s ní hospodyňky kouzlily v kuchyni, to už nám prozradí Miroslav Marek a dnešní Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: O bylině proti strachům a úzkosti. Která by to mohla být? Třezalka tečkovaná. Také se jí za dob prababičkovských říkávala arnika nervů. Teď zrovna kvete, hezky žlutě. Naši předkové jí taky říkali čarovník nebo Janův olej. No a čaj z třezalky staré bylinkářky, jak už bylo naznačeno, doporučovali na nervy. Proto ten název arnika nervů. On ten čaj v skutku takhle působí, prostě uklidňuje. A navíc je dobrý i na nespavost. A nejen to, za starých časů se po domácku dělával taky olej z třezalky. Naši předkové ho používali na zmenšení bolestí a taky na rány. On i zbavuje zánětů. Stará bylinkářka radila, co se týče výroby, a vězte, že je to jednoduché, natrhej čerstvý třezalkový kvítky, klidně i pupeny, ze kterých ty květy teprve za čas budou. A mělo by ten den svítit slunce. Pak to dej do flašky a zalej olejem. Za oněch dob se používal olej lněný. Dnes je dobrý ten olivový, ale lněný lze pak velmi dobře použít i na spáleniny. Tu flašku pak nech 3 týdny stát na nějakým teplém místě. Ono se to zbarví úplně do ruda. Pak vem plátínko a zceď to. Zbytek vymačkej, ať ti toho co nejmíň uteče. No a uskladnit je to potřeba ve tmě, ve sklepě nebo v tmavej láhvi. No a zítra o tom, čemu se za starých časů říkávalo stříbro chudých.

0: Nádherná láska a Petr Novák v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Vysočina 6 minut po půl čtvrté. Za chvíli něco málo ze zahraniční tvorby, zahrajeme si Eurythmics, hned po nich nebude chybět for Jardy Hypochondra a také něco dobrého k jídlu si dáme. K létu patří těstoviny a dnes mohou být taky na talíři. Tak si počkejte na dobrotu Dáši Kubíkové, bude tu s ní do 15 minut.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekni fór.
1: Dva pánové jdou proti sobě v parku po cestě a oba za sebou táhnou pravou nohu. Jeden se na druhého s porozuměním podívá, ukáže si na nohu a praví Kuwait 1993. Druhý ukáže palcem za sebe a říká psí exkrement 10 metrů zpátky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Schválně, na co všechno používáme v kuchyni citronovou šťávu? Do čaje, do vody, na pokapání ryby nebo řízků, do salátových zálivek a do mnoha jiných jídel. Zkusili jste ji ale někdy dát do těstovin? V Itálii je to běžné a pokud vyzkoušíte náš dnešní recept, možná pochopíte proč.
2: Máte někoho, kdo vám poradí, co vařit? Babičku, kamarádku nebo sousedku? Je to velká výhoda. Můj dospělý syn Tadeáš vaří moc rád a objevuje chutě mezinárodních kuchyní. Tu italskou má v malíčku a rád se při návštěvě předvede.
3: Pasta con pomodori a limone. Budeme potřebovat olivový olej, který si ohřejeme na pánvi, přidáme nakrájený česnek na plátky, následně cherry rajčata, které nakrájíme na čtvrtky, přihodíme je do té pánve k tomu česneku. Chvíli smažíme na velmi mírném ohni, aby se nám nic z toho nespálilo, ono to postupně pustí šťávu. Tady můžeme přidat sůl a klidně nějaké bylinky. Bazalku. V mezičase si do vedlejšího hrnce dáme vařit vodu, kterou samozřejmě pořádně osolíme. Přidáme tam těstoviny, takové ty dlouhé, takže buď špagety, tagliatelle, linguine. S tím, že vodu z těch těstovin určitě nebudeme vylívat, budeme ji používat dále na tu omáčku. Přilejeme trošku té osolené vody z těstovin. Teď přichází ta zvláštní část. Vezmeme si ideálně biocitrony, nastrouháme hodně té citronové kůry, ať to pořádně chytne tu chuť. Když se nám dovaří těstoviny, postupně přidáváme tady do této velké pánve, promícháváme, dolíváme trošku té vody z těstovin, těstoviny jenom vydáváme z hrnce, předěláváme do pánve. Když se nám to všechno takhle promíchá, přidáme šťávu z citronu, vymačkáme do té pánve. A úplně na závěr přisypeme spoustu italského sýra, parmezán, pecorino romano a podobně.
2: Omáčka s jemnou chutí citronu je díky vodě z těstovin a lepku v něm obsaženém opravdu hustá. Mému údivu jsou těstoviny i s citronovou šťávou vážně moc dobré. Rozhodně je zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Sněmovna schválila znovu zavedení EET od příštího roku. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině. Anglii čekají v semifinále mistrovství světa ve fotbale obhájci titulu z Argentiny. Večer a v noci očekáváme dešťové přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Jakub Holík. Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb. Schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu víc než 14 miliard korun. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací tzv. Školkovné a studentům slevu na dani. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Počet akceleračních oblastí pro stavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. 4 zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
2: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat neskrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Šoutová, Český rozhlas.
0: Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Von der Leyenová navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Jednat chce taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Anglie dnes od 21 hodin nastoupí proti Argentině v semifinále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji si kapitán obhájců titulu Lionel Messi poprvé v kariéře zahraje proti Angličanům. V čem osminásobný držitel zlatého míče vyniká, ví brankář Albionu Jordan Pickford.
3: Všichni víme, jak dobrý Messi je, ale zároveň víme, jak silná je celá Argentina. Nemůžeme se soustředit jenom na Messiho. Je to nejlepší tým na světě, ale taky má slabé stránky, ze kterých musíme těžit.
1: Počasí.
0: Večer a v noci bude polojasno, postupně zataženo s možností přeháněk a ojediněle i bouřek. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 14 stupni. Zítra očekáváme ustávání srážek a polojasno až skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu stojí na 128. kilometru za exitem Měřín porouchané vozidlo. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: I my sme to chteli vysílať, víte? Humoria.
1: A se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
2: Ano.
1: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
2: Já myslím, že každou chvíli.
1: Máte doma veselo.
2: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
1: A jak ten den uběhne.
2: Kam půjdeme.
1: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině. Humoriáda.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no
0: co to bude?
1: Já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manžels, no to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať je náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať je náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková. Opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kde pak?
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík před 38 lety...
2: No?
3: Odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lučka Rosulková.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou, ano, které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát,
0: jak se tam
1: tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduše,
0: no,
1: peníze, žádné, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem. Mm-hmm. No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
1: ano,
0: se mluví
1: ano,
0: o miliardě a
1: ano,
0: více,
1: ano,
0: tak tam někde byla
1: ano, tam Marička. Byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost. Mm-hmm.
0: Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si ji mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je. Navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem, se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. Uh-huh. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užij si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s tím nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: Ne, to příjmení to jiný nezekré.
3: Dobře, takhle. Dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panoj Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujeme. My taky, mějte se krásně.
5: Děkuji, je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně. Ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí. Dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si jememe ještě jednou. Levá.
9: Jo.
8: A za tu židli, jo.
9: Ty to myslíš takhle, jo.
8: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne.
9: Jako ze zastromu, jo.
8: Jo.
9: Juk.
8: Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk. To no. Máme jukat radostně tady na Voráčkovou.
8: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
9: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracující.
11: Halo,
9: z družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčku, a svět víc dnes hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala.
9: Hele, Voráčku, a ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
12: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no slyšíš.
11: Dobře.
9: Tak bych prosil, abys otevřela tu náručí.
11: No dobře, já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
12: No, panouš.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Ale když jsem viděl Voráčka, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
12: Dy.
9: Co?
12: Dy.
9: Dy. Co ty?
12: Kamarádi.
9: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí. Pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčku. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A ne. Neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šisat. Jsem se těšila.
9: Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje.
11: Dobře, já to nemusím rád s tebou, víš?
9: No.
11: To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
12: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát a nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mosko.
12: No, je to trošku.
11: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny.
9: No.
11: To je pro mladý.
9: To není pro nás.
12: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. To ne jako, že by se někdo přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, ano. V inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Tam ano. Jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékaly, že jo, nebo tak jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo. A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, tak co tam měla, no takový puklice. Dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

sauveur.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu. To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prej vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím, dobře. No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi.
3: Tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, rozumíte? Yeah. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět a nevím, u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: Komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu. Tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přeci nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manželka. Skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám sebou baseballovej míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballovej míček, jo, a rukavici, půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby si dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: no,
1: prázdnou,
2: to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano. Takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90. Tak do toho, je to na vás.
5: Bylo let

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, u telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrinko zdraví, její paní Carmen. Ano. Já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den, zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici.
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Já.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co. Teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem vody jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Děte, to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: Manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal, ale
9: já
8: už
9: si
8: je...
9: pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to... souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si... paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prej si vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Burmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
7: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
7: No nevím,
3: možný.
7: Asi
3: jak?
7: Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano, ano,
3: no,
7: ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že neví?
7: No,
3: to
7: nevím,
3: se, to
7: no.
3: Se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní no. Člověk,
3: ano.
7: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tomto Bogánu, když jsme no. Byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den,
3: ano.
7: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vyprávět?
7: No určitě Petr vždycky
3: rodina.
7: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype a Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
7: no,
3: vyprávěl?
7: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo takové, jako co se komu přihodilo, nebo připomínáte
7: jo,
3: si i to, co léta
7: no,
3: všichni
7: to,
3: znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě si třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo a ty jsi tam, a já nevím a to já už si nepamatuju, no tak to je. Je to,
3: paměť je
7: to
3: hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tom posledním souboji. Takže Václav Postráhnický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

si v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Opa.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika, ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži spouští jiný šatchen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi... Co jedna vlastní žena? Jak to žene? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vaza jest šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvral takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na Šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
2: Humoriáda.
3: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
4: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
3: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
4: V září.
3: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9:00 večer. Carmen, naslyšenou.
4: Naschledanou, krásné dny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Pražský hrad za poslední 3 roky navýšil investice do oprav a otevřel nová místa návštěvníkům. Policie žádá o pomoc při pátrání po internetovém podvodníkovi. Někteří ministři evropských zemí žádají zastavení financí pro Mezinárodní olympijský výbor kvůli účasti Ruska na olympiádě. Večer a v noci očekáváme dešťové přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Poslechněte si zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Do areálu Pražského hradu loni přišlo 9 milionů lidí. To je o 700 tisíc víc než v roce 2024. Stoupá i počet návštěvníků, kteří si zakoupí lístek na některou z prohlídek. Zároveň se na poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb pro návštěvníky. Přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná Hartigovská zahrada. Dnes se v areálu taky otevřel nový obchod, nabízející suvenýry od českých výrobců a designérů. Pokračuje vedoucí kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.
3: Ty největší investice, kterými jsme tady dneska měli, tak byl ústav šlechtičen. Měníme zahradu na baště, změnili jsme jelením příkopu přístupy, udělali jsme nové věci, které jsou v chodkových sadech vlastně a tady budeme vlastně celé chodkové sady i měnit.
2: O pomoc identifikací hledaného finančního podvodníka žádá krajská policie. Muž na začátku června telefonicky kontaktoval ženu z Velkého Meziříčí s tím, že z údajné investice získala vysoký finanční obnos. Následně ji přiměl ke stažení aplikace na vzdálený přístup a k zadání citlivých bankovních údajů. Část peněz poškozené pak vybral v bankomatu v Praze. Fotografie pachatele je na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. Případné informace můžou lidé volat na linku 158. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Podle ministrů odpovědných za sportovní problematiku znemožňuje ruská agrese na Ukrajině tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. Sport. Fotbalisté Plzně zvládli generálku na nový ročník Šanceligy. Na předsezónním soustředění v Rakousku západočeští porazili 2-0 ukrajinský Žitomir. Spokojený byl po zápase trenér Viktorie Martin Hiský.
4: Ty vítězství vždycky tomu týmu dají větší sebevědomí a po těch 2 zápasech, které jsme tady odehráli předtím, tak samozřejmě cílem bylo vyhrát. Jsem rád, že jsme nedostali gól, to je taky důležitý, když samozřejmě soupeř nějaký možnosti měl, ale Dominik Ťapaj předvedl velmi dobrý výkon. Počasí.
2: Večer a v noci bude polojasno, postupně zataženo s možností přehánek a ojediněle i bouřek. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 14 stupni. Zítra očekáváme ustávání srážek a polojasno až skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Brno na kilometru 122 za exitem Velký Beranov probíhají práce údržby a je uzavřený levý jízdní pruh. A vlivem silného provozu se tvoří kolona vozidel na silnici 38 mezi obcemi Rančířov a Výlanec na Jihlavsku. Buďte opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Je tu 17. hodina a s ní tradiční rekapitulace toho nejzásadnějšího z celého dne v našem kraji. Vyrazíme společně například do Telče, kde si můžete v těchto horkých dnech zabruslit. Ano, slyšíte dobře, zabruslit. Kromě toho budeme zjišťovat nejčerstvější předpověď počasí přímo u meteorologů a chybět nebude ani připomenutí hosta dnešního dobrého dopoledne. A k tomu všemu spousta písniček samozřejmě. Za chvíli Hana Zagorová a na startu této hodiny Janek Ledecký.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Ústavní soud zamítl stížnost společnosti ESHG, která zpochybňovala umístění 11 staveb pro nový jaderný zdroj v Dukovanech na Třebíčsku. Firma na ploše vymezené pro rozšíření elektrárny vlastní pozemky. Neúspěšně navrhovala i zrušení části novely stavebního zákona, která přenesla rozhodovací pravomoc Třebíčského stavebního úřadu na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ústavní soud označil stížnost za neopodstatněnou. Přes 160 obcí na Vysočině dostane od kraje příspěvek na své služby. Například Kejžlice na Pelhřimovsku zafinancuje z peněz svůj obchod. Prodejnu potravin takto podpoří i Vepříkov na Havlíčkobrodsku nebo Komárovice na Třebíčsku. Celkem hejtmanství obcím rozdělí více než 9 milionů korun, přiblížila mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.
2: Podporuje zachování základní občanské vybavenosti prostřednictvím kamenných i pojízdních prodejen potravin a smíšeného zboží nebo provozu pošt a poboček partner.
1: Nový sběrný box na staré léky otevřela Jihlavská nemocnice. Je umístěný u nemocniční lékárny. Lidé do něj mohou odevzdávat nepoužité medikamenty non-stop. Předtím byli vázáni na otevírací dobu lékárny. Léčiva totiž není možné vyhazovat do komunálního odpadu, upozorňuje mluvčí Jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
3: Vložíte nepoužité léky, je tam vlastně taková záklapka, že to nemá zpětný chod, už se nemůžete potom dostat dovnitř. Box je vybíraný pravidelně a ten lék tam zůstane a my ho potom ekologicky zlikvidujeme.
1: Městská plovárna na břehu řeky by mohla v budoucnu vzniknout v Náměšti nad Oslavou. Lidé ve městě se teď můžou koupat jen v rybníku Ratan. Kvalita vody v něm se ale postupem let snižuje, proto zastupitelé plánují zbudování plovárny u řeky. Silničáři na Vysočině musí kvůli suchu zalévat stromy podél silnic. Péči vyžadují hlavně mladé, nedávno vysazené dřeviny. Takových jsou po celém kraji tisíce. Více se dozvíte v reportáži Terezy Pešoutové. Problém se správným tříděním odpadu řeší v Žirovnici. Například v kontejnerech na biologicky rozložitelný odpad stále častěji končí plasty, igelitové pytle a další materiál, který znehodnocuje kompost. Jak se rozhodli zastupitelé problém řešit, si můžete poslechnout v reportáži už za několik minut. To byl regionální přehled událostí. Příjemný podvečer vám přeje Jakub Holík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: No a právě do Žirovnice, o které před chvílí mluvil Jakub, vás vezmeme hned po písničce. Připravena už je Hana Zagorová, Nešlap nelámej.
0: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina přesně ve 17:45. Z ulic Žirovnice a okolních vesnic začnou pomalu mizet velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Lidé si tak budou muset ve větší míře pořizovat domů vlastní nádoby. Město tak reaguje na skutečnost, že bioodpad dovážený ke zpracování na místní kompostárnu je plný plastů.
1: Květináče, plasty, igelitové sáčky.
2: Jo, je to, co nám lidi do biopopelnic dají, tak to tady vidíte. Snažíme se toho většinu vytřídit, ale ne všechno se daří a opravdu ten igelitový pytlík, když se rozbije na 50 kusů, tak ho těžko někdo sebere.
1: Na kompostárně v Žirovnici jsme teď s městským ekologem Milanem Kořínkem, stojíme u haldy. To už je zpracovaný kompost?
2: To už je zpracovaný kompost, který čeká na vyskladnění.
1: A je tady vlastně vidět, ale v tom hromada věcí, které tam nepatří. Co se s tím teď dá dělat?
2: Teď už jenom ručně dotřídit. My kompost z kompostárny odvážíme do sběrného dvora, tam si můžou zdarma občani Žirovnice kompost naložit, ale je to potom na nich, aby si ty nepovolené příměsi, které tam nemají co dělat, vytřídili sami.
1: To s tím, že když se to pak odveze na zahrádku, jako čeká o to víc práce.
2: Přesně tak, ale spousta lidí ten kompost si od nás nebere, takže oni se jenom zbavují odpadu, že ho hodí do biopopelnice. I takové případy máme, že opravdu nám někdo třeba pytel s komunálním odpadem hodí do kontejneru. Když si ho všimneme, tak ho vyndáme, ale pokud ho nezahlédneme, tak bohužel projde naší kompostovací technikou a pak je ten odpad všude.
1: S námi je tu i bezpartijní starosta Radek Opravil.
3: My vlastně připravujeme takové restriktivní opatření a to je snížení počtu těch velkých kontejnerů, protože se nám opravdu stávalo, že tam byl ten nepořádek prostě největší. Takže prostě stahujeme a bude jich míň a každý ať si třídí pěkně u toho baráku.
1: Pak se popeláři podívají a hned se uvidí, kdo to tam dává, kdo ne.
3: Přesně tak a vlastně by v ten moment to neměli ani odvíst a většinou ten problém v těchto popelnicích není. Většinou opravdu je v těch velkých anonymních kontejnerech, tam ten nepořádek se objevuje.
1: Vytipovaná kontejnerová stání zmizí z žirovnických ulic během druhé poloviny letošního roku. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: 4 desetilitrové konve na jeden stromek. Silničáři v současném suchu objíždí aleje podél silnic na Vysočině a zalévají novou výsadbu. Více uslyšíte v reportáži Terezy Pešoutové už za 3 minuty.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zasažen.
1: Jedna pohádková melodie v rámci Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina zpíval Tomáš Klus krátce po 17:45. Věděli jste, že kromě opravy vozovek teď silničáři na Vysočině také zalevají stromy? Zodpovídají totiž za výsadbu podél silnic na Vysočině. A zejména mladým stromkům současná sucha příliš nesvědčí. Silničáři je tak výjíždí pravidelně zavlažovat, aby neuschly.
2: Na každý z mladých nedávno zasazených stromků u Puklic přijde asi 40 litrů vody. Pan Petr z krajské správy a údržby silnic jich takto denně zvládnou ošetřit necelou stovku.
3: Přednost mají tyhle jarní výsadba, že ty ještě ten kořenový bal nemají tak jako rozvinutý a docela se s ním těžko perou. Snažíme se tam dát těch 40 litrů zhruba, aby tam bylo.
2: Každý ze stromů přitom podle pana Petra zalévají postupně z konví, které si napouští z naložené cisterny.
3: No protože nachlejsta z cisterny k tomu stromku 200 litrů vody, když ta zem je takhle jak beton, to jako nezalití, podle mě. Já třeba doma pěstuju bonze, kdybych takhle zalejval, tak už jsem nedávno neměl.
2: Některá technika ale umožňuje i zalévání přímo z auta. Podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce záleží, kde je zrovna k dispozici.
4: Tam, kde mají chlapy kropicí vozy, tak samozřejmě můžou zalévat z kropičky. Tam, kde je nemají, tak máme nakoupené nádrže s čerpadly. Takže tímhletím způsobem můžeme samozřejmě i třeba, když je nějaký hůř přístupný terén, špatně se někam dostávají, tak používáme i normálně klasické.
2: Jak často silničáři musí stromy zalévat, pak závisí na počasí. Letos kvůli suchu začaly už na jaře.
4: Když bude suchý jaro, tak musíme zalévat už na jaře, tak aby byla zajištěna ta schopnost té vegetace růst. Snažíme se i používat při vysazování té náhradní výsadby hydrovaky, kde vlastně je látka, která se snaží udržovat tu vlhkost v sobě.
2: Přes léto ale vyráží i ve chvíli, kdy hlásí větší srážky. Například bouřky, avizované na tento týden, by se zaléváním podle Martina Jakubce příliš nepomohly.
4: Když přijde nějaký přívalák, tak ta voda nemá šanci se vůbec jako vpít do té půdy, odteče z povrchu, ta půda je vyprahlá, že jo, takže to jde prostě jak po betonu.
2: Silničáři musí zvládnout zalít tisíce nově vysazených stromů po celé Vysočině. Každoročně vyjdou tyto práce na 1 až 2 miliony korun podle aktuálního počasí. Z Puklic Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
1: Za chvíli už připomenutí dnešního hosta Dobrého dopoledne, kterým byl Richard Gardlo. S ním jsme probrali pravidla, která platí při řízení plavidel u nás i v zahraničí na moři. Pro plavce na našich rybnících a přehradách platí jedno důležité varování. A vy ho uslyšíte u nás už za okamžik. Teď kapela Elán.

0: 4 minuty po půl šesté ladíte Český rozhlas Vysočina. Hostem dobrého dopoledne byl dnes Richard Gardlo z vodních sportů Jihlava. S Ivanou Wiesnerovou mluvili například o kurzech pro vůdce malých plavidel, ale i o souběhu a nehodách mezi loděmi a koupajícími si. Dostalo se i na varování zdatných plavců.
1: Ale opravdu je čím dál víc úrazů plavců a plavidel a ty pravidla by se měly nastudovat ty lidi, protože jsou tady určitá omezení i pro tyto v podstatě kapitány, jo, malých plavidel.
2: Kdo musí dávat hlavně pozor? Ten, kdo plave, nebo ten, kdo jede v tom?
1: Samozřejmě největší pozor musí dávat ten nejvíc zranitelný, to znamená, to je ten plavec. Jo. Je tady taková neřez ještě z dob minulých, kdy těch plavidel bylo poskromnou nebo skoro žádné, takže lidi si plavali na těch přehradách, kam chtěli. Většinou jsme zaslechli takový to, jdeme na druhou stranu, popluveme na druhou stranu a zpátky. To prosím vás už v dnešní době, tam, kde je lodní doprava, v žádný případě nedělejte. Lodní doprava počítá s tím, že určitý pásmo kolem pobřeží, bývá to zhruba 10-15 metrů, je vyhrazeno pro rekreaci anebo pro parkování těch plavidel a tam vy můžete v podstatě bezpečně plavat. Jo? Takže plavejte podél břehů, klidně kilometr, dva, co dáte a zpátky. Neplavejte, prosím vás, přes plavební dráhu na druhou stranu.
0: Zítra po 11. hodině bude hostem Joži Koláře Marek Nikl, trenér fotbalistů FC Vysočina. Těsně před vrcholem fotbalového mistrovství světa proberou vyhlídky světových týmů, českých reprezentantů i jihlavských hráčů v příští sezóně. Tak nezapomeňte poslouchat. Za chvíli pokračujeme dál. Teplé léto vybízí lidi, aby se šli schladit k vodě. Jsou ale i místa, kde můžou i v těchto dnech vyrazit k vodě v pevném skupenství, tedy k ledu, kde nabízí takové příjemné schlazení, dozvíte se za chvíli.
3: Den v kraji.

0: Teploty v Česku se blíží v těchto dnech 30 stupňům, i přesto se ale v nich dá věnovat i ryze zimním sportům. Například zimní stadion v Telči i během horkého léta dává zájemcům možnost jít si zabruslit. Využil ji dnes i náš redaktor František Jirku, kterého teď zdravím. Františku, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze zimního stadionu v Telči.
0: Řekni nám, kolik lidí láká takhle uprostřed července si přijít zabruslit?
1: No, musím se přiznat, že když jsem sem dnes jel, tak jsem očekával, že tady budu kroužit na ledové ploše sám. Ale nechci říct, že by bylo úplně plno. Můj odhad je nějakých zhruba 25 lidí tady je. Vlastně to bruslení začínalo před nějakými, oficiálně začínalo zhruba před nějakými 10-11 minutami. A já jsem semka přišel ještě 5 minut před tím jeho oficiálním začátkem a už tou dobou byli lidé na ledě. Jsou tady malí místní kluci, kteří hrají hokej, ale mluvil jsem tady například i se dvěma slečnami, zhruba tak 13-14 let, které jsou, a teď to řeknu, na letních prázdninách u babičky, ale vzali si prostě brusle a šli si zabruslit tady v Telči na zimní stadion. Každopádně tomu, kdo by semka chtěl přijít, tak doporučuji, aby neudělal tu samou chybu, jako jsem udělal já. A jsem tady jediný, kdo je tady totiž v krátkém rukávu, v krátkých kalhotách, všichni ostatní jsou lépe připravení než já, a vlastně, když se podívám, tak ani krátký rukáv, ani krátké kalhoty tady teďka nevidím.
0: Zní to skoro jako rarita. Je stadion v Telči jediný, který tuto možnost lidem nabízí?
1: Vyloženě rarita to sice není, ale těch stadionů, které v létě na Vysočině nabízejí veřejné bruslení běžně pro lidi, tak letos bychom tu řadu rozšířili ještě o jeden. A to je v Letči nad Sázavou. Tam jsou hodiny pro, nebo konkrétně hodina pro veřejnost každý týden ve čtvrtek večer. Jinak já jsem si dělal rešerši, než jsem semka vyjel. Prošel jsem si stránky všech zimních stadionů v kraji a všude jinde led není. V případě Žďáru nad Sázavou se vlastně zimní stadion i rekonstruuje. Takže skutečně Telče jedno ze dvou míst na Vysočině, kde se dá teď v červenci bruslit.
0: Přímo z ledové plochy se nám do vysílání s bruslemi na nohách přihlásil redaktor František Jirku. Františku, díky za skvělý tip a přejeme hezký zbytek středy, naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina, je krátce po 6:45 a to je ten nejvyšší čas zavolat si o aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonu je už připraven Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jaké počasí nás čeká dnes večer a v noci na zítřek?
2: Tak zpočátku teď ještě nějaká ta zvětšená oblačnost, dokonce i pár kapek v okolí Humpolce se objevit může, nicméně tyto srážky se spíše rozpadají a oblačnost, která je od toho oblačná po polojasno, se bude také zmenšovat. Nicméně během noci se přece jenom oblačnost zvětší a to do rána až na zataženo. V průběhu té druhé poloviny noci by se měly také objevit srážky ve formě deště nebo přeháněk. Může se tam i zablísknout a tyto srážky se budou postupně ubírat dál k severovýchodu až do ranních hodin a zároveň budou slábnout. Zítřek tedy začneme, co se týče teplot, hodnotami kolem 15.

0: Ne, a naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Naše společné dobré odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina pomalu míří do finále, ale skvělá muzika u nás rozhodně nekončí. Hned po zprávách v 18 hodin totiž začínají oblíbené dechovky pro Vysočinu, kterými vás stejně jako včera i dnes provede Lidie Jakubičková. Pokud máte doma nebo ve svém okolí někoho, koho by potěšila písnička na přání, určitě Lidie napište SMSku, pošlete vzkaz přes náš web nebo rovnou zavolejte k nám do studia, to číslo jistě dobře znáte. 22 155 49 99. Mějte hezký zbytek středy v naší společnosti a Petr Janáček se od mikrofonu loučí, naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně jde na noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží u Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Osmnáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Sněmovna schválila novuzavedení EET od příštího roku. Ukrajina a Evropská unie uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Obhájci zlata z Argentiny nastoupí v semifinále fotbalového mistrovství světa proti Anglii. Večer a v noci očekáváme dešťové přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá a hezký podvečer přeje Jakub Holík. Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb. Schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má podle odhadu ministerstva financí ročně přinést státu víc než 14 miliard korun. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací tzv. Školkovné a studentům slevu na dani. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Přes 160 obcí na Vysočině dostane od kraje příspěvek na své služby. Například Kejžlice na Pelhřimovsku zafinancuje z peněz svůj obchod. Prodejnu potravin takto podpoří i Vepříkov na Havlíčkobrodsku nebo Komárovice na Třebíčsku. Celkem hejtmanství obcím rozdělí více než 9 milionů korun. Přiblížila mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.
7: Program venkovské služby financovaný z fondu Vysočiny je určen obcím do 500 obyvatel, tedy těm nejmenším. Podporuje zachování základní občanské vybavenosti prostřednictvím kamenných i pojízdních prodejen potravin a smíšeného zboží nebo provozu pošt a poboček partner. Obce mohly v jedné žádosti kombinovat více podporovaných služeb.
6: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na Ukrajině uzavřela dohodu o bezpečné výrobě dronů. Vyzvala k investicím do ukrajinských podniků a tedy i do evropské bezpečnosti. S prezidentem Volodymyrem Zelenským jednala například i o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po setkání se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou prohlásil, že Evropa a Ukrajina tvoří jeden celek a jejich srdce jsou navzájem otevřená. Kromě dohody o společné výrobě dronů Zelenský přivítal také otevření dalších dvou kapitol přístupových jednání s Unií, které se týkají vnějších vztahů. Von der Leyenová řekla, že Ukrajina a Evropská unie musí spojit své silné stránky. Za ty ukrajinské označila znalosti a zkušenosti, kterých Ukrajina nabyla za války a které jsou přínosem pro bezpečnost celé Evropy. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
6: Po postupu Španělů přes Francii se rozhodne o druhém finalistovi fotbalového mistrovství světa. V Atlantě proti sobě od 21 hodin nastoupí Angličané a obhájci titulu Argentinci. Ti dvakrát zvládli prodloužení a osmifinále s Egyptem otočili ze stavu 0-2. O argentinské mentalitě mluví trenér Lionel Scaloni.
9: Jsme národ, který se nikdy nevzdává. Ostatně to ani Španělé, Francouzi nebo právě Angličané. Máme vynikající fotbalisty, mentálně správně nastavené. Zvládli jsme těžké chvíle, které nás udělaly silnějšími.
0: Počasí.
6: Večer a v noci bude polojasno, postupně zataženo s možností přeháněk a ojediněl i bouřek. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 14 stupni. Zítra očekáváme ustávání srážek a polojasno až skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se nárazově tvoří kolony. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a to vám teď hraje dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku k meninám, narozeninám, k výročí nebo zkrátka jen tak pro radost. Při středě 15. července svátek slaví Jindřich a Egon, tak samozřejmě přejeme jen to nejlepší a ode mě pro vás je tu teď Lesanka s písničkou Teče potůček bublavý.
0: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: Pojďme tedy plnit vaše hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina. Já jenom ještě v rychlosti zmíním, kam poslat své přání, a to buď přes náš web vysočina.rozhlas.cz, nebo můžete poslat SMS ve tvaru píseň Mezera, potom váš text s přáním, a to celé odešlete na číslo 90 011 04, a nebo samozřejmě můžete vytočit číslo do studia 22 155 49 99. A už to nezdržuju, protože na telefonu čeká paní Jarka z Letče nad Sázavou. Já vás zdravím, dobrý podvečer.
1: Já vás taky zdravím a já bych prosila písničku pro mého manžela k svátku, že mu za celou rodinu přejem všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, zdraví, zdraví a hodně dechovskářských setkání, kde se scházíme s kamarády a užíváme si to. A písnička je taky pro vás, paní Lidie.
0: Já vám moc krát děkuji, Jaruško, a vašemu manželovi hodně zdravíčka přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Ať se daří a pěkně se pobavte.
1: Děkuji moc.
0: Písničky, mějte naslyšenou. Naschledanou, naslyšenou. A tady už je váš hudební dar, jeho české hospůdky a Doubravanka.

0: pojďme na další písničku. Já už teď zdravím paní Růžu z Pelhřimova, která se také dovolala. Jaké je vaše přání, paní Růžo? Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer všem posluchačům našeho pěkného rádia, pěkných písniček. Mám přání, dneska je Jindřicha, mám v Radňově švagra a jeho syna, jsou to oba Jindřichové, jsou to oba myslivci. Taky chci poslat nějakou písničku, přeji jim hodně zdraví, dobrý úlovky, dobrou mužku a ať se jim daří v životě.
0: Ano, pan Jindra z Radňova k nám také volá do pořadu, takže zdravíme a oběma samozřejmě přejeme všechno nejlepší. Paní Růžo, mějte se krásně.
1: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou a já věřím, že potěší tahle ta skladba. Myslivci, myslivci, hraje vám Česká švitorka.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plníme další hudební přání na zavolání a zdravím hasiče Skališť i vám dobrý středeční podvečer přeji, je to na vás.
1: Dobrý podvečer. V sobotu oslavil své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Josef Kalců. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme keramičku a její valc Prostý sen. Na závěr jenom technická poznámka. Někteří posluchači stále zdravějí své kolegy v Rádiu Region, ale toto není Rádio Region. My vysíláme v Českém rozhlasu Vysočina. Liduška vám to určitě potvrdí, tak bylo by dobře, abyste to nepletli a jsme v Českém rozhlase Vysočina. Děkuji všem.
0: Já také moc krát děkuji, samozřejmě za toto upozorňuji a potvrzuji. Je to tak, Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, které vám právě teď hraje keramičku a prostý sen.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Tak a já samozřejmě plním další přání na zavolání a teď už zdravím do Havlíčkova Brodu Pavla. Pavle, také vítejte v našem pořadu, ráda vás slyším a povězte, komu budeme.
2: Děkuji za vaše přání, já vás také velmi rád slyším a přál bych si nějakou písničku od Veselky, jakou jste nám vybrala, paní Lidie.
1: Tu druhou volbu, jak jste říkal, jak je krásná ta česká zem.
2: Tak, ta je krásná. Ty si musíme vážit, opravdu. Tak vám za to moc krát děkuju, přeju všem hezký poslech a vám taky. Ta písnička je pro vás, i pro Janu z Martinic a pro všechny, kteří poslouchají. Děkuju moc krát a přeju hezký den.
1: Já vám taky a písničku si také, Pavle, užijte, zasloužíte si to. Mějte se moc krásně.
2: Naschledanou,
1: naslyšenou a tady už je Veselka.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina další písnička na řadě. Vybrali jsme ji s paní Mílou z Přibyslavy, kterou také vítám. Dobrý podvečer vám přeji.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěla zahrát paní Jarušce Vondráčkový do Přibyslavy, do pečovatelského domu, kde vlastně slaví dneska narozeniny. Tak bych ji pustila poslat písničku Bílou orchidej, to jsme ji vybrali, a přeji to Míla a Jana. Děkuji vám moc a mějte se hezky.
0: Nemáte vůbec zač, paní Mílo. Já děkuji za zavolání, mějte se krásně a samozřejmě paní Jarušce přejeme hodně, hodně moc pevné zdraví, ať se daří také k nám do pořadu. Ráda zavolá. Tak teď už je to vaše, paní Jaruško. Vinohradská kapela hraje Bílou orchidej.

0: No a také se nám dovolala paní Alenka Zezvoňová, která by ještě ráda slyšela orchideje. Ještě nějakých pár. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Lidie. Pane Lidie, já bych chtěla písničku Orchidejí pár a bylo by to pro vás, pro manželé Hodovi a Jarušku Krtálkovou do Želiva. Přeji vám hezký poslech a příjemný večer. A se vše.
0: Písnička je hlavně pro vás. Užijte si to také.
1: Vy taky hlavně.
0: Já děkuju moc
1: krát. A děkuji vám mnohokrát za zahrátí. Já taky. Děkuji, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. A teď už hraje Rožmitalská venkova.

tak a já plním další ptání, ale dívám se samozřejmě také do vašich SMS-ek, abych nezapomněla. Prosím, zahrajte nám pro radost a potěšení píseň Vesničko moje milená od Záhořanů. Děkuji, Jirka. Určitě písničku posílám a ještě bych přidala toto přání, protože bohužel písničku nemohu zahrát z důvodu, že kapelu už jsme hráli a jiná kapela tu vaši písničku, kterou jste si přáli, bohužel nehraje. Takže prosíme, zahrajte Jindřichovi Drnovcovi, jestli to dobře čtu, k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví přejí dechovkoví kamarádi. Tak já doufám, že pana Jindřicha k tomu dnešnímu svátku také potěší Záhořané s pěknou písničkou a pojďme si to užít.

0: Čechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, a hrají dál na přání a zdravím také do Pelhřimova Verču, která se dovolala. Povězte své přání, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, Lidunko. Prosila bych, zdravím posluchače Českého rozhlasu Vysočina a prosila bych zahrát jen tak pro radost pro tu naši partu. Pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, manželům Kyselovým z Počátek, Dvořákovým z Bojiště, Vlastě Zelenej a Láďovi Slavíkovi, Honzovi do Brna, Jardovi do Dačic, Pepovi do Jihlavy, Pepovi Zelenému a Mirkovi a Věře do Batelova a písnička bude taky pro vás, Lidunko. Moc děkuji, že jste mě vzala do vysílání a bude to písnička, na které jsme se domluvili. Děkuji moc na zahrání a někdy naslyšenou.
1: Já se budu taky těšit, mějte se krásně a písničku si samozřejmě také užijte, protože hrajeme. Pěkný výběr. Nefoukej větříčku a Budvarka.

a budeme také hrát s poděkováním za krásnou SMSku panu Václavovi z Kozích Vršků pro radost a potěšení a samozřejmě tedy ještě jednou díky za hezkou SMSku, který už nám včera posílal přání, ale bohužel se to do vysílání nevešlo, tak já plním tedy dnes a vyřídím i kolegům Tomášovi a Jaškovi, že nám chtěl udělat také radost písničkou. Tak teď udělám radost písničkou já panu Václavovi. A včera to byla Bezejmenná mistřiňanka, tak já doufám, že si užijete taky a hezký poslech.

0: to byla mistří Janka. Já už teď zdravím také Bohuška do Poděšína, který se dovolal, tak pojďme na to, Bohušku, komu zahrajeme. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie. Dneska mají ty Jindřichové svátek.
0: Ano.
1: Tak bych zahrál kamarádovi tady z Poděšína a Jindřichovi. A nedávno měl kulatiny pěkný, hádejte kolik.
0: To se nehádá.
1: U chlapu to je jedno. Koru děcka,
0: já
1: ne, 80.
0: Já netuším, ano, takže velká gratulace. Velká gratulace.
1: No, tak měl 80 a Jindřichové ze Sázavy jsou taky známí kamarádi, šoféři. A ten je v jižních Čechách. Na dovolený jeden, mě říkal, tak jim taky to bude tam. A ještě Jindřich, který je ještě jeden. No a jo, a Karolince do Žďáru nad Sázavou a Lubošovi do Záborny. A zahráli bychom jim Jižaní, ty naše jihočeské, když on je v jižních Čechách, ten Jindřich je jeden na dovolený, a přeju všecko nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.
0: Já také přeju. Ano, hodně zdraví, ať se daří a hezký poslech samozřejmě přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Bohušku, i vám. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Vy taky se mějte, nashledanou. Díky.

A ještě plním toto přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého bratříčka Jindřicha Kozáčka k jeho svátku. Mnoho zdraví a práce, ať se dobře daří, to přeje za celou rodinu sestra Lucka. A prosím o písničku Vysoký jalovec. Mám připravenou, zahraje tedy Moravanka pro vaše potěšení a všechno nejlepší přejeme. To je tedy z dnešního hudebního dne vše. A ty další písničky na přání tu budou opět zítra po 18. hodině s dechovkami pro Vysočinu. Já se budu těšit zase někdy příště.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Cenový strop na pohonné hmoty zítra vzroste o desítky haléřů. Lidé mohou nově odevzdávat staré léky do sběrného boxu u Jihlavské nemocnice. Na hoře Mont Blanc zahynuli dva Češi. Večer a v noci očekáváme dešťové přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom Ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů na litr. To je o 78 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Nový sběrný box na staré léky otevřela Jihlavská nemocnice. Je umístěný u nemocniční lékárny. Lidé do něj mohou odevzdávat nepoužité medikamenty non-stop. Předtím byli vázáni na otevírací dobu lékárny. Léčiva totiž není možné vyhazovat do komunálního odpadu, upozorňuje mluvčí Jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
4: Ten box je umístěný u naší lékárny, takže otevřený nebo dostupný je 24 hodin denně, protože v blízkosti je našeho hlavního vchodu. A v podstatě tam vložíte nepoužité léky, je tam vlastně taková záklapka, že to nemá zpětný chod, už se nemůžete potom dostat dovnitř, takže tam vhodíte lék, lék padne dovnitř do boxu, ten box je vybíraný pravidelně a vlastně ten lék tam zůstane a my ho potom ekologicky zlikvidujeme.
2: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc dnes zemřeli dva Češi. Informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení. Podrobnosti řekl Radek Línert z České asociace horských vůdců.
5: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
3: Sport.
2: Norský cyklista Søren Werenskiold ovládl závěrečný spurt 11. etapy Tour de France. Druhý byl Nizozemec Kooij a třetí Belgičan Fretin. Lídr závodu Slovinec Pogačar dál vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Vinkegaardem. Nejlepší z Čechů Pavel Bittner dnes obsadil 22. místo.
3: Počasí.
2: Večer a v noci bude polojasno, postupně zataženo s možností přehánek a ojediněle i bouřek. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 14 stupni. Zítra očekáváme ustávání srážek a polojasno až skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V této chvíli nemáme z dálnice D1 ani ze silnic kraje Vysočina hlášeny žádné nehody a větší komplikace. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To jsem pozdravil nejen magistru Dagmar Magincovou, ale takhle začíná i e-mail, který k nám přišel od posluchačky Inky. A ona nám napsala, nevím, jestli můj dotaz patří sem, ale nenapadá mne, kde jinde by se to dalo zjistit. Patří sem. Víte, paní magistro, patří. Paní Inko, máte štěstí, patří, vystihla jste to, našla jste správnou rubriku. V poslední době, jak píše paní Inka, se setkala s averzí k tomu, když někdo někomu přeje štěstí a drží mu pěsti. Všeobecně mezi lidmi se drží palce. Paní Inka ale od jak živa, když chce někomu přát, aby měl úspěch, nebo aby se mu dařilo, tak drží pěsti, protože pěsti jsou štěstí, píše. Na druhou stranu, pokud by držela palce, přeje prý dotyčnému kopance. Tak se ptá, jestli jí můžeme říct, jak to vlastně s těmi pěstmi a palci a držením a tak je. Předem děkuji za odpověď. To jsem zvědavý, jak jste se s tím poprala a co jste vyhledala.
2: Zkusím to trošičku zestručnit. Když se vrátíme k tomu významu, tak ten je samozřejmě jasný u obou těch rčení. Jak držet pěsti, tak držet palce znamená přát někomu úspěch, být na jeho straně, přát mu dobrý výsledek. A já jsem se tedy podívala do slovníku české frazeologie a idiomatiky a zjistila jsem, že tam se uvádí pouze frazem držet někomu palec nebo palce. O pěsti se tam nic neříká. A je tam ale zase navíc vysvětleno, že toto rčení se užívá zpravidla i s gestem, kdy palec zatneme do pěsti, schováme ho pod prsty ruky. A u toho frazému jde o přejímku z němčiny, ale původně to gesto je pravděpodobně z římských dob, kdy gladiátor, který prohrál, tak se o něm rozhodovalo tím gestem palec dolů. A proti tomu existovalo gesto jakéhosi soucitu a milosti, to znamená ten palec schovaný v pěsti, aby nemusel zemřít.
1: Jsou tady nějaká synonyma toho výrazu držet pěsti, držet palce, když už jsme u toho?
2: Jsou a zase můžeme zůstat třeba u těch, která uvádí ten slovník české frazeologie, ze srdce někomu něco přát, nebo být v duchu s někým, a nebo někomu přát zlom vás, což je jaké velice zajímavé spojení. A jestli ještě můžeme na závěr ujistit paní Inku, že v těchto případech, kdy volím mezi nějakými frazémy, není nutné se ptát, který je správný a který je špatný, protože už Jaroslav Zaorálek, který se rčeními a příslovími intenzivně zabýval, vyslovil takovou charakteristiku rčení, nebo frazému, nebo idiomu, a sice, že jde o stylistické obohacení našeho vyjádření, které má lidový původ spontánní, bezprostřední. Takže jakou variantu si zvolím, tak obohacuji svůj individuální styl, svůj jazyk, vyjadřuju svoji náladu a podobně.
1: Můžeme si s tím hrát, můžeme si dělat, co chceme.
2: Přesně tak.
1: Paní Inko, držíme palce, promiňte, pěsti, abyste se s tím poprala.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volár na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiči v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Víme, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
0: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více transitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
6: My teď usilujeme odklon transitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
7: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Než se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, jedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly. Na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva o zvěrstvech v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petra Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: že nie. V 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, akým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karlem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mňa ako režiséra, ako tvorcu, ma to vlastne vo vnímaní alebo v tej pozícii, že ma začali tí producenti alebo televízie viac volať na tento žáner. Preto to tak nejak to ako príslo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca, tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realít, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl kruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si môže zmeniť postavy, môže si vymýšľať, pretože to je autorská záležitosť. Ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na ne páči, že je to pohádka o inakosti.
1: V čem tá inakosť spočíva?
0: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
1: Sú to pohádky pro český trh?
0: Obidve.
1: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
0: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by jsme chceli robiť na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
1: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
0: Ano, vždy to tak je. Albo málo by být.
1: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šanca. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
0: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. To už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže tej
1: krimi?
0: Práce.
1: Krimi?
0: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
1: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Petr Bebjak.
0: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
2: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
2: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
4: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. 4 zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
5: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
6: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů.
1: Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je u Berouna silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba, tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny, plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme to my, přesně.
5: To my.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuji pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Děkujeme moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám, můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujem.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si neumíte představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme, to je tuplovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A první pohled mi padla do oka, jo, že to byla prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezké chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla?
4: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, když jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
5: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, já měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
4: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit, zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje, bylo něco takového?
5: No většinou to byla nějaká kytička, taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, že ano, no.
4: Šli jsme i dokonce do divadla, měli tady zrovna Leckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvuji, uvidíme. Tam samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
5: A tak muž vždycky po mně šmátrala rukama, já pryč, ruce pryč, prostě jako jo.
4: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
3: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
5: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo. No. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč si ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je záč, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a řekla jsem, nezlob se, já si tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
3: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla ne, nevezmu?
4: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
3: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
4: To nevím. Prostě řekla ne, já si tě nevemu, já teď mě vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezký tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji, bude moje.
3: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
4: No řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal, byl jsem prostě takovej mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
3: Přemýšlel jste i nějakou taktiku zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
4: No, já bych to zase říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle, na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebylo na zbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
3: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
5: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak... Zkusím, ale nebylo to hned, určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučili kolegyně a všichni ostatní, tak jsem se říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla.
3: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
5: No bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
3: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Celichových, to se dozvíme za malou chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju zase ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvídek na plát.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jedno.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
1: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
4: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
5: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
4: Byla jste před tím obřadem nervózní?
5: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo.
4: Závoj byl?
5: No, byl.
4: Šel dobře zvednout?
3: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
4: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
5: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
4: Co se dělo na svatbě?
5: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už bylo úplně o něčem jiným.
4: Luška se usmívá až skoro červená úplně.
5: No, úplně se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
3: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo teď, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Že jsem si musel na té svatbě dopučit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
4: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
5: No, tenkrát v těch restauracích jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
4: Kdo o ní promluví?
3: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jinak pak to pokračovalo dál a dál až do dneška. Máme rádi.
5: Jo, je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce, našima rukama, jako jo, nic jsme pomalu nedostali.
4: Byl to těžký začátek, byli jste na to sami?
5: Každopádně to bylo těžký, no, ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
4: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavěli svůj vztah?
5: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takoví jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebují peníze a že musím jít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho tý mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma. Protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? Takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takového. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo? Takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza. To. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře. V létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně. A jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo. 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Miloško, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkaly, ne?
0: Ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak i uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe. Jo. Protože on opravdu udělal první, poslední jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaši lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo bludia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je, to si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to kávovar, to vidím, no to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali,
3: to jste nás dostali, ano, to je neuvěřitelný. Patrik, já vám musím dát pusu. Děkuju.
5: Já poblahu v tomu, díky,
4: já vám blahopřeju za ten život.
3: Jo, super, děkujeme moc. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Teda, to.
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi no. A vám taky. Moc, jo, moc. Hezký.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Tak,
5: jo. Tak máme.
3: Dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: No musíme to vyzkoušet.
4: Jak? Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Digitální.
3: To je snad zlej sen.
4: Nezlej, ne.
3: Ne, dobrej. Super sen.
5: Koupili transistorové rádio. Teď.
4: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
3: To je bomba, já jsem v němem úžasu z toho, super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.
3: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
5: Mockrát děkujeme.
2: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě. Kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: První syn se narodil, teda my jsme bydleli vlastně v tom malinkém bytě a první syn se narodil 17. prosince 72. A na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela, teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno. Prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
4: Dali jste si ho pod stromeček?
3: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivezl domů, byl jsem šťastný. Jo, že na ty prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
4: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
5: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
4: Viděl jste se v něm?
5: Jo, viděl jsem se v něm.
4: Miluško, co pro vás jako mámu? Co to bylo najednou mít svoje dítě?
3: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha. No, tak byl to první, že prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. Hm.
4: Byl plánovaný?
3: Byl. A vyšlo to hned.
5: Až po svatbě.
3: Samozřejmě, no. pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jinýho, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Miljo, našeho chlapečka, přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako ten operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jo, jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojíčku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě odešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřel.

0: jako oni říkali, buďte se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to byl... To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no. Nepopsatelný, ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Vlastně nepředstavitelný. Kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No.

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny, tyhle ty strasti. A prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravý. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska. Kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. Na tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. To pozoruju, protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu. Takže to určitě.
3: Dáte se ho ráno. Zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval. Víč? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka. Přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila a ta mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miluška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řekl, já.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Od čeho se nejvíc stekám, když mám jí džehlit?
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo. Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začně mě hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu, pusin. Aby, ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů, Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život. Kde hledat duševní klid a jak poznat lásku?
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned to už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jak ji jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska je prostě. Láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska. Tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. Se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si ustávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, jo. Přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si vytrhne, že jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně...
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě, určitě. Někdy člověka napadne, jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a říkám, prosím tě, nelez

0: prostě to vypadá, no.
1: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
0: Jak bychom ji popsali, no. No honem, no, jak bychom ji popsali. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
2: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek, jo?
0: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
2: Hodně let.
0: A hodně let.
2: Třeba hodně let, aby jsme vydrželi.
1: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
0: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
2: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
0: V tom druhém životě, no.
2: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený. Mně se to líbí, život s mojí Miluškou.
1: Pořád ji milujete?
2: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
1: Pořád ho milujete?
0: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takových let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
1: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
2: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí, otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
1: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze 47%.
2: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
3: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
2: Plynu ale bude v zásobnících dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
4: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
2: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
5: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
1: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
6: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
7: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
6: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Hrdle.
8: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
6: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem. Počasí. Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně od jihozápadu až zataženo místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení. Na Prahu i Hradec Králové je zavřený levý pruh. Úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů. Kolony se zatím netvoří. Projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůdní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Pokradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zblklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři najednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostrahitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
1: A tady nic není, zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mávil rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřímnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá.
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličním a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem jel okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceševa tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je půl čtvrté, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čert vyletě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, že já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě. U chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spjetí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor. Tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutím. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím.

Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny

0: společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít a jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal od 8 hodin už.
0: No vy se máte.
1: Probudit.
0: Takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil.
1: Já samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Uh-huh. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Uh-huh. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo?
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže toto by bylo. Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak přihodí občas.
1: Takže bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Mm. Že to byl velký opěl, že já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě
1: mrzí
0: někam do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Mrzí, že jste si vzal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já mám perfektně německy. Jo, mám rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Hmm. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. Hmm. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let, jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmudlu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: A to by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete, se zeptejte mě, radši chcete si něco zeptat.
0: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím, ano. Velmi dobře a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba znova, nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znova po desáté opakují 3 perfektní děcka, která
0: rozumím.
1: Má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka a nejmladší je policistou v Praze, má 34 let. Mm-hmm.
0: Takže s dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že 3 děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
1: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku, ne, ale jste
0: drsný.
1: Nejste
0: drsný, já děkuji moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat. Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékař péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Ale já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, jak už, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to.
0: Jenom tohleto.
1: Je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás já nějakou vážnější formou. No?
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak
0: určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje. A může to být i velké štěstí.
1: Máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Večer všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové. No a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brechta, skupina Arakain a písnička Slečna záves. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. Uh-huh. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový závení mezi takovými lidmi a i známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to. Musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dělat štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit? A prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila? Třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Frýdlant, jako oproti ostatním městům. Ale neříkám, že nejsou města pěkný, jsou. Mm-hmm. Když člověk jede, tak si člověk udělá to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, ano. Co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký večer, Jarčo.
1: Vám taky.
0: Přeju
1: a
0: všechno dobré.
1: Všem, ano, vám taky.
0: A hodně děkuju, štěstí a krásný
1: vám
0: život
1: taky.
0: I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Jo, mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Ty jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díky, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš, ne, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byli na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě
0: stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v sajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se dívali, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: No, to jsou pak velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo, chudinka.
0: Takže smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc. Jako, kdybych tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. To je těžký, mít děti a nemít žádný. No. A máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri. Jeho manželka Oli, jo, profesor, ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty. Pro mě, kdybych chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno. Prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastal a poslal jsem to někam do Budi, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, říká, že je vedle mě.
0: Jo.
1: Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady musí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radost ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Já jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, takže vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit a další Židlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel, taxikáře a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Ládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Pěkně, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:30. Pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát. Tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky?
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost. Tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mm-hmm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, co jsem tak slyšel, což já taky, a za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu. A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Kdybys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale schádka stane daleko, no. A teď k tomu tématu, hovoríte, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo. Protože já jsem kluk z vesnice a to měl jsem výborný rodiče. A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba. Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka, každý tenkrát měl skoro to samý, a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří. Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka, která mi dělá radost, dneska je ještě 20.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako děláme fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska tadyhle. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem o 22 let kamionák. Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte, jo,
1: ona
0: to.
1: Ona to tam dala, v životě se nedá na nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik. Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozlišili dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky jenom dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít, no vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme se, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo? To zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale hele, víte, co u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No, jistě je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych vlastně za svůj život nezměnil vůbec nic. Jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo,
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
0: Jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Hledejte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, ano.
1: Teďka to jako naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No, ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte,
1: a
0: jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchám.
1: Jo,
0: tak si
1: jo.
0: Ty své zásady pěkně udržujte a hlavně ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější. Třeba někdy.
1: Já mám, tak víte co, já mám taky hlavně, mám tady výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
0: tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnou, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný
0: se hezky.
1: Šťastný, já jsem furt.
0: To je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: A ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naschledanou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody. Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic. Tak já bych už fakt nepřála lidem, žádnou aby válku prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no, je
0: Boženko,
1: to
0: myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: No, to jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, že jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a mýho strejdu vyhodili z gymnázia v Číně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všecky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak. No takže to bylo takový.
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a taky, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Zagorová, líto je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlína píše k našemu tématu, které zní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo Esperanta a podobných projektů by se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak, tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, Gimpl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba 2x, klidně i 3x. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožara, skupina Elán a Žem je lůto. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: By to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datu, na tenhle, co jsme. Byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.
1: Tak já jsem musela vozit do školy na kole, ze školy na kole.
0: Mm-hmm.
1: Do školy jsem do druhého poschodí, jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
0: Mm-hmm.
1: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají všelaký vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korun jsem ani nepovedla. Dneska na ně berou přídavky, že jo, vozíka, invalidní, všechno.
0: Hmm.
1: Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslí na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší ta situace s jeho zdravím?
1: On potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: To neměl ani on lehký, ani já. On neměl nikam mezi děti. Já ho všude vozila. Jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska já když vidím v televizi to, co on měl, když to vidím v televizi.
0: Že už je to léčitelný jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on na ten den jde domů. I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo.
1: Kdyby se to dalo změnit, tak by byla to, jenže to už se změnit nedá.
0: Takže to konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
1: Tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušeji. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto. Ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
1: Jo. Změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dlouho, dlouho spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste přemýšlel, rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako takový dětko, jo? Taky si v té době něco pamatuju, jo? A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale to jsem v tom 45. roku v dubnu k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti, furt něco musíte, nebo něco nesmíte. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslím naši nemlátili ještě to až později, až už nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo,
1: tak,
0: tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13-15 roku kouřit, že to je. A on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ti teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo, takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. A tak jsou celkem spokojené, a i když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no říkám.
0: Něco je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama k té situaci.
1: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavý, takže...
0: takže byste taky nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je dobře, tak to je spokojený František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo, jako
0: ano. Můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
1: No, jasný, tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak mám bylo už 5 dětí, jo, no, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem, rodičům na polu a tak, mě tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to...
0: Velká spokojenost.
1: Vůbec se nevnímal, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, tak je to špatný, no, takže... Tak, to by
0: dobře, dobře, tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško.
0: Mějte se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šendelář, hořeli padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tričko, zdravím a všichni posluchači Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Já bych se nejradši vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl v puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona ta otázka zní, já vás budu muset zase trošku tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: to tak změnu, no.
0: Udělal byste no, něco no, jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám. Jako to se mi podařilo, pračil jsem s alkoholem, jo, to bylo docela silný.
0: No, tak poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, je když je někdo závislý, ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil.
0: Kouření
1: se
0: vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou no, trošku míň technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu, a to je shopaholismus, jestli co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, no furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově zase uvidíte něco v krámě. Možná by mohlo být méně věcí všeho, že to by bylo ten doma, kdybych jakoby bylo to jako tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčet, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako
0: vidí
1: to na mě. A...
0: Hmm. No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, které nepotřebujete.
1: Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: Není, no.
0: To má asi hodně lidí, takové to rádoby no, stále.
1: Právě, že ono to dělá, jakoby myslí dobře, jako, že něco nakoupí a
0: že si uděláte radost, že jo?
1: Jasně, no. A mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze staly nám, že jo?
0: Jo. No. Takže vy byste...
1: Ale mám strach.
0: No.
1: Mám strach, že se k tomu alkoholismu zase vrátím, protože já už mám zase nakoupení ty flašky, že jo?
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no, to je skoro přes 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léto a hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v slunci. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím, s paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Paní Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku. Povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože...
0: Jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotníky. No, rok jsem měla šrouby. Takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. Mám s ním teda dva syny, ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku, tak to bylo veliké, jako to, kdyby, a tedy když to, tak můj tatínek mi říkal, miluji, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš si ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to. No, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože jsem potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala na nějaké téma. Který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně. Mám vnoučata, pravnoučata a jsem se dnem nebý. Ale můžu říct, že do dneška, když tak nad tím přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu. A on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci, tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám, okamžitě souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Takže asi tak nějak, no.
0: Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem, jako
1: ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti. A to, já jsem hrozně váhala, no nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: a pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem ta... No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl mi, že nebudu mít děti. A ve 30 jsem říkala, že jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, má svátek.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holte, já vím, no, tak teď
1: ne, se... že bych mu popřela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio. Tohle.
0: Děkujeme, děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Zdraví.
0: Zdravíme do Jeseníků, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače po dlouhé době. Volám.
0: Ano.
1: No tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no? Tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Pani, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako... My jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako bylo... Byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že, klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím. No a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic, teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všechno, jako pohyb v těch chalupách, co odlehle, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry, fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost. Že? No a práce na poli, že a tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že, ale tak.
0: Jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační.
0: Tak to je dobře.
1: Kromě takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte no, co jíte, co pěstujete.
1: No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat, že však to víte, bez telefona neudělají ani krok. Že,
0: jasně.
1: Takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že ten, a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten. No ale tak musíte se hýbat a zdraví jest, jo, to je
0: důležitá věc pro život, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo. Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste život prožil a jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, no, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě,
1: takže
0: co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já věc nazbírám za leto odpadku po těch luftiákoch,
0: no.
1: Jak my co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohle.
1: Máme papíry, spalíme, že? Takže
0: rozumím.
1: Takže... Ale to je, jako máme jinak klid, nikdo nás neotravuje. Sem tam nejáci, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, obtají se, jo?
1: Takže ten, ale jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit, takže jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku z Tokrnova.
0: Ano.
1: Přes kopec z Velkých Karlovic pochodí.
0: Dobře. Tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se a slunce v duši.
0: Taky, nápodobně, mějte se krásně, Pepíno, dobrou zase noc. Příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špenarová dospívala písničku Toulavý džín. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak jste se přiblížila, pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, tak jak našemu tématu píše, tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je, a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavel, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna, léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. Tejná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaké písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný. Nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no, tak jo, on tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom... Vojenské jeviště, to ano, nemá nic voj. Společného.
4: Vojenské, oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty si třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat,
3: ne? Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek si tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna a teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslíš to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo.

0: co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: A ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést. Tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prej musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš. A my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu. Jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivý a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, ale... A on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup. A já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. On to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vimr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětaštyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: Děkuji. My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A on, my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako, už jako to řekl dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem, se salutující se rukou, řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadíl. A oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do té doby, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotový, o tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili. Já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou. Od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To. Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadsouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu. Jo, a já pamětliv si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem jí na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všeho. On říkal,
2: stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
1: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem nějak přilepil k hlavě, nebo přišel. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do tým. No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení. Jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj! Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý večer.
4: Závažák, řidič, spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petří Geník, Jiřík Vašík s Kazimírkem. Raz

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovém nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Podívejte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. Ba, jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, boh, ten pozor, jak to, a takhle, takhle to dá, nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo? A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel té stráže zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula.

reflektor si nad mu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku